vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
1: Desky, pásky, vzpomínky.

0: Dobrý den. Další osobností v našem speciálu Desky, pásky, vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: A jak k tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zaspomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet, kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju. Protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě se samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně ten vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, teď byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný, tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a teď ten byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb, úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Věz gladiátorů, úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Věz gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako si to tam dá, tak ale úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
0: Takže to... Florentinský pochod může být?
1: Může.
0: A bude tady v úpravě, jak jsi to nahrál?
1: Ne, ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka aspoň tímto pochodem.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. A tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řek, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně, no uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton,
1: na bariton saxofon
0: a Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který tě potajmu, to je důležité si připomenout, potajmu učil hrát na trubku.
1: No, protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček potajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no, Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Točer. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: Tak to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvoje fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no, ne na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola a hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal. Ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si ji tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil a bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Mm. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
1: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasické vzdělání, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko je jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
2: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Hmm. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalej a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
1: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
2: Ohromné.
1: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun, tak nebylo to tak.
2: Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky. Mm-hmm. A měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řek, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na haligonku a k tomu tuba. To je takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
1: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
2: No tak dobře.

0: oslí serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizval i tebe a určitě si mu s ní pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku a no tak byl jsem přitom, ta muzika a ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě se rozvíjíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na sběrok, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na sbíroch. No a to já jsem ji po mnoha letech potom nahrál se soprán saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z policie odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov. Hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mě nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Skladba Castaldo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: Vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím, samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým si moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabídl tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera, tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne, ale přesto jsme byli přátelé, skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčili prachy nějaký Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stávala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil Vlach prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl, a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál, a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná a čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak ses mě teda ptal, či mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohleto třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafičko a štrůdl, nebo závin. No a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Je pan, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Já pan, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
3: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
2: Ano, začínáme.

0: Karel Gott, to soufáme i první píseň dnešního pořadu humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivoš Moldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Martina Hudečková slaví svátek památky ze zesnulých.
2: Ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo. Ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jaký mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne, ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo, ten listopad. Tak mu tam položím ten načančanej věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bůstu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda, s tím alkoholem to byl nádherný zvyk, který měla, možná jste to vyprávění slyšeli, Jiřinka Jiráskova a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona říkala, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy z vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako jsem viděl, že něco jako my mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? Já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude hro. A tak mu říkám, dědečku, tatínku, představ si, pořád to drží. Yeah. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? A říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky. A já chci pokračovat stejně jako zpátek.
3: Dobře.
4: Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopadne, panové. Jde vás Petr Zarhoty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod, tedy další telefonát a hlas.
7: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, ale té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste u třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takový dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak zapisuju. Jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
8: Páteční odpoledne, přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky, naschánou.
3: Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.
3: A jdeme se popovídat hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co jinýho,
9: že jo? Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom. Na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: branku,
10: ale zeď hřbitova, no, to jak
9: a dcera potom konstatovala, že konec konců, jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to bylo. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se, jo, vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako mají rovnou, jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak
10: tak si tam jde rovnou potom lehnout.
9: Přilehne.
10: Tak to musel, no, být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
5: jednou
3: by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: ani skladbu hřbitov, vybranou.
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se škrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherný, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se
5: to zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já na hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No, no.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
5: ano,
3: tady
5: ano.
3: Bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: Akor, když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal,
3: ano.
5: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 6 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řekl, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Junákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Moriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? To, takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do...

0: jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali a ta...
1: Že zůstávali u země
0: a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak, to bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
0: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže Hasterman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
0: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku?
0: Divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otel je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas. Jo. A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázně, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu...
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představní a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak sparkovou.
0: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože špatné k něčemu.
0: Protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho, jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy, přesně jak se ptáš, ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlednou hlavou domů, co tomu řekla žena?
0: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavej, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrabala si tím dlaň, tak pak jako říkal, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy Federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat? A nebo si dáme Seznamovací kancelář? Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, a nebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou. Díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosila bych Ačko a chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý 9, jak vysíláte, zahrát písničku Večerníček pro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, no. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vám děkuju, jo?
3: Nasledanou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka, Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svěl, vy jste lahůdkář takový. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ano, to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat, jo? Tady mám takovou, hledajte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za 2.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějakej koňadra?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje.
7: Jo.
8: A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No spíš takovej ňouma to je, no.
7: Co?
8: No ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. Jo. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když přicházím...
1: A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no,
3: byť má tichý chodou, já ty tom, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zase není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu, že ano. Třeba nějaká malá
1: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys tako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásným, jako je v té auře svojí, prostě v ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdenkem Junákem.
2: Ještě jednou za chlapy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zuzdolnej, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sabíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat, to znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No co se divíte, každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Hlejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuální.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám? A
7: prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: No nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svou kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé na Trutnovsku budou kvůli údržbě horkovodu týden bez teplé vody. Třebechovice pod Orebem prodávají stavební pozemky. Tenistka Linda Nosková prošla do čtvrtfinále Wimbledonu a dnešek bude zamračený s občasnými přeháňkami a teplotami 25 až 28 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Tisíce domácností na Trutnovsku napojených na soustavu horkovodu Krkonoše společnosti ČES Teplárenská budou ode dneška do 14. července bez teplé vody a tepla. Důvodem přerušení dodávek je pravidelná kontrola a opravy rozvodů i dalších zařízení. Dotkne se to lidí v Trutnově, Úpici, Suchovršicích, Kalné vodě, Mladých Bukách, Svobodě nad Úpou, Horním Maršově, Lhotě, Bezděkově, Slavětíně a Radvanicích. Lidé, kteří chtějí stavět rodinný dům v Třebechovicích pod Orebem, se můžou ucházet o nové stavební pozemky. Město nabídlo k prodeji lokalitu Palackého, kde mají vzniknout 4 rodinné domy. Zájemci můžou podávat nabídky do 27. července.
2: Minimální cena je 3000 korun za metr čtvereční. Součástí projektu bude také vybudování nové komunikace a inženýrských sítí, které po dokončení přejdou do majetku města. To si zároveň stanovilo podmínky, které mají zabránit spekulativním nákupům. Kupující tak musí pozemky využít k výstavbě rodinných domů a až do jejich dokončení je bez souhlasu města nebudou moct prodat ani převést na jiného vlastníka. O konečném prodeji rozhodne rada města po vyhodnocení doručených nabídek. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní významné letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
3: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4, 7-6 a postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Belgičanku Mertensovou, která předtím vyřadila další Češku Marii Bouskovou. Utkání Jiřího Lehečky s Němcem Zverevem se bude dohrávat dnes. Český tenista prohrává 0-2 na sety. Počasí. Čekáme oblačno až zataženo, ráno bude přechodně oblačno až polojasno. Na severu kraje a na horách se odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přeháňky. Večer se déšť rozšíří na většinu území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20. Čerstvý západní vítr odpoledne a večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině se bude večer měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po zprávách s Alenou Brantovou vám taky Jakub Šmit přeje dobré ráno a hezké vstávání. Dnes je úterý 7. července, svátek má Bohuslava. No a my vám tedy ještě jednou přejeme dobré ráno z Hradce Králové. Náš ranní informační servis právě začal. No a za chviličku budeme mluvit v první reportáži dnešního ranního vysílání o tom, že brněnští vědci vyvinuli technologii, která by mohla výrazně pomoci policii v boji s narkomafií, rozpozná drogu a odhalí, odkud pochází. A víc tedy v první reportáži za chvíli, tak si určitě nenechte ujít, poslechněte užijete si. A jinak vás doufám po ránu potěší i písničky, které jsme přichystali, takže jako první Michal David, pak Marie Rotrová, Xindl X tady taky budou s písničkou, Petr Kotwald, možná i Abba, takže ať se hezky vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dobrý den.

0: Přejeme vám dobré ráno z Hradce Králové, za 4 minuty už bude 17:45, teď první reportáž. Nové zařízení vyvinuté brněnskými vědci by mohlo policistům i dalším bezpečnostním složkám usnadnit boj s drogovou kriminalitou. Drogu nejenom rozpozná, ale pomůže odhalit její původ a propojit s dalšími případy. Vývojáři ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity ho teď chtějí otestovat přímo v terénu. Zájem o něj už projevila česká anebo americká policie.
1: Tady máme toho našeho kečera.
2: Monika Štěpánová ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity vytahuje z tašky zařízení, které připomíná malý černý reproduktor. Ve skutečnosti ale dokáže analyzovat neznámé látky. Vytahujete krabičku nebo dávkovač na léky?
1: Tohle jsou teda léčiva z lékárny. Když nemáme ty zakázané látky, tak tím simulujeme to, jak ta naše technologie funguje.
2: Tady vepředu je zásuvka.
1: Vlastně na cartridge. Tak.
2: Otvíráte.
1: Jakoukoliv takhle pilulku, tabletu, tak ji můžete vzít a takhle jenom jednoduše otřete o vlastně testovací papírek.
2: Rozpůlila jste pilulku vedví a otíráte to o onu cartridge.
1: A pak už jenom tu cartridge vložíte do toho našeho zařízení. Během 5-10 minut máte ten výsledek.
2: Spustila jste speciální software, ten teď zpracovává ten vzorek.
1: Pokud bychom našli fentanyl, kokain, heroin, tak tady se to vlastně ukáže, ta aktivní látka. A určíme vám opravdu jednak, o co se jedná, a zároveň určíme toho správného producenta.
2: Podle Lukáše Nejdla ze startupu Lightly a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity přístroj zvládne analyzovat široké spektrum látek.
3: Kam vlastně patří léky, léčiva, drogy, jedy, toxické látky.
2: Klíčové je, že zařízení dokáže nálezy porovnávat a hledat mezi nimi souvislosti.
3: To, co umíme a to, co neumí žádné přenosné zařízení na světě, je propojovat ty zásilky, propojovat ty šarže.
2: Přístroj tak nejen určí složení vzorku, ale umí ho porovnat s ostatními případy. Právě takové informace mohou být pro vyšetřování zásadní, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
4: Znát původ drogy je pro policii důležité zejména u dovezených drog, typicky kokainu, například pro mezinárodní spolupráci a výměnu informací ohledně kriminálních skupin.
2: Policie už dnes využívá k identifikaci neznámých látek a drog řadu přenosných přístrojů i laboratorních metod. Každá z nich má ale podle Lubora Fojtáška z Kriminalistického ústavu policie České republiky svá omezení.
5: Pokud by existovala technologie, která by eliminovala tato omezení, byla by dostatečně spolehlivá a umožňovala by analýzu jakýchkoliv látek, tak by to bylo bezesporu přínosné.
2: O test technologie už projevila zájem i policie ve Spojených státech. Pokud se osvědčí při testování v terénu, například na festivalech nebo ve věznicích, mohla by se podle vývojářů stát běžnou součástí policejní práce po celém světě. Z Brna Marek Gencl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme

0: Dobré ráno z Hradce Králové, to byla Donna Louise, kdo vám teď zpíval, je 17 nebo teď už 18 minut po páté a pojďme se podívat na to, co říká kalendář. Úterý 7. července, 188. den v tomto roce a svátek má Bohuslava, tak přejeme všechno nejlepší. Britský hudebník a bývalý člen skupiny Beatles Ringo Starr dnes oslaví 86. narozeniny.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se teď pohybují od 16 do 17, 18 stupňů Celsia. Tady v Hradci Králové vidím teď 17 stupňů, v Rychnově 16, v Náchodě taky 16, v Trutnově 15 a v Jičíně 17 stupňů Celsia. To je pohled na aktuální teploty. Co čekáme během dne? Dneska zase oblačnou až zataženou oblohu, teď ráno může být přechodně oblačno i polojasno a na severu kraje a na horách se odpoledne objeví slabý déšť nebo přehánky, večer se pak déšť rozšíří na většinu území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje bude 23 stupňů Celsia a na horách 16 až 20.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sebere si to sama. Seber si to sama.
1: A my vám s tím teď pomůžeme, tedy v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové ve spotřebitelském servisu, jako vždycky Josef Černý radí a dobře radí. No a dneska vám pomůžeme s rozhodnutím, jestli reklamovat nebo rovnou vrátit. Josef Černý má slovo.
2: Pan Ivan po rozbalení zásilky z e-shopu zjistil, že je jeden díl poškozen a nejraději by zásilku vrátil. Proto by rád věděl, jak nejlépe postupovat a jestli má nárok na proplacení poštovného. Pane posluchači, možnosti máte dvě. Buď to výrobek vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, ale v takovém případě hradíte dopravu k prodejci sám a nemáte nárok na její proplacení. Nebo můžete výrobek reklamovat a v případě uznané reklamace je prodejce povinen vám uhradit poštovné, ale zase ta reklamace může trvat až 30 dnů.
1: Tak děkujeme za odpověď a ještě adresa studio.hradec@rozhlas.cz, e-mailová adresa, kde se můžete ptát Josefa Černého na to, co vás v oblasti spotřebitelské zajímá, nebo co vás trápí, s čím si nevíte rady. Pomůžeme vám, napište.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V turecké Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. Za Česko tam poletí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Toho vláda do delegace zařadila až po předběžném opatření ústavního soudu. Původně kabinet s Pavlovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. Po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku můžou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince. Hořice na Jičínsku otevřeli druhou část cyklistických trailů na severním úbočí Hořického chlumu. Cyklistům nabídne tři trasy o celkové délce zhruba 3 kilometry. I s první etapou, otevřenou v květnu 2024, mají trasy skoro 7 kilometrů. Hasiči upozorňují na špatně parkující auta u domů. Někteří řidiči totiž nedodržují pravidlo 3 metrů volné vozovky. To pak může komplikovat průjezd hasičské technice. Problémy hasiči evidují třeba i v hustě obydlených pardubických sídlištích. Fotbalisti Španělska slaví po 16 letech postup do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu přehráli Portugalsko 1-0. Postupuje taky Belgie, která zvítězila nad Spojenými státy 4-1. Čekáme oblačno až zataženo, ráno bude přechodně oblačno až polojasno. Na severu kraje a na horách se odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přehánky. Večer se déšť rozšíří na většinu území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku opravují dělníci most na silnici číslo 16 u obce Osek. Kyvadlový provoz tam proto řídí semafory. Omezení potrvá.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Pojďte se podívat, co úterní noviny píšou. Začnu Náchodským deníkem. Tady je článek o tom, že novoměstské koupaliště míří se zpožděním do finále. Brzy začnou napouštět vodu. Koupaliště v Novém Městě nad Metují by mělo být dokončeno v srpnu. Stav příjezdové komunikace si vyžádal její novou výstavbu, čímž se prodloužil termín dokončení a zvýšila se cena. Ale plavčíci jsou připraveni a voda se začne do bazénu napouštět už brzy. Aktuálně se tedy v letním areálu Metuje provádí konečné terénní úpravy, dokončují se objekty staveb, čistí se bazénové těleso a zřejmě už v tomto týdnu by se mělo začít napouštět koupaliště z vodárny na protějším břehu. Logisticky se ještě bude muset v druhé polovině července skloubit navážení trávníkových koberců a pokládání asfaltu na příjezdové cestě. S tím by se mělo začít v týdnu od 20. července, tady píšou v Náchodském deníku. Takže o novoměstském koupališti to je, přečtěte si tady víc. Já už se dívám také do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Tady píšou, že ředitelství silnic a dálnic vyhlásilo tender na stavbu odpočívky na dálnici D11 u Jaroměře. Odpočívadlo bude oboustranné, na každé straně čerpací stanice a 75 parkovacích míst k tomu. Odhadovaná cena je 690 milionů korun bez daně, nabídky lze podat do 2. září. Stavbu ředitelství silnic a dálnic zadá metodou design and build, kdy vítězný uchazeč odpočívadlo nejenom vyprojektuje, ale taky postaví. A podrobnosti v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký, takže si můžete přečíst. Já už se dívám také do dnešního Práva. Tady je velký rozhovor s šéfkou švédského veřejnoprávního rozhlasu. K nahrazení koncesionářských poplatků za Českou televizi a rozhlas platbami ze státní kasy v Česku není důvod, říká v rozhovoru pro Právo viceprezidentka Evropské vysílací unie a generální ředitelka švédského veřejnoprávního rozhlasu Sila Benke. Podle ní změna schválená vládou Andreje Babiše z hnutí ANO vyžaduje řádnou veřejnou debatu, která se ale nekonala. Zdůrazňuje také, že v případě malých jazyků, jakými jsou právě čeština i švédština, jsou národní důvěryhodná média velmi, velmi důležitá. Koncesionářský poplatek je lepší z mnoha důvodů. Posiluje vazbu s lidmi a snižuje také možnost politického vlivu. Rozhovor s ní celostránkový si můžete tedy přečíst v dnešním Právu. A my se za hodinu do novin podíváme znovu a přineseme z nich samozřejmě i další témata.

0: Dobrém ráno, nás dnes po 8:30 čeká plavba, hudební plavba kolem světa, ze které se nedávno vrátila studentka pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Darina Stránská. Ta na velké zaoceánské lodi pracovala jako klavíristka a zpěvačka. Trasa vedla z Nového Zélandu až na Aljašku přes Austrálii, Indonésii, Asii, Malajzie a další země. A i když během půlroční plavby vlastně neměla Darina ani jeden jediný den volno, tak možnost poznávat svět určitě také byla. A o tom nám právě Darina Stránská bude dnes po 8:30 vyprávět, jaké to bylo a jak se jí na té 6měsíční plavbě na velké zaoceánské lodi líbilo. Po 8:30 poslechněte si.
1: Počasí.
0: Dneska čekáme venku oblačno až zataženo, teď ráno bude přechodně oblačno až polojasno, na severu kraje a na horách se odpoledne pak objeví slabý déšť nebo přehánky a večer se déšť rozšíří postupně na většinu území. Teploty vystoupí dnes na 25 až 28 stupňů, na severu kraje k 23 stupňům a na horách na 16 až 20 stupňů Celsia. Čerstvý západní vítr odpoledne a večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině se bude postupně večer měnit na severozápadní. Takhle to dnes bude vypadat venku, takže deštník určitě vemte sebou, radši pro jistotu, pokud míříte a vstáváte do práce, šťastnou cestu, ať se vám dneska hezky pracuje, ať vám to jde od ruky, no a přejeme vám samozřejmě krásný celý den. Dnes připomínám, je to úterý 7. července.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess. Když jeme, oh.

0: Je léto, prázdniny, doba dovolených, jestli plánujete teď nějakou v nejbližší době, tak si ji užijte hlavně, ať už budete kdekoliv a pojedete kamkoliv. No a teď vám o ní něco řeknou taky ti nejmenší. Děti se ptala reportérka Tereza Brázdová.
1: Co je dovolená?
2: To je takové místo, kam můžem třeba jezdit autem a já tu zítra nebudu, protože půjdem do dvou zo a projedeme se pálníkem.
1: Proč se říká dovolená?
3: Když moje mamka pracuje v lékárně, tak třeba vedoucí musí dovolit, aby na jeden den měla dovolenou.
1: Jak ta dovolená dlouho trvá?
3: Dokud si řekneš tomu vedoucímu nebo kdo to zaměstnává.
1: Dovolenou mají dospěláci nebo i děti?
4: Já! Všichni!
3: Já pojedu asi, myslím, do Slatina.
5: Pojedeme na Seč a my se tam budeme koupat.
1: A co vás čeká po prázdninách?
5: Po prázdninách nás čeká, že jsou další prázdniny, nebo jdeme do školky a můžeme se natáčet z právičky.
6: A takhle to vidíme my.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Část D11 je možné kvůli opravě v Černožicích u Hradce Králové užívat bez poplatku. Omezení na koridoru z Prahy do Pardubic potrvají do konce července. Hokejbaloví dorostenci Hradce Králové chtějí po zisku titulu pomoci A týmu. A dnešek bude oblačný s občasnými přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku mohou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince.
4: Omezení komplikuje cestu také třem regionálním autobusovým linkám od Náchoda, Trutnova a Vrchlabí. Ty jedou také po dálnici, takže cestující musí počítat se zpožděním při příjezdu do Hradce Králové nebo naopak s dřívějším odjezdem z krajského města. Běžná zastávka v Holohlavech je zrušená a vybrané spoje staví u firmy JIPA. Pro lidi z obce jsou alternativou linky přes Hořiněves nebo vlak ze Smiřic. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Pošta v Legionářské ulici ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku dočasně ruší sobotní provoz. Omezení na pobočce začíná platit ode dneška a potrvá do začátku října. Česká pošta krok zdůvodňuje provozními důvody. Otevírací doba v pracovních dnech se nemění. Na trati z Prahy do Pardubic potrvají omezení až do konce července. Dělníci tam začali pracovat na nutné údržbě a opravách. Dálkové vlaky proto můžou být opožděné. Regionální linky mezi Kolínem a Řečany jsou nahrazené autobusy. Termíny omezení upřesnila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: V první fázi do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče.
3: Sport.
2: Hokejbalisté Hradce Králové budou v příští sezóně poprvé chybět v extralize. Po pádu do nižší soutěže se budou snažit o návrat mezi elitu. K tomu by jim mohli pomoci i dorostenci, kteří naopak získali mistrovský titul. V novou výzvu věří i kapitán týmu Maxim Čtvrtečka.
6: Trošku mě mrzí, že jsme spadli, ale tak myslím, že to je lepší pro nás, že se tam nebudeme zase na chvostu. Určitě věřím tomu, že všichni ty mladí pomůžeme k tomu, aby zase hradecký hokejbal byl co nejvýš a doufám, že vyhrajeme klidně nějaký titul s Hradcem, jak v první lize, tak třeba v následní v extralize.
3: Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, ráno bude přechodně oblačno až polojasno. Na severu kraje a na horách se odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přeháňky. Večer se déšť rozšíří na většinu území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách naměří 16 až 20 stupňů. Čerstvý západní vítr odpoledne a večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině se bude večer měnit na sever. Rozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silničáři opravují povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky jsou značené a potrvají do 10. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 6 hodin 4 minuty, úterý 7. července. Dobré ráno, pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou s vámi Alena Brantová a Jakub Schmidt. No a my si za chviličku v další reportáži vydáme do Karlových Varů. Emil Hácha, Milena Jasenská nebo Otto Wichterle. Právě jejich příběhy by se mohly v budoucnu objevit v českých kinech. Filmová nadace na festivalu v Karlových Varech ocenila nadějné scénáře, jaké příběhy vyprávějí. O tom uslyšíte tedy v další reportáži našeho dnešního ranního vysílání. Už za malou chvíli, tak si poslechněte a od nás z Hradce Králové tedy ještě jednou krásný den, úterý 7. července.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, 6 hodin 10 minut. Filmová nadace ocenila na Karlovarském festivalu nadějné české scenáristy. Z celkem 4 děl se 3 věnují silným osobním příběhům prezidenta Emila Háchy, novinářky Mileny Jesenské a taky vynálezce Oty Wichterleho. Poslední oceněný scénář je pak podle povídky spisovatele Jana Němce, který zasadil příběh o náhradním mateřství do válkou zmítaného Kyjeva.
1: Na začátku války se byla reportáž vlastně o těch dětech, které tam uvízly, protože se narodili v prvních dnech války a vlastně vůbec se nevědělo, co s těma bude, protože se nevědělo, co bude s Kyjevem. Tak to byl hrozně silný moment. Z toho tehdy vznikla povídka Zoe.
2: Popsal Němec, který od nadace získal za scénář 140 tisíc korun. Dílo má už i producenta a režírovat ho bude Michal Blaško. Němec říká, že se ve scénáři věnuje nejen otázce etiky náhradního mateřství.
1: A je to hodně film podle mě o vztahu východu a západu. Vlastně není jako vůbec válečný film, spíš je to film o našem jako pohledu na Ukrajinu a o různých taky jako našich iluzích.
2: I další nadací oceněný scénář má producenta a režiséra, konkrétně Filipa Renče. Scénárista Ivan Hubač připravil předlohu pro film o prezidentovi Emilu Háchovi.
3: Teprve po roce 89 historici začali odkrývat, kdo vlastně Hácha byl. A zjistilo se, že on nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec, ani zrádce národa. A to mě na tom zajímalo.
2: V kategorii Hvězda zítřka, určené mladým autorům do 33 let, pak uspěl Marcel Peterka se scénářem Případ Wichterle, který se věnuje patentovému sporu o vynález kontaktních čoček mezi Československou akademií věd a Spojenými státy. 200 tisíc korun taky získal scénář o komplikovaném vztahu novinářky a spisovatelky Mileny Jesenské s její dcerou Honzou. Pokračuje autorka Anna Mrázková.
4: Zapojit vlastně do scénáře pohled 11-leté holčičky, tak mi bylo opravdu blízké. A když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně dělala Honza, zatímco její maminka seděla v Pečkově paláci, tak to pro mě bylo opravdu silné.
2: Z víc než 120 letos hodnocených scénářů se mimochodem 2 věnovali právě portrétu Jesenské. Filmová nadace soutěž pořádá přes 20 let a do kin se za tu dobu dostalo 23 filmů od oceněných scénáristů. Další má dnes premiéru na festivalu tady v Karlových Varech. Lucie Pávová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno, v úterý 7. července. Dnešek je 188. dnem v tomto roce a svátek má Bohuslava. Tak přejeme všechno nejlepší. Britský hudebník a bývalý člen skupiny Beatles Ringo Starr pak dnes oslaví 86. narozeniny.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně velká oblačnost a taky oteplení. Bude převážně oblačno až zataženo, na severu kraje a na horách se později odpoledne objeví slabý déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřka. Během večera se pak slabý občasný déšť rozšíří prakticky na celé území našeho Královéhradeckého kraje. Teploty se budou pohybovat od 25 do 28 stupňů, na severu kraje kolem 23, no a na horách 16 až 20. K tomu ale bude foukat taky čerstvý západní vítr odpoledne a k večeru místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Pak nás čeká noc, která bude zpočátku deštivá, k ránu čekáme pak ustávání deště, no a zítřek už bude slunečný, ale taky větrný a bude polojasno až jasno, teploty 20 až 23 stupňů Celsia, takže zase chladněji než dnes. Všechno probereme i dnes s Tomášem Popelkou, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové v dobrém ránu, a to bude jako tradičně kolem 8:45.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Lucie Vondráčková dospívala. Teď ještě pozvání k našemu dnešnímu odpolednímu vysílání. Dnes bude hostem po 13. hodině u Alex Minářové zpěvačka Marta Jandová, která nám řekne třeba i to, jestli koncertuje v Německu pořád se stejnou kapelou, jako když v Německu začínala.
1: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi ji vychovával, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva té mamince, ona udělala první krok, tak říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc.
0: A víc dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude Marta Jandová hostem Alex Minářové. Poslechněte si.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana pospíchá roba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zájemci se můžou ucházet o nové stavební pozemky v Třebechovicích pod Orebem. Město nabídlo k prodeji lokalitu Palackého, kde mají vzniknout 4 rodinné domy. Nabídky je možné podávat do 27. července. Tisíce domácností na Trutnovsku, napojených na soustavu horkovodu Krkonoše společnosti ČEZ Teplárenská, budou od dneška do 14. července bez teplé vody a tepla. Důvodem přerušení dodávek je pravidelná kontrola a opravy rozvodů i dalších zařízení. Řidiči se ode dneška musí připravit na dopravní komplikace na silnici číslo 11. V Česticích začíná oprava téměř 700-metrového úseku vozovky před i za okružní křižovatkou. Provoz bude až do 19. srpna veden kyvadlově jedním pruhem. Uzavřený je taky příjezd do Čestic od Olešnice. Řidiči proto musí využít objížďku přes Častolovice. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Na londýnské trávě v All England Clubu se utká s Japonkou Osakaovou. Střetnou se po sedmé, zatím každá z nich třikrát vyhrála. Čekáme převážně oblačno až zataženo. Na severu kraje a na horách se později odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Polici nadmetují na Náchodsku začali cestáři opravovat vozovku ve Žďárské ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají do pátku 10. července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: je Denní tisk.
1: Archeologové z Monoxilu 5 dopluli do cíle, píše dnešní Mladá fronta dnes v příloze kraj Hradecký. Česká námořní expedice Monoxilon 5 v pátek dorazila do cíle 14 denní plavby Egejským mořem. Experimentální archeologové z východních Čech v replice pravěkého člunu z jednoho kusu dubu po moři ve 12 etapách urazili 430 kilometrů. Expedice navázala na výpravy v dlabaných člunech z let 1995, 1998, 2019 a 2023. Z níž tři byly právě v Egejském moři. Experimentální plavby mají lépe objasnit šíření různých zemědělských kultur ve Středomoří. No a trasa vedla Malou Asii nebo mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné.

pro plavidlo. Jedním z cílů bylo ověřit plachtu, vyrobenou tradičními postupy z lipového líka. To se podařilo, plachta se ukázala jako funkční, také jsme ověřili, že v člunu lze přepravit i velký náklad, když jsme vezli půl tuny zátěže, řekl k tomu archeolog a organizátor výpravy Radomír Tichý, který bude mimochodem hostem také našeho zítřejšího ranního vysílání, takže se ho na všechno zeptáme, jaké to bylo. No a dnes si o tom můžete přečíst v hradecké příloze Mladé fronty. Dnes je tady krátký článeček. Už se dívám taky do regionálního deníku, kde připomínají, že na památném chlumu u Hradce Králové v neděli vyvrcholily velkolepé vzpomínkové akce, připomínající prusko-rakouskou válku z roku 1866. Hlavní bitevní ukázka s názvem Sadová 1866 přilákala tisíce návštěvníků. Lidé sledovali věrnou rekonstrukci rozhodujícího okamžiku konfliktu, do které zasáhlo více než 650 členů historických jednotek, 50 jezdců na koních a 25 historických kanónů. Scénář ukázky vycházel přísně ze skutečných historických událostí. Tak si o tom můžete přečíst nejenom tady v regionálním deníku, ale taky právě v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký, je k tomu velký článek. No a já se ještě podívám do dnešního Práva. Znají telefon i číslo rezervace. Podvody na Bookingu rostou. Na první pohled je všechno v pořádku. Termín i číslo rezervace naprosto sedí, souhlasí. Zpráva vypadá jako z hotelu, ve kterém chce člověk strávit dovolenou, přesto může jít o podvod. Jeho pachatelé zneužívají údaje o ubytování rezervované přes Booking či jinou platformu, tlačí pak na lidi, aby zadali číslo karty anebo doplatili za pobyt. Z podvody na různých ubytovacích platformách mobilních se setkáváme častěji než v minulosti, jak potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Právě v souvislosti s letními dovolenými využívají těchto služeb, využívá těchto služeb velké množství lidí a proto je tedy na místě před tím varovat. Jak to pachatelé dělají konkrétně, jak ten podvod vypadá, už si můžete přečíst sami. V dnešním Právu se tomu podrobně věnují a článek na titulní straně začíná a pak ještě pokračuje na straně číslo 5, takže je opravdu obsáhlý. Přečtěte si, ať zbytečně nenaletíte. My teď noviny zavíráme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a pěkně vás zdravíme.

0: Za půl minuty už bude 6:45, 6:45 na 7. Přejeme dobré ráno, hezké vstávání. Hokejbalový klub HBC Hradec Králové zažil v uplynulé sezóně radosti i chmury. Nejvíc příznivce tohoto sportu pod bílou věží mrzí, že A tým poprvé v historii opustil nejvyšší domácí soutěž. Opačné emoce zase nastavili mládežníci. No a víc k tomu v našem vysílání už za malou chvíli v reportáži Tomáše Borovce.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, ale zároveň oteplení, bude převážně oblačno až zataženo. Na severu kraje a na horách se později odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přehánky. S malou pravděpodobností se může objevit i bouřka, ale během večera se slabý občasný déšť rozšíří na ostatní území, prakticky na celé území Královéhradeckého kraje, takže s tím deštěm potom k večeru počítejte opravdu všude. No ale jak jsem říkal, oteplí se. Teploty dnes 25 až 28 stupňů Celsia, na severu kraje pak kolem 23 a na horách 16 až 20. Co se týče větru, tak ten bude pozorovat dnes taky čerstvý západní. Odpoledne a k večeru místy s nárazy může mít rychlost kolem 55 km v hodině. Noc bude zpočátku deštivá, k ránu bude déšť ustávat, no a teploty v noci 16 až 13 stupňů. Zítra bude slunečno, ale větrno, bude polojasno až jasno, teploty ale zase nižší než dnes, 20 až 23 stupňů Celsia. Takže to bude teď taková teplotní houpačka malinko, my všechno probereme a rozebereme s meteorologem Tomášem Popelkou, až se s ním i dnes kolem 8:45 spojíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď vás pěkně zdravíme, přejeme dobré ráno, hezké vstávání, no a za chviličku, jak jsem slíbil, už ty sportovní dnes, tedy hokejbalové informace v dobrém ránu.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: tvůj žár. Tak to byla Slza, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě František Nedvěd nám zaspívá, taky Kylie Minogue, mimochodem o této zpěvačce. Australské je teď krásný dokument, miniserie na Netflixu o tom, jak se stala slavnou a jaká písnička to vlastně všechno odstartovala, takže se můžete podívat, jestli tuhletu platformu doma taky máte. No a my se teď budeme věnovat sportu.
1: Sport.
0: Královéhradecký hokejbalový klub HBC slavil v uplynulé sezóně výrazný úspěch. Poprvé v historii totiž dokázal tým dorostenců získat mistrovský titul. Jejich trenér Michal Koza tak po mnoha letech mohl otevřít roky schovanou lahev vína, i když tedy jenom symbolicky.
2: Jsem koukal na datum spotřeby, tam je 2010, takže jsem upozorňoval, aby to nikdo nepil. Jsem ho měl připravený na to, až vyhrám nějaký klubový titul. Měl jsem ho vlastně sebou jednou v roce 2016 a teď jsem ho bral po druhý a konečně jsem se ho zbavil.
1: Říká s úlevou v hlase úspěšný mládežnický trenér, který byl už v průběhu sezony oceněn během slavnostního večera sportovec roku Královéhradeckou radnicí. Michal Koza totiž dovedl českou dorosteneckou reprezentaci k vítězství na domácím mistrovství světa. Na šampionátu nechyběli ani někteří zástupci hradeckého klubu. To následně pomohlo východočechům i k extraligovému triumfu.
3: Ty mistrovství to určitě pomohlo, taky ta extraliga je to přece jenom o dost těžší, je to tam rychlý a myslím, že nám to mohlo dodat potřebné zkušenosti k tomu, aby jsme to dotáhli k tomu vítěznímu konci.
1: Pochvaluje si zkušenosti na nejvyšší úrovni kapitán hradeckých dorostenců Maxim Čtvrtečka. 16-letý obránce už má také několik startů v extralize dospělých a mezi mládežníky není sám. Proto také litoval skutečnosti, že A tým Pirátů poprvé v historii opustil nejvyšší soutěž. Vidí v tom ale zároveň také pozitiva.
3: Trošku mě mrzí, že jsme spadli, ale tak myslím, že to je lepší pro nás, že se tam nebudeme zase na chvostu. Určitě věřím tomu, že všichni ty mladí pomůžeme k tomu, aby zase hradecký hokejbal byl co nejvýš a doufám, že vyhráme klidně nějaký titul s Hradcem, jak v první lize, tak třeba v následní v extralize.
1: Podobným způsobem uvažuje také úspěšný trenér Koza.
2: Byli bychom hrozně rádi, kdyby z toho týmu za prvý se ty kluci postupně zabudovali do těch mužských kategorií, protože spousta z nich už na to rozhodně jako herně fyzicky má a samozřejmě i ten impuls pro ty mladší kluky, kteří byli součástí toho týmu, ať už byli ve třetí lajně nebo byli kolikrát i jako náhradníci, tak by jim to mělo dodat takovou tu vůdcovskou mentalitu, že i tým, který po podzimu je někde ve prostřed a pak se vyškrábe do nadstavby posledníma dvouma zápasama, tak dokáže pak velký věci.
1: Naráží Michal Koza na skutečnost, že jeho dorostenecký tým rozhodně nepatřil po základní části sezony k favoritům na zisk titulu. Podobné oživení teď bude od mladých hokejbalistů potřebovat i Královéhradecký A tým, který se bude snažit o rychlý návrat mezi elitu. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Dělníci pokračují ve vyčištění dna Labské přehrady ve Špindlerově mlýně. Stovky středoškoláků dnes nastupují na dobrovolné vojenské cvičení. Čeští basketbalisté porazili Estonsko, přesto v kvalifikaci na mistrovství světa končí. A dnešek bude oblačný s občasnými přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením víc než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět, vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
2: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport.
1: Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji byla v uplynulých 4 letech hlavně na developerech a soukromých investorech. Města se snažila připravovat parcely pro budoucí výstavbu. Například Jičín aktuálně prodává pozemky zhruba pro 200 bytů v areálu bývalých kasáren. Hradec Králové si větší bytovou výstavbu slibuje od letos přijatého nového územního plánu. V takzvané severní zóně by mohlo vzniknout 1200 bytů. Krajské město taky začalo s podporou družstevní výstavby. Na 10 místech v republice nastupují dnes středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Žatci nebo v Prostějově. Armáda původně počítala s 800 účastníků. Kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na 30-denní akci se přihlásilo téměř 1200 studentů. Pokračuje mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa Košvancová.
3: Každý student, který absolvuje dobrovolné vojenské cvičení, má splněn kurz základní přípravy. V případě, že se v budoucnu rozhodne stát se vojákem z povolání nebo vstoupit do aktivní zálohy, či se rozhodne pro studium na vysoké vojenské škole, nebude muset absolvovat výcvik znovu.
1: Kromě snadnějšího nástupu do armády dostane každý účastník, který projde celým cvičením a složí přísahu, přes 38 tisíc korun.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace na mistrovství světa nepostoupili. V závěrečném duelu základní skupiny sice v Brně porazili Estonsko 75-73, přesto skončili v tabulce poslední. Nejlepší český střelec zápasu s Estonci Ondřej Sehnal si vážil aspoň toho, jak Češi zvládli dramatickou koncovku utkání.
4: Jsme tam jenom udělali trošku chybku, když jsme vedli o těch 10 bodů, že jsme si to hnedka nechali utéct zase zpátky na nějaký 2. Z toho se musíme poučit, ale jsme prostě mladý tým. Prostě se z tohohle musíme poučit a doufám, že si do těch dalších oken z toho něco odneseme.
0: Počasí.
1: Čekáme převážně oblačno až zataženo. Na severu kraje a na horách se později odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20. Čerstvý západní vítr odpoledne k večeru, místy s nárazy až 55 km v hodině, se bude večer měnit na severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli opravě plynovodu je uzavřená ulice k Sokolovně v Hradci Králové. Objížďka je tam značená a má trvat až do konce října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 7 vám dál dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Jakub Šmit. Dnes je úterý 7. července, svátek má Bohuslava, tak přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku v další reportáži se podíváme do Broumova. Agentura pro rozvoj Broumovska možná totiž opustí areál broumovského kláštera. Jehož velkou část má dlouhodobě v pronájmu. Důvodem jsou spory s vlastníkem, tedy řádem benediktinů. No a víc v reportáži Václava Plecháčka uslyšíte už za malou chvíli v dobrém ránu. Taky si můžete zasoutěžit před 7:30, tady bude soutěžní úkol a samozřejmě taky pěkná cena. Dnes to bude opět knížka z nakladatelství Kazda, Chuť mého života, memoáry o jídle a životě, tak snad se vám bude líbit. Hodně štěstí přeju a samozřejmě nejenom při soutěži, ale také do celého dnešního nového dne. Ať se hezky vstává, dobré ráno z Hradce Králové.

Sneak Peek.

0: dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufra v dobrém ránu, za 3 minuty už bude 7:45, míříme do Broumova teď, jak jsem slíbil před chvíličkou. V Broumově se totiž řád benediktínů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktíni jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl.
2: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
3: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínů stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
4: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
5: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedny jako z nejbohatších vrcholně barokních v celé Evropě.
3: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
4: Návštěvník Broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
3: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě 2 smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
6: My spor o prohlídkové okruhy nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z Broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
3: Benediktíni se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit. Václav Plecháček, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, tedy z Českého rozhlasu Hradec Králové, dnes v úterý 7. července. Teď jsem se rychle zadíval taky na radioporadnu, abych vám pověděl, kdo bude dnes hostem a o čem to bude. Po té 11. hodině Soňa Šplíchalová nám něco poví o zdravých zádech, to znamená dlouhé sezení při cestách na dovolenou bývá problémem, zvedání břemen, práce na zahrádce. To nás pak záda pořádně bolí, takže Soňa Šplíchalová s těmito bolestmi pomůže, nebo alespoň poradí, co dělat a jak to dělat tak, aby nás záda nebolela. Po 11. hodině v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa. Můžete se samozřejmě prostřednictvím adresy ptát i vy, anebo pak po 11. klidně do studia zavolejte.
1: Počasí.
0: No a dnes nás čeká převážně velká oblačnost a taky oteplení. Bude převážně oblačno až zataženo. Na severu kraje a na horách se později odpoledne objeví slabý déšť nebo přehánky. S malou pravděpodobností to může být i bouřka. Pak během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. No a teploty 25 až 28. Na severu kraje kolem 23, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. A taky povane čerstvý západní vítr. Odpoledne a k večeru místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a pak se bude večer měnit na severozápad. V noci bude zpočátku taky deštivo, k ránu pak čekáme ustávání deště, teploty v noci 16 až 13, no a zítřek bude slunečný, ale větrný, bude polojasno až jasno a teploty také nižší než dnes, zase bude to zítra 20 až 23 stupňů.
1: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: No, nejvyšší čas pustit se do dnešní soutěže, takže hodně štěstí. 726 46 46 46 46. Naše telefonní číslo ještě ho jednou připomeneme. No a pro vítěze dnes máme knížku z nakladatelství Kazda, Chuť mého života, memoáry o jídle a životě Stanleyho Tucciho. Tak hodně štěstí vám přeju, no a vaším úkolem bude poznat tuto dámu, tuto českou zpěvačku.
1: Jako samozřejmě musí být určitý meze, jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností.
0: A už víte, jestli víte, tak můžete telefonovat do Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, ještě chviličku, pár vteřin na to máte, takže ten telefon připomeneme.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a na telefonu zřejmě někdo je, tak se zeptáme. Dobrý den, halo, dobré ráno.
3: Dobrý den, tady posluchačka Irena.
0: Dobrý den,
3: Irena. Bohdanek.
0: Moc vás tam zdravíme. Tak koho
3: Děkuju.
0: Jste poznala?
3: Je to Marta Jandová.
0: A co já na to? Já na to, že máte pravdu, je to ona, je to Marta Jandová, která bude dnes hostem taky odpoledne po 13. hodině u Alex Minářové, jinak samozřejmě Marta Jandová, zpěvačka a vůbec člověk, kterého já mám teda ve velké oblibě, mám jí moc rád, je to samozřejmě dcera slavného otce, rockera Petra Jandy z Olympiku. Ona teda měla už od malička k hudbě velmi blízko, tedy i díky tatínkovi, přesto ale právě díky jeho slávě sama být nejdřív zpěvačkou vůbec nechtěla, představte si, paní Ireno. Ona vystudovala střední školu ekonomickou se zaměřením na jazyky, ale přeci jenom jí to potom stáhlo k té muzice. V 19 letech se v Praze seznámila se svým pozdějším prvním manželem a s ním odjela do Německa, kde zpívala v jeho rockové kapele Die Happy. V Německu tenkrát zaznamenala ohromný úspěch, stala se tam slavnou. No a mimochodem, jak už dneska taky jednou řekla, když jsme vás zvali právě k poslechu hosta po 13. hodině, tak skupina Die Happy vlastně pořád existuje, pořád funguje a Marta Jandová v této kapele pořád zpívá. Takže i o tom se bude dneska mluvit odpoledne po 13. hodině u Alex Minářové. Poslechněte si. Tak, paní Reno, gratuluju. Knížka je vaše.
3: Děkuju.
0: Také se vám hezky čte. A samozřejmě krásné léto, příjemné prázdniny. Mějte se krásně, rád jsem vás slyšel. Naschledanou.
3: Naschle.
0: Tak a vy ostatní můžete štěstí zkusit zase zítra třeba v Bleskovce ráno, nebo taky dopoledne, ve Věřte, nevěřte, nebo tady máme pro vás velkou letní soutěž o ceny každý den několikrát a potom o tu velkou hlavní cenu o LED balónem, takže těch příležitostí, jak vyhrát naše vysílání je hodně. Tak vám přejeme štěstí. Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, teď tam chviličku zaspívá ještě Michael Jackson a za 3,5 minuty už tady budou další zprávy o 7:30.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V turecké Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. Za Česko tam poletí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Toho vláda do delegace zařadila až po předběžném opatření ústavního soudu. Původně kabinet s Pavlovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. Po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku můžou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince. Hořice na Jičínsku otevřeli druhou část cyklistických trailů na severním úbočí Hořického chlumu. Cyklistům nabídne tři trasy o celkové délce zhruba 3 kilometry. I s první etapou, otevřenou v květnu 2024, mají trasy okolo 7 kilometrů. Hasiči upozorňují na špatně parkující auta u domů. Někteří řidiči totiž nedodržují pravidlo 3 metrů volné vozovky. To pak může komplikovat průjezd hasičské technice. Problémy hasiči evidují třeba i v hustě obydlených pardubických sídlištích. Fotbalisti Španělska slaví po 16 letech postup do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu přehráli Portugalsko 1-0 a postupuje taky Belgie, která zvítězila nad Spojenými státy 4-1. Čekáme převážně oblačno až zataženo. Na severu kraje a na horách se později odpoledne objeví slabý déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23 a na horách naměří 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku opravují dělníci most na silnici číslo 16 u obce Osek. Kyvadlový provoz tam proto řídí semafory. Omezení potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Valdemar Matuška dospíval. Hezky vám hrajeme po ránu v úterý 7. července. Pojďte se podívat taky, co píšou.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: Novoměstské koupaliště míří se zpožděním do finále, brzy začnou napouštět vodu, píše se v Náchodském deníku. Koupaliště v Novém Městě nad Metují by mělo být dokončené v srpnu. Stav příjezdové komunikace si vyžádal její novou výstavbu, čímž se prodloužil termín dokončení a taky se zvýšila cena. Ale plavčíci jsou už připraveni a voda se začne do bazénu napouštět už velmi brzy. Aktuálně se tedy v letním areálu Metuje provádí konečné terénní úpravy, dokončují se objekty staveb, čistí se bazénové těleso. No a zřejmě už v tomto týdnu by se mělo začít napouštět koupaliště z vodárny na protějším břehu. Logisticky se ještě bude muset v druhé polovině července skloubit navážení trávníkových koberců a pokládání asfaltu na příjezdové cestě. S tím by se mělo začít v týdnu od 20. července a pak už asi nebude nic bránit tomu, aby se v Novém Městě nad Metují mohli lidé zase na tomto koupališti vykoupat. Podrobnosti v Náchodském deníku. Já se dívám také do Hradecké Mladé fronty dnes. Archeologové z Monoxylonu dopluli do cíle. Česká námořní expedice Monoxylon 5 v pátek dorazila úspěšně do cíle 14-denní plavby Egejským mořem. Experimentální archeologové z východních Čech v replice pravěkého člunu z jednoho kusu dubu po moři ve 12 etapách urazili 430 kilometrů. No a expedice navázala na předešlé výpravy v dlabaných člunech z let 1995, 98, 2019 a 2023, z nichž tři byly právě v Egejském moři. Experimentální plavby mají lépe objasnit šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Trasa vedla mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro plavidlo. Jedním z cílů bylo ověřit plachtu, vyrobenou tradičními postupy z lipového líka, a to se taky povedlo podle archeologa a organizátora výpravy Radomíra Tichého, který bude mimochodem zítra ráno hostem taky našeho dobrého rána, našeho ranního vysílání po 8:30, takže nám o všem bude vyprávět. Vy si mezi tím můžete přečíst třeba kousíček, protože ten článek je kratší v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký podrobnosti. Tak a já se ještě podívám doprava. A tady je hned na titulní straně článek s titulkem Znají telefon i číslo rezervace. Podvody na Bookingu rostou. Na první pohled je všechno v pořádku, termín i číslo rezervace sedí, zpráva vypadá jako z hotelu, ve kterém chce člověk bydlet a strávit tam dovolenou. Přesto může jít o podvod. Jeho pachatelé zneužívají údaje o ubytování rezervované přes Booking či jinou takovou platformu, tlačí potom na lidi, aby zadali číslo karty nebo doplatili za pobyt. S podvody na různých ubytovacích platformách se setkáváme častěji než v minulosti, potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Právě v souvislosti s letními dovolenými využívají těchto služeb hodně lidí, velké množství lidí. Na podvody upozorňují také lidé na sociálních sítích. Podvodníci třeba ukradnou tedy přístup k účtu ubytovacího zařízení na Bookingu, stáhnou si data o rezervacích a když je to nezaplacená rezervace, tak napíšou právě vám přes aplikaci WhatsApp, abyste zaplatili. Popsala tedy ty praktiky jedna žena na síti X, které se to týká, která má takové zkušenosti. Takže pozor, obezřetně, ať není zbytečné mrzení. V novinách, tedy konkrétně v dnešním Právu, mimochodem jsou k tomu ještě další podrobnosti, tak si přečtěte.

0: Český rozhlas Hradec Králové, 7 hodin 48 minut. Přejeme vám dobré ráno, hezké vstávání a připomínáme, že dnes je úterý 7. července.
1: Počasí.
0: Čeká nás převážně velká oblačnost dnes a oteplení bude převážně oblačno až zataženo. Na severu kraje a na horách se později odpoledne objeví slabý déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřka. Během večera se pak slabý občasný déšť rozšíří prakticky na ostatní a celé území Královéhradeckého kraje. Teploty vyšší 25 až 28, na severu kraje kolem 23, na horách 16 až 20. Ale rozfouká se taky vítr, čerstvý západní bude odpoledne a k večeru místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Tak. No a za chviličku to bude o polární záři, kterou jste možná viděli. Teď bylo pár let, kdy byla viditelná i z našeho území. Jak tenhle ten ukaz vzniká, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Za chviličku Martin Písařík.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Kvůli výluce nejezdí vlaky mezi Českou Skalicí a Trutnovem. Dnes je poslední den na zaplacení objednaných dluhopisů republiky. Fotbalisté Spojených států vypadli na domácím mistrovství světa v osmifinále a dnešek bude oblačný, ojediněle s přeháňkami a teplotami 25 až 28 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Na železniční trati z Jaroměře do Trutnova Svobody nad Úpou začala výluka. Potrvá až do nedělní půlnoci. Po dobu výluky jsou všechny vlaky mezi Českou Skalicí a Trutnovem nahrazené autobusy a platí výlukový jízdní řád. Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu spustila letní projekt na podporu regionálního turismu. Chce tak zvýšit návštěvnost památek a motivovat lidi k delšímu pobytu v kraji. Do konce září proto můžou návštěvníci vybraných hradů a zámků soutěžit o 3 velké a 15 menších cen. Stačí navštívit alespoň 2 zapojená místa a zaregistrovat se.
2: Do akce se zapojilo 21 historických objektů, mezi nimi například Hospital Kux, Hrad Kost nebo zámky v Opočně, Doudlebách nad Orlicí, Dětenicích nebo Ratibořicích. Kompletní seznam lidé najdou na webu stezkahraduazamku.cz. Na místě stačí naskenovat soutěžní QR kódy z informačních plakátů. Po registraci 2 kódů z různých památek je uchazeč zařazený do slosování o pobyty v regionu nebo volné vstupenky. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem 3 typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
1: Dluhopisy musí do dneška lidi zaplatit v plné výši. Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Dluhopisy je možné zaplatit například přes QR kód.
0: Sport.
1: Fotbalisté Spojených států vypadli na domácím mistrovství světa v osmifinále. V Seattlu prohráli 1-4 s Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž v Dallasu porazili Portugalsko 1-0.
0: Počasí.
1: Čekáme převážně oblačno až zataženo. Na severu kraje a na horách se později odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20 stupňů. Čerstvý západní vítr odpoledne k večeru místy s nárazy až 55 km v hodině se bude večer měnit na severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Jičínsku pozor na silnici číslo 300 mezi Zdobínem a Miletínem. Dělníci tam ořezávají stromy, proto řídí provoz kyvadlově. Budou tam pracovat až do pátku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Rád vám povím, co nás čeká v dalších minutách vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvilku třeba budeme mluvit o tom, že nemocnice v našem Královéhradeckém kraji aktuálně hledají přes 5 desítek nových všeobecných sester. Na dlouhodobý nedostatek zdravotnického personálu reaguje Univerzita v Hradci Králové, která po několika letech příprav získala akreditaci pro výuku všeobecného ošetřovatelství. Detaily k tomu přidá Adela Kavříková za malou chvíli. Hostem po 9:30 pak bude studentka pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Darina Stránská, která se právě vrátila z půlroční plavby na velké zaoceánské lodi z Nového Zélandu až na Aljašku, přes Austrálii, Indonésii, Ázii, Malajzii a další země. Pracovala tam jako klasická klavíristka a na lodi také zpívala muzikály a šířila slávu české hudby, tak nám o tom bude po 8:30 vyprávět. Dnes je jinak úterý 7. července a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Schmidt.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Sázím se, o co chcete, že na světě

0: 8 hodin 10 minut, dobré ráno z Hradce Králové. Univerzita v Hradci Králové rozšíří od nadcházejícího akademického roku nabídku vzdělávání o 3 nové studijní programy. Do 2 z nich zaměřených na zdravotnictví se můžou uchazeči začít hlásit právě dnes. Škola tak reaguje na dlouhodobý nedostatek všeobecných sester a rostoucí potřeby zdravotnické péče nejenom v našem regionu. No a podrobnosti už pro nás má teď naše reportérka Adela Kavříková. Dobré ráno, Adelo.
1: Dobré ráno. Já jsem navštívila kariérní sekce na oficiálních webech velkých zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji a zjistila jsem, že nemocnice v regionu aktuálně hledají přes 53 obecných sester. Zhruba 25 volných míst nabízí fakultní nemocnice v Hradci Králové a další asi 30 pozice jsou neobsazené v zařízeních krajského zdravotnického holdingu. No a právě na tenhle nedostatek reaguje nový bakalářský program Všeobecné ošetřovatelství.
0: No a jak přesně bude studium Všeobecného ošetřovatelství tedy vypadat?
1: Půjde o 3-leté prezenční studium a výuka začne už letos v září. Univerzita získala akreditaci teprve na konci června a to po několika letech příprav. Studenti budou za vzděláváním střídavě dojíždět do Hradce Králové a do Náchoda. Teoretickou část zajistí Přírodovědecká fakulta a v prvních letech taky Náchodská zdravotnická škola. A praktická výuka pak směřuje přímo do oblastní nemocnice Náchod, která je hlavním partnerem fakulty. A budoucí sestry se ale dostanou i do dalších nemocnic v kraji, například v Trutnově nebo Výčině. Praxe je ale čekají taky v charitních službách, hospicové péči nebo v domovech pro seniory. Pro uchazeče ještě dodám, že přihlášky škola přijímá do 7. srpna.
0: Tím druhým novým zdravotnickým oborem je certifikace a management zdravotnických technologií. Tak komu je určený?
1: Tenhle 2-letý navazující magisterský program je profesně zaměřený a reaguje na poptávku firem po odbornících, kteří se dokážou orientovat v technické stránce zdravotnických přístrojů a zároveň ovládají legislativu a management kvality při jejich uvádění na trh. Studenti během 2 let absolvují celkem 18 týdnů stáží u partnerských firem nebo v regulačních institucích a i v tomhle případě vyprší termín pro podání přihlášky přesně za měsíc 7. srpna.
0: Na začátku jsme říkali, že univerzita otevírá celkem 3 nové studijní programy, tak jaký je ten poslední?
1: Tu nabídku doplňuje obor, který už nemá se zdravotnictvím nic společného, jde o navazující magisterský program politologie, globální politická studia na Filozofické fakultě. Zaměří se na mezinárodní politiku a ekonomiku, ta výuka bude i v angličtině a studenty čekají stáže na ambasádách nebo třeba v agentuře CzechTrade. V tomhle případě přijímá škola přihlášky do konce července.
0: Zjistila Adela Kavříková a děkujeme, naschledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A my si tady teď s meteorologem Tomášem Popelkou řekneme, jak bude. Dobré ráno, pane Popelko, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
1: Tak, co nás čeká dnes, jaké bude úterý?
2: Tak dnešek bude celkem teplý, sice od severu k nám postupuje slábnoucí studená fronta, ta nás bude přicházet během noci, no ale před ní se k nám dostane teplejší vzduch, takže už bude převážně oblačno a zataženo a na severu Koreje a na horách se až někdy později odpoledne objeví slabý déšť nebo přehánky a s velmi malou pravděpodobností by se mohla objevit i bouřka. No a během večera a potom v noci se ten slabý občasný déšť dostane i na ostatní území, ale teploty dneska většinou mezi 25 až 28 stupňů, na severu kraje tam by byly jenom kolem 23 a vítr se nám může během dopoledne rozfouká na čerstvý západní o 4 do 8 metrů a odpoledne k večeru se objeví i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu. Večer se potom bude vítr měnit na severozápad.
1: No, v noci bude taky pršet.
2: Tak zpočátku ano, vypadá to, že tak kolem té druhé, třetí hodiny už by déšť ustával, no a od severu se začne oblačnost protrhávat až na pojasnost, skorjasno a nad ránem by se hlavně v horských údolích, v Krkonoších mohly objevit ojediněle i mlhy. Teploty potom kleslou na 16 až 13 stupňů a na severu kraje díky malé oblačnosti tam by se mohly dostat až někam k desítce. Vítr bude foukat v noci od severozápadu do západu 3 až 7 metrů a jenom pouze někdy ještě před půlnocí by se mohl objevit nějaký náraz kolem 15 metrů. Během noci už by i tyhle ty nárazy ustávaly.
1: No a co čekáme zítra? Jaká bude středa?
2: Zítra vypadá celkem pocitově pěkně, bude zítra polojasno a šasno, teploty 20 až 23 stupňů, ale bude foukat takový vítr mírný severozápadní 4 až 7 metrů, večer potom zeslábne, no a vidíme, ten vzduch bude chladnější, takže na sluníčku to bude pocitově teplé, ale někde za rohem lesinu už to bude jako je trošku chladnější.
1: Chladnější, takže pozor studené, na to. Dobře. Tak jo, a čtvrtek ještě můžeme se podívat klidně jenom krátce.
2: Co se týká dalších dnů, tak v podstatě by se nám srážky měly vyhýbat a teploty odpoledně by pomalinku šly nahoru, rána budou v podstatě až do pátku chladnější, to většinou bude mezi těmi takhle kolem 10 stupňů, ale odpoledne to vypadá ve čtvrtek už někam by to vylezlo k 25-26 stupňům a na pátek zase o ten stupeň až vám více.
1: Takže se bude oteplovat, jak jste říkal. Děkuju za ten výhled taky Tomášovi Popelkovi do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Hezký den, pane Popelko, nashledanou.
2: Taky hezký den.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. V ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou osmdesátku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.

0: parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zájemci se můžou ucházet o nové stavební pozemky v Třebechovicích pod Orebem. Město nabídlo k prodeji lokalitu Palackého, kde mají vzniknout 4 rodinné domy. Nabídky je možné podávat do 27. července. Tisíce domácností na Trutnovsku, napojených na soustavu horkovodu Krkonoše společnosti ČES Teplárenská, budou ode dneška bez teplé vody a tepla. Víc se dozvíte ve zprávách v 9. Řidiči se ode dneška musí připravit na dopravní komplikace na silnici číslo 11. V Česticích začíná oprava téměř 700-metrového úseku vozovky před i za okružní křižovatkou. Provoz bude až do 19. srpna vedený kyvadlově jedním pruhem. Uzavřený je taky příjezd do Čestic od Olešnice. Řidiči proto musí využít objížďku přes Častolovice. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali celkem za asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Na londýnské trávě v All England Clubu se utká s Japonkou Osakaovou. Střetnou se po 7. Zatím každá z nich 3x vyhrála. Čekáme převážně oblačno až zataženo. Na severu kraje a na horách se později odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V polici nad Metují na Náchodsku začali cestáři opravovat vozovku ve Žďárské ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají do pátku 10. července.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a v dobrém ránu nás teď čeká hudební plavba kolem světa, kterou jsem vám slíbil, no a z ní se vlastně nedávno vrátila studentka pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Darina Stránská. Ona na velké zaoceánské lodi pracovala jako klavíristka a zpěvačka. Ta trasa vedla z Nového Zélandu až na Aljašku přes Austrálii, Indonésii, Ázii, Malajzii a další země. No a i když během půlroční plavby prý neměla ani jeden jediný den volno, tak možnost poznávat svět tam určitě byla. Darina Stránská je naším dnešním ranním hostem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jaké to bylo a jak jsi se vůbec dostala na takhle velkou zaoceánskou loď jako klavíristka?
1: Tak byl to určitě veliký zážitek. Já jsem jednoho dne viděla inzerát na Facebooku a

0: A dočetla jsem se, že hledají klasickou klavíristku a za oceánskou loď společnosti Viking a velice mě to zaujalo. Takže jsem se rozhodla zúčastnit konkurzu v Praze.
1: A dopadlo to.
0: A dopadlo to, no.
1: No a hudba vás teda provází už od malička, od dětství?
0: Ano. Já jsem v 5 letech začala vlastně ve školce jsem začala hrát na zobcové flétny a potom v 5 letech jsem začala navštěvovat základní uměleckou školu v Jičíně.
1: A klavír to byl? Nejdřív flétnička asi.
0: Flétna,
1: já jsem potom... taky začínal na flétničku, když takže to znám.
0: No, potom jsem si přidal právě klavír, ten mě zaujal svým zvukem, už jako malou. A potom vlastně jsem přidala i klarinet. A každý rok jsem přidávala nový nástroj, klarinet, pak jsem zpívala, hrála jsem na kytaru a na saxofon.
1: Takže jste multiinstrumentalistka, dá se říct, ne?
0: Dá se to
1: tak
0: říct.
1: Říká. No a na pedagogické fakultě tady v Hradci Králové jste studovala učitelství teda?
0: Studovala jsem magisterský obor anglický jazyk hudební výchova pro druhý stupeň základní škol a pak jsem si přidala právě solový obor hra na klavír, který jsem právě čerstvě absolvovala ve třídě u pana docenta Michala Chrobáka.
1: No tak moc blahopřejeme. Jak vypadal ten konkurs na klavíristku na velkou zaoceánskou loď v Praze, kam jste se teda vydala? Co po vás chtěli?
0: Tak konkurs trval asi 20 minut přibližně. Skládalo se to ze samotné hry na klavír, takže jsem hrála asi 15 minut svůj připravený repertoár, také jsem jim zaspívala pár muzikálových písní. A potom součástí toho konkurzu byl i rozhovor v angličtině s tou porotou z Velké Británie.
1: A těch zájemců asi bylo víc, byla velká konkurence?
0: V České republice se nás účastnilo 10 klavíristů a potom ten konkurs právě pokračoval i v dalších evropských městech.
1: Takže celkem muselo být mnohem víc adeptů, ne? A zájemců.
0: No adeptů muselo být asi hodně, já nemám přehled o tom, jak to dopadlo v dalších evropských městech, ale ta loď má vlastně 13 z oceánských lodí.
1: Aha,
0: a na každé
1: ta společnost má 13.
0: Ano. Jo. A na každé je jeden klavírista.
1: Takže potřebují hodně hudebníků. No a tak jako, jaké byly ty emoce, když vám přišel potom e-mail nebo dopis, nebo jak to bylo, nebo vám zavolali, že jste teda vyhrála, že budete hrát na zaoceánské lodi nějakou dobu?
0: No já jsem tomu nejdříve nevěřila a měla jsem smíšené pocity, protože mi běželo hlavou, co teď budu dělat vlastně se studiem, jak to všem řeknu kolem sebe a vůbec jsem vlastně nevěděla, co mě bude čekat, no nedokázala jsem si to představit.
1: Museli jste absolvovat nějaký námořnický kurz taky?
0: Ano, ten jsem právě absolvovala v Bratislavě. Byl to 5denní kurz, kde nás učili kurz první pomoci, jak hasit, kdyby nastal nějaký problém na lodi, jak si nasazovat záchrannou vestu a tak dále.
1: Šlo vám to všechno?
0: Ne, nešlo mi například nasazování vesty a to mi bohužel nejde do dneška, takže něco jsem se opravdu nenaučila. No.
1: No a jaké to bylo, když jste pak tu velkou loď viděla? To musí být kolos, ne asi?
0: No tak je to takové plovoucí město. A ta loď má 8 pater,
1: panečku.
0: Takže pro mě, která v životě neviděla za oceánskou loď, to bylo opravdu obr. Ale po cestě jsme viděli i další za oceánské lodě, mnohem větší, kdy jsem si říkala, že ta naše loď je takový jako...
1: Taková maličká no. Kocápka. No a kolik lidí se tam tak vešlo?
0: No tak 900 pasažérů 900. A přes 100 posádky. No,
1: no tak ty takže... velké, opravdu velké obří, tam je jak 6 tisíc lidí třeba.
0: Ano,
1: takže maličká, taková lodička 8-patrová jste říkala.
0: Ano.
1: Paráda, nestratila jste se tam?
0: No tak ze začátku samozřejmě jsem se ztrácela pořád, protože ta loď má přední část a zadní část a mně to přišlo všechno stejné, nevěděla jsem kudy chodit a nejhorší to bylo vždy po hraní, když jsem skončila v 11 hodin večer a nemohla jsem najít cestu zpátky na pokoj. No a tak mě museli hledat různí lidé po lodi a, no,
1: a pomáhat. A pomohli ale určitě vždycky.
0: Pomohli, rádi.
1: Co tam vůbec mají třeba jako hosté na té palubě k dispozici? Tak asi nějaké kino bych předpokládal, sál teda koncertní nebo nějaké bary.
0: Ten hlavní sál je vlastně takové atrium, oni tomu říkají obývák, tam jsou ty hlavní bary, je tam klavírní křídlo a potom tam je kino, je tam i divadlo, kde probíhají show, potom tam je několik bazénů pro hosty, je tam posilovna, sauny. Co teda ta loď nemá, tak je kasino, což mají ty obrovské lodě a na tu loď nesmí děti, což je taková zajímavost. No.
1: A děti, aby asi nerušili dospěláky.
0: Ano, oni tam jezdí na dovolenou, na rekreaci.
1: Tak si chtějí odpočinout.
0: Aby se odpočali.
1: Tak já jenom připomenu, že naším hostem je dnes pianistka Darina Stránská, která hrála na velké zaoceánské lodi při půlroční plavbě, dá se říct, kolem světa vlastně, tak se za chvilku po písnici zeptám i na ty další zážitky.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes studentka pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Darina Stránská, která se právě vrátila z půlroční plavby na velké zaoceánské lodi z Nového Zélandu až na Aljašku přes Austrálii, Indonésii, Ázii, Malajzii a další země, možná stihneme některé ještě další vyjmenovat. Pracovala tam jako klavíristka a na lodi také zpívala muzikály a šířila slávu české hudby. Mě zajímá loď velká, houpalo se to tam taky? Měla jste mořskou nemoc?
1: Houpalo se to často. A mořskou nemoc jsem měla, ale projevovalo se to trochu jinak. Ta mořská nemoc se u mě projevila hlavně motáním hlavy, bolestí hlavy, problém s chůzí samozřejmě a bylo obtížné hrát na klavír. Když se to houpe.
0: No tak, když se to houpe.
1: Protože jsem byla připravená zahrát nějaký akord a ono se to pohlo.
0: A odjel vám klavír.
1: No,
0: tak taky se to stalo, jo?
1: On neodjel, naštěstí držel pevně, ale občas jsem se trefila vedle.
0: No. Jasně, no tak jakože je pro mě překvapením, že i na tak velké lodi se to prostě houpe. Vy jste tam zažili i tajfuny, že jo, nějaké, nebo jeden aspoň.
1: Ano, dvoudenní tajfun při cestě z Japonska na Aljašku.
0: No a jaké byly ty první dny, když vás teda vzali na tu loď a bylo něco, co vás třeba překvapilo, zaskočilo?
1: No zaskočila mě pravidla, která mi byla sdělena hned ten první den, když jsem přiletěla s 24-hodinovým letem, vůbec jsem nic nevnímala a dověděla jsem se, v kolik hodin můžu jíst, kam můžu chodit, kam nesmím, že nás čekají drily každý týden, kontroly kabin, no a tak dále. Mm-hmm.
0: Takže jako na vojně skoro.
1: No, jako
0: vojenský,
1: na vojně.
0: Vojenský režim malinko.
1: Trochu ano.
0: Zvykla jste si na to? Dalo se to?
1: Tak zvykla jsem si na to asi tak po 2 měsících. Trvalo mi to docela dlouho, no.
0: A jak tam vypadal takový běžný den pro vás, jako muzikantku, hudebnici, klavíristku, zpěvačku?
1: Tak tím, že jsem začínala většinou až odpoledne nebo k večeru, tak jsem měla dopoledne volná, tak jsem objevovala krásy měst. A vracela jsem se většinou až v odpoledních hodinách, pak mě čekal ve 4 hodiny tea time, takzvaný, kdy jsem hrála lidem u kávy a u čaje. A potom následoval další set například v 6 hodin, to velmi často byla jenom klasická hudba hodinu. A potom další sety až do 11 večer. Mm-hmm. No. Potom jsem se vydala na 2. nebo 3. večeři po 11. hodině.
0: A pak do peřin.
1: No a to až docela pozdě, protože ten režim na lodi je náročný a chodila jsem spát kolem 3. hodiny ráno.
0: Mm-hmm. Krása, takže takhle to vypadalo. Opravdu jste neměla, já jsem to říkal na začátku, za těch kolik?
1: 6 měsíců.
0: Ani jeden jediný den volný?
1: Neměla, ani jediný den. Opravdu tohleto je náročné. Vím, že některá povolání na lodi mají možnost mít volný den, ale hudebníci nemají. Ani z důvodu nemoci se nemůžeme vzít volno. No.
0: Takže lékař řekne, má sice horečku, ale hrát může.
1: Hrála jsem taky s horečkou. No.
0: Taky jste hrála s horečkou. No a měla jste třeba teda možnost, protože jsem říkal, že jste i šířila slávu české hudby třeba lidem zaspívat česky nebo zahrát nějakého známého autora, skladatele hudebního českého.
1: Tak česky jsem zaspívala na vánoční show Bílé Vánoce, abyste lidé představili i v jiném jazyce. A potom jsem hrála na klavír své oblíbené české skladatele, například Vítězslava Nováka a jeho vzpomínky a Josefa Suka. A vždy jsem těm hostům vysvětlila pozadí skladeb a něco o skladatelích jsem jim pověděla a to je velmi zajímalo.
0: Co to poznávání? Protože i když jste teda neměla ani jeden jediný den volna, tak dopoledne jste mohla třeba vyrážet na prohlídku těch měst, kde vždycky jste zakotvili. Tak která města třeba vás nejvíc zaujala?
1: Je to opravdu těžké vybrat jenom města, jenom pár měst, ale když si vzpomenu od začátku, tak se mi velice líbila Tauranga na Novém Zélandu, to je jedno z nejvíce drahých měst na Novém Zélandu, tedy. A potom se mi líbilo v Japonsku Beppu, což jsou takové lázně. A například Sitka na Aljašce, tam se točil i známý film Návrh se Sandrou Bullock. No a celkově ta Aljaška byla krásná svou přírodou, takže...
0: A nejsilnější zážitek, jeden za všechny, kdybyste měla... Já vím, že to je těžké, ale každý den samozřejmě přinášelo něco, co vám utkvělo. Může to být přátelství třeba na celý život, nebo cokoliv vás napadne.
1: Co nikdy nezapomenu, budou asi projížďky na motorce po Indonésii s neznámými lidmi. Já jsem v životě nejela na motorce a jednoho dne jsem musela chtěla toto absolvovat. Potom dál jsem jela i ve Vietnamu na motorce ve 2 ráno, kdy se řidič ztratil a nevěděl, jak mě má dopravit na loď, tak to bude taky navždy můj zážitek. Nikdy nezapomenu na mé kamarády, které jsem tam samozřejmě poznala, jsme v kontaktu dodnes a také budu vždy vzpomínat na hlazení klokanů a krmení v Tasmánii.
0: Co vás čeká teď? Já vím, že kromě toho, že se budete určitě věnovat dál studiu, tak taky koncertujete, chystáte se učit, nebo už učíte? Chtěla byste jednou učit malé děti?
1: Tak chystám se učit klavír také. Budu teď korepetovat na klavír v jednom pěveckém sboru a učit klavír a dále se připravuji na budoucí studia, protože bych chtěla pokračovat právě v klavíru dále. A teďka mě čekají další besedy s názvem Cesta kolem světa.
0: Takže vyprávíte o tom, co jste zažila všechno
1: lidem.
0: Ano,
1: vyprávím.
0: A hrajete na klavír ještě u toho.
1: Ano.
0: Krása.
1: Také další soutěže v zahraničí a tak.
0: Čeká vás to hodně a že byste se někdy vrátila ještě na nějakou zaoceánskou loď?
1: To je zajímavá otázka, u mě to je tak 50 na 50, říkám si, že někdy v budoucnu bych se třeba k tomu ráda vrátila, ale teď v nejbližší budoucnosti to v plánu úplně nemám.
0: Tak uvidíte, kam vás ten život zavane. Pianistka Darina Stránská byla naším dnešním ranním hostem, moc za to děkuju, i za ta vyprávění, nebo za to vyprávění, které jste teď tady přednesla nejenom mě, ale našim posluchačům a samozřejmě přeju spoustu dalších takových krásných životních zážitků s tou hudbou, které určitě jsou poznášející a povzbuzující pro každého.
1: Taky děkuju za rozhovor.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Několik obcí na Trutnovsku bude kvůli údržbě horkovodu týden bez teplé vody. Obec Šonov začne dotovat provoz mateřské školy. Tenistka Karolína Muchová bude bojovat o semifinále Wimbledonu. A dnešek čekáme oblačný večer s deštěm a teplotami 25 až 28 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Tisíce domácností na Trutnovsku napojených na soustavu horkovodu Krkonoše společnosti ČEZ Teplárenská budou ode dneška do 14. července bez teplé vody a tepla. Důvodem přerušení dodávek je pravidelná kontrola a opravy rozvodů i dalších zařízení. Dotkne se to lidí v Trutnově, Úpici, Suchovršicích, Kalné vodě, Mladých Bukách, Svobodě nad Úpou, Horním Maršově, Lhotě, Bezděkově, Slavětíně a v Radvanicích. Obec Šonov na Náchodsku zachová v novém školním roce provoz mateřské školy. Od září je do ní přitom přihlášených jen 5 dětí a to neumožňuje provoz zařízení jen ze státních prostředků. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo, že plat učitelky uhradí z obecního rozpočtu. Dlouhodobé fungování školky je ale podmíněné navýšením počtu zapsaných dětí.
2: V šanovské školce končí dosavadní učitelka i asistentka a jedno z pěti dětí za rok odejde do základní školy. Pokud se kapacitu nepodaří naplnit, hrozí zařízení definitivní uzavření. Snížení počtu dětí podle vedení školky ovlivnily události posledních měsíců. Obec proto chce mladé rodiny nalákat na mimořádnou podporu. Rodičům kompletně promine školné a proplatí jim také 200-korunový poplatek za potvrzení od lékaře. Přihlášky přijímá pro děti od 2 let, a to ze Šanova i okolních obcí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: V turecké Ankaře dnes začne summit NATO. Šéf aliance Mark Rutte bude chtít od spojenců slyšet, jak konkrétně budou navyšovat obranné výdaje. Řekl, že evropské státy NATO a Kanada už investují do obrany průměrně 4% svého hrubého domácího produktu. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
3: Po mnoha letech nedostatečných investic do obrany se situace podle Rutteho začíná otáčet. Připomněl, že v loňském roce evropští spojenci a Kanada meziročně navýšili investice do obrany o 20%. Právě výdaje na obranu budou jedním z hlavních témat summitu. Před rokem se státy NATO zavázaly, že do roku 2035 dosáhnou na investice do obrany ve výši minimálně 5% hrubého domácího produktu. Česko jako jedna z mála zemí zatím nedosáhlo ani na hranici 2% HDP. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistu Jiřího Lehečku čeká na Wimbledonu dohrávka přerušeného osmifinále proti Němci Zverevovi. Ten ovládl první 2 sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakaové.
0: Počasí.
1: Čekáme převážně oblačno až zataženo. Na severu kraje a na horách se později odpoledne objeví slabý déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20 stupňů. Čerstvý západní vítr odpoledne a k večeru místy s nárazy až 55 km v hodině se bude večer měnit na severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Se zdržením počítejte na náchodku na silnici číslo 33 u obce Provodov Šonov se srazilo nákladní auto s dodávkou. Je to u odbočky na Kleny a projíždí se tam kyvadlově jedním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 9. hodině, začíná nový Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové a budeme rádi, když si ho vychutnáte spolu s námi. Určitě se ozve nejedna soutěž, taky představíme další řemeslo, dnes provaznické, a k tomu nabídneme ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou. V radioporadně po 11. se pak zaměříme i na bolavá záda. Jak přežít dlouhou cestu autem, tahání kufru, práci na zahrádce, plavání i spaní pod širákem bez úhony. Tak to porodí instruktorka Pilates a zakladatelka Pelvicor Pilates v České republice, magistra Soňa Šplíchalová. Bezbolestné a ideálně radostné úterý přejeme.
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ano, tento zvuk nemůžete přeslechnout, právě teď prutnul naše vysílání signál velké letní soutěže. Na nic nečekejte a volejte k nám do studia Českého rozhlasu Hradec Králové 726 a 3x46. Kdo z vás se dovolá jako první, tak ten hned něco získá a navíc bude zařazen do slosování o led balónem. Tak zkusíme, komu se poštěstilo tentokrát. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady Patrik.
1: Patriku, zdravíme, telefonu už zablikal tedy, vy jste to zvládnul jako první, tak jsme rádi, že trávíte dnešní den s námi. Jak vám začaly ty letošní prázdniny? Už máte něco za sebou?
2: No, spíš jenom takový pracovní prázdniny, ale děti jsou doma a tak nějaký napuštěný bazén a tak trochu si užívají.
1: Na klid a na pohodu s rodinou. No, začínají vám prázdniny taky výhrou v naší soutěži, protože jste se po tom signálu dovolali jako první, tak vyhráváte jednu poslechovou záležitost. Máme pro vás radiokartu a na té radiokartě je kniha Mezi dvěma Kimy od Niny Špitálníkové.
2: Děkuju.
1: A samozřejmě je tady ta šance na ten led balónem. Chtěl byste se podívat na svět z výšky?
2: Buď já, nebo někdo z rodiny. Myslím si, že manželka ta by potom i toužila. Takže...
1: Mm-hmm. No, trošku tak, naznačujete, že vy potom netoužíte. bojíte se.
2: Ne, nebojím. Taky bych se určitě rád podíval, ale asi bych to věnoval, kdyby náhodou.
1: Věnoval. No, balónové nebe, to je něco ale exkluzivního, výjimečného. To se opravdu jen tak nepoštěstí, protože těch balónů bude vzlétávat mnoho najednou. Takže to je ta specifická záležitost a určitě něco výjimečného. Možná proto je ten boj o to soutěž tak velký. Tak jste ve hře každopádně, pane Patriku, ať s tou případnou výhrou, uvidíme, jak to dopadne, naložíte jakkoliv. Ať se dál daří.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A vy ostatní buďte dál ve střehu, protože velká letní soutěž pokračuje do 31. července. Go!

0: V našem dopoledním putování po stopách tradičních řemesel dnes zůstaneme na Hradeckém nábřeží řemesel, ale od tkalcovského stavu, kde jsme se zastavili včera, se dnes přesuneme k další fascinující profesi, která z našich životů už téměř vymizela. Dnes se podíváme pod ruce muži, který ovládá umění starých provazníků. Je jim Martin Sakař. Provaznictví přitom bylo kdysi i podle něho velmi vážené a pro život naprosto nezbytné řemeslo. A jak sami uslyšíte, má svá velká specifika, vyžaduje nejen obratné ruce, ale i docela dost prostoru. Když jsem Martina Sakaře u jeho práce potkala, nešlo si nevšimnout, že kolem sebe potřebuje hodně místa. A tak moje první otázka byla na snadě. Chtěla jsem, aby mi popsal, co přesně dělá a jak dlouhý je ten natažený provaz, který má před sebou.
1: Nemáme to změřený, ale děláme provazy podle potřeby pro lidi, kteří dělají historii. Provazy na ukotvení stanů, pověšení, vyvěšení, třeba barvených vln a tak dále. Jo, takže vlastně většina našich provazů jde zase zpátky mezi nás, tyhle ty historický blázny. A jinak provaznický stolice, který tady vidíte, je to replika podle nálezu z 13. století a ten styl splítání provazů je mnoho tisíc let stejný a provazy, které my tady děláme, tak jsou z rostlinných vláken. Tady u nás jsou...
0: To nepoznáme asi na první pohled, z čeho to je, nebo poznáme?
1: Já vím, z čeho to je, ale tohle to není domácí. Na stole ten nejtmavší provázek, co je, tak ten je z konopí.
0: Je hebký.
1: Ale z tohohle toho byste nechtěla mít ušitou halenu.
0: Škrábala by
1: moc. Tohle to je juta, to je příbuzný, myslím, naší lípy. A je to z Bangladéže. Je to běžná konfekce takovýchhle provázku, která se nechá sehnat.
0: Můžete mi ukázat, jak se to dělá?
1: Vlastně provošinitel úplně jsou tyhle ty vlákna, takováhle koudel, která se stočí do jednonitky. Vlastně jednonitka se potom stáčí do dvounitky nebo do trojnitky a to je ten provázek, který já natáhnu do osnovy a vlastně tím, jak to stáčím...
0: Pořád motáte, točíte mezi prsty.
1: Ne mezi prsty, ale tímhle tím převodem se nám...
0: Tak dělá to zvuky, to je kuchyňské prkínko.
1: ano, je to jako kuchyňské prkínko, jednoduchý převod. Vlastně a všechny tři kličky, co tady vidíte, stáčejí všechny nitky stejně a pak na druhé straně je jenom jedna klika, která stočí dohromady ty tři zhutnělý nitky a vytvoří to pro vás.
0: Je pravda, že rukama to byste se utočil?
1: Bych se utočil. Třeba takovýhle provaz je dělaný. Vlastně všechny ty provazy, které vidíte tady kolem tohohle toho stolu, jsou dělaný na těchto stolicích.
0: Mají různou šířku a k čemu je to využití potom? Je to teď asi na ukázku
1: teď pouze? Je to na ukázku, ale jinak to využití je prostě běžné využití provazu. Když budete potřebovat cokoliv, kamkoliv přivázat, jsme k dispozici.
0: Jak vás to napadlo, že se tomu to budete věnovat?
1: Tak jako jak šel život, tak jsem se dostával k různým věcem, když jsem se potom dostal vlastně mezi lidi, kteří dělali Kelty a tam vlastně jsem čichnul k provaznictví a převzal jsem to řemeslo a jedeme dál.
0: Kolik let už takto?
1: Takových 15.
0: 15 let. A chodíte asi na spoustu akcí, lidé vás chtějí.
1: Ano, moc provazníků takhle vidět není. Mě to udivuje, protože je to relativně snadný řemeslo, není k tomu potřeba elektřina, není k tomu potřeba oheň. Takže ano, jezdíme po skanzenech, jezdíme po hradech a už vlastně i teď máme na příští rok zabukovaný víkendy.
0: Všechny.
1: Ne, všechny ne, ale už i teď víme, že prostě na těch akcích příští rok budeme různý hrady, zámky.
0: Říká Martin Sakař z Hradecka. Co byste si přál, aby si lidé odnášeli z takovýchto akcí, kam jezdíte?
1: Spíš takový to poznání, než materiální věci, spíš takový to poznání, že ta šikovnost prostě je potřeba. Že to není o tom kliknout na počítač, na telefon, ale ta šikovnost je potřeba a přináší podstatně větší užitek, nežli věci, které si objednáte přes počítač.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Je úterý 7. července, včerejší sváteční den nesl odkaz mistra Jana Husa, s ním spojené téma pravdy, právě hudba, a myslím, že zvláště ta varhaní má v sobě neuvěřitelnou schopnost v nás právě to čisté a pravdivé probouzet. Ostatně královský nástroj nic neodpustí. Profesor František Vaníček, náš včerejší host, s varhanami prožil už ledacos a jak s úsměvem přiznal, v letních dnech dokáže být pravda o ladění tohoto obřího nástroje docela divoká. Někdy si totiž v horku začnou žít svým vlastním životem.
1: Když je třeba velice horké počasí, tak se může někdy stát, že nástroje typu pneumatického, jako je třeba tady u nás ve sboru kněze Ambrože, že může někdy zlobit. To znamená, začne hrát sám, něco vám tam visí a samozřejmě varhaník.
0: Že nic nezmáčknete a sám začne hrát.
1: Přesně tak, sám začne hrát, anebo zvednete ruce, přestanete hrát a ono to zní dál. Jestli je něco klíčová vlastností pro varhaníka, tak je to schopnost přizpůsobení se, flexibility. Není to o desítkách hodin cvičení, ale o něčem, co asi máme dáno a co jsme schopni rozvíjet, a to je flexibilita.
0: Také je určitě komplikované ladění, protože když jsem viděla i ty svatovícké varhady, jak přijeli ladiči a každou tu píšťalu profukovali a ladili, takže vy přijedete a musíte se asi většinou spoléhat na to, že to nějakým správným způsobem pak už bude hrát?
1: Většinou organizátoři mají objednaného ladiče, který to naladí dopředu, ale někdy se mně stává, že třeba ty varhany nejsou naladěny. Takže se mi někdy stalo, že jsem skutečně se musel trošku převléknout, abych se nezamazal a vlezel do toho nástroje dovnitř u těch starých nástrojů a musel si to tam naladit sám, aby vůbec se dali některé rejstříky použít. Ale máte pravdu v tom, že třeba varhany v katedrále svatého Víta mají téměř 6000 píšťal. Každou tu píšťalu od těch nejmenších několik milimetrů až po 5metrové píšťaly musíte naladit. To musí vzít do ruky ten varhanář a každou zvlášť naladit, takže takovýhle nástroj trvá týdny naladit.
0: No, není to nic jednoduchého, ale je to určitě tak, když v létě stoupnou teploty, dostávají zabrat nejen varhany, ale taky naše vlastní těla. A když už jsme u té pravdy, buďme k sobě na rovinu upřímní. Všichni toužíme po bezbolestném létě, ale bez našeho vlastního příčinění a správného pohybu to zkrátka nepůjde. Žádná zázračná pilulka neexistuje a právě proto dnes v radioporadně probereme, jak přežít prázdninový režim bez úhony. Dlouhé sezení v autě při cestě na dovolenou, tahání těžkých kufrů, práce na zahradě, celodenní chození v žabkách, plavání s hlavou vystrčenou nad vodou nebo nocování ve stanu, to všechno je pro naše záda pořádný zátěžový test. Jak si léto užít na maximum a nevrátit se z prázdnin úplně rozlámaní, tak o tom budeme mluvit se Soňou Šplíchalovou, profesionální instruktorkou Pilates. Své dotazy nám už teď můžete posílat na studio.hradec@rozhlas.cz.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů druhý nejlepší recept roku 2022 podle Poroty. Šlo o ořechové trubičky na skle plněné šlehačkou, původně od Vlasty Pospíšilové z Drnovic na Jižní Moravě. Naučíme se je i teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtěškou. Ten si recept zjednodušil, aby mu netrval tak dlouho a toho paní Pospíšilová zvládla za jedno odpoledne.
1: Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnavé. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok.
3: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
3: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
3: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
3: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozvalím.

0: válím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
0: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
0: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
0: Je to tak.
2: No, jak křehká.
3: Je to linka.
1: No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
0: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu luxusně.
4: Souhlasím, recept na ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou podle Vojtěcha Vrtišky najdete na www.pochoutkovýrok.cz, kde je samozřejmě i původní recept od Vlasty Pospíšilové z Drnovic.
5: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Liberecké léto.
1: Přeji krásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme. Tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony, to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán. Však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce a ti si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731 800 900, telefonní číslo je prozkoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací čáru. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím, tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přeji.
0: Jste dobrý soutěživý den. Typ, soutěžíte, voláte často nebo ne?
1: No, tak soutěžím, ano, občas si zasoutěžím.
0: Vyhrál jste něco, nějaký jackpot pořádný?
1: No, manželka vyhrála vysavač, myslím. No,
0: tak paráda.
1: To byl takový největší.
0: Tak to vidíte, to se hodí vysavač. A vy ho ovládáte doma, určitě. Ne, teď ten vysavač?
1: Ten už dosloužil, už máme jiný od synů.
0: Já jsem tím myslel, jestli vy jste povinován luxovat potom doma, ano nebo ne?
1: No tak někdy se toho chopím, tak.
0: Dobře. Tak, pane Radku, půjdeme na to. Soutěžní otázka je velmi krátká. V jakém období zažil zámek Březnice svou největší slávu? Za A. renesance, za B. baroko, za C. secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou, v pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky,
1: děkuji,
0: pro vás končí tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Univerzita v Hradci Králové přijímá přihlášky do 3 nových vzdělávacích programů. Jedna z Králové dvorských pošt zkracuje otevírací dobu. Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili a dnešek bude oblačný, večer s deštěm a teplotami do 28 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Univerzita v Hradci Králové rozšíří od nadcházejícího akademického roku nabídku vzdělávání o 3 nové studijní programy. Jde o všeobecné ošetřovatelství, certifikaci a management zdravotnických technologií a globální politická studia. Škola tak reaguje na aktuální poptávku na trhu práce. Do 2 zdravotnických oborů se zájemci můžou začít hlásit právě dnes.
2: Příjem přihlášek pro budoucí zdravotní sestry a specialisty na zdravotnické technologie končí 7. srpna. Samotná výuka začne v září. Zatímco sestry čeká praxe v Náchodské nemocnici nebo v charitních organizacích, technický obor nabídne stáže v partnerských firmách nebo regulačních institucích. Na 3. nový program Globální politická studia na Filozofické fakultě pak škola přijímá přihlášky do konce července. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Pošta v Legionářské ulici ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku dočasně ruší sobotní provoz. Omezení na pobočce začíná platit ode dneška a potrvá do začátku října. Česká pošta krok zdůvodňuje provozními důvody. Otevírací doba v pracovních dnech se nemění. Na linky pomoci se děti a dospívající obracejí v létě zhruba stejně jako po zbytek roku. Trápí je ale jiné problémy, třeba strach z táborů nebo první lásky. Některé děti mají obavy ze společného času s rodičem, u kterého nežijí, hlavně pokud třeba nejsou zvyklé být s jejich novými partnery. Pak s dětmi hledají odborníci způsoby, jak se na situaci připravit, popisuje vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hana Píšová.
3: Vymyslet si nějaký program, vzít si sebou knížky nebo oblíbenou hudbu nebo postahovat filmy, které třeba prostě mu pak pomůžou ten čas nějak trávit, domluvit se třeba s nějakými lidmi, kteří jsou mu blízcí, aby s nimi mohlo to dítě být v kontaktu, buď s tím druhým rodičem nebo třeba s nějakými kamarády, prarodiči. Sport.
0: Čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad domácím Slovinskem 88-79. Poslední v základní skupině H skončili Češi kvůli nejhoršímu skóre. Počasí. Čekáme převážně oblačno až zataženo. Na severu kraje a na horách se později odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20. Čerstvý západní vítr odpoledne a k večeru místy s nárazy až 55 km v hodině se bude večer měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 78. kilometru D11 ve směru do Hradce Králové bourala dodávka a nákladní auto, blokují pravý pruh a navíc z nich vytekly provozní kapaliny, které teď hasiči uklízejí. Projíždějte tam velice opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Český rozhlas Hradec Králové vás doprovází úterním dopolednem, je 7. července. Za chvíli vás s naší stopařkou vezmeme na tajemný hrad Břeckštejn. Děti nám poté řeknou něco o dovolené, na kterou vás detaily o počasí vybaví i Tomáš Popelka. A nebude chybět ani dopolední Věřte, nevěřte na soutěž, ve které se vydáme do našeho hlavního města se zajímavými zvuky. Víc už ale prozrazovat nebudu, ať jste taky napnutí. Hezké dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Létající reportérka Zuzana Boučková už míří do podhůří Krkonoš na tajemný hrad Břetštejn, kterému se říká Silbernštejn. Dobré dopoledne.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Zuzko, konkrétně kde teď právě si a proč jsi vybrala zrovna toto skryté místo?
2: Teď právě stojím s autem kousek od Trutnova u osady Hrádeček a dívám se na skálu, kde se mezi stromy schovává zřícenina hradu Břetštejn. Fascinuje mě jeho původní název Břetštejn, tedy prkenný hrad. V 15. století ho vlastnil rod Zilvárů, který horní patro paláce nechal postavit celé z dřevěných prken. Na tehdejší dobu to byla neuvěřitelná architektonická moderna.
1: No ten ptačí koncert za tebou. To je nádhera.
2: Také si ho užívám.
1: Věřím, ale vnímáme samozřejmě to, co říkáš. Kromě toho ptačího zpěvu zmiňovala si architektonickou modernu. Dřevěný palác na skále musel vypadat naprosto úžasně. Čím je ale ta stavba výjimečná konstrukčně?
2: Je to hrad s plášťovou zdí, u nás vzácný slezský typ. Nemá obří obranou věž. Všechno chránila jen mohutná obvodová zeď. Navíc z nádvoří můžete sestoupit do sklepa, vytesaného přímo do skály. Atmosféra je tam prý magická, tak jsem zvědavá, jestli vám to potvrdím při dalším vstupu odpoledne.
1: Zmiňuješ osadu Hrádeček, to má obrovský význam i pro novodobou historii, jestli se nepletu. Je to tak?
2: Ano, Břetštejn stojí jen 200 metrů od slavné chalupy Václava Havla. Za totality sem jezdili disidenti a umělci. Je tam nádherný palouk, ohniště a informační tabule. A místo je volně přístupné a ta kombinace historie, disentu a přírody je velmi zajímavá.
1: Zuzi, děkujeme za informace. Přejeme šťastnou cestu, i když jak to tak poslouchám, předpokládám, že tam ještě v tom ráji se trváš.
2: Mezi těmi ptáčky. Já doufám, že to bude lepší a lepší.
1: Lepší. Kolik jich tam je? Vidíš je před sebou?
2: Nevidím, opravdu to je jenom z lesa.
1: Jenom to slyšíme, ale úžasné. Ano. Tak děkujeme a těšíme se na informace odpoledne. Naslyšenou.
2: Také naslyšenou.
1: Připomínám, že Zuzana Boučková také vše fotí, natáčí, takže to budete moci brzy vidět i na našem webu a také v sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Regionální stopař.

0: Dne 7. července včera jsme měli státní svátek a možná proto si řada z vás vzala i na zbytek pracovního týdne dovolenou. Nebo ještě scháníte nějaký ten zájezd k moři, i to je možné. Každopádně užijte si určitě dovolenou, ať budete kdekoliv, to vám přejeme z Hradeckého rozhlasu. A teď vám o té dovolené řeknou něco i děti, kterých se vyptávala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je dovolená?
2: Takové místo, kam můžem třeba jezdit autem a já tu zítra nebudu, protože půjdem do dvou zoo a projedeme se pálníkem.
1: Proč se říká dovolená?
2: Když moje mamka pracuje v lékárně, tak třeba vedoucí musí dovolit, aby na jeden den měla dovolenou.
1: Jak ta dovolená dlouho trvá?
2: Dokud si řekneš tomu vedoucímu nebo kdo to zaměstnává.
1: Dovolenou mají dospěláci nebo i děti?
3: Já!
2: Všichni! Já pojedu asi, myslím, do Slatina.
4: Pojedeme na Seč a my se tam budeme koupat.
1: A co vás čeká po prázdninách?
4: Po prázdninách nás čeká, že jsou další prázdniny, nebo jdeme do školky a můžeme si natáčet zprávičky.
5: A takhle to vidíme my.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Krásné dopoledne, pane Popelko.
2: Hezké dopoledne.
1: Oteplilo se nám i slunce svítí, nebo se mi to jenom zdá?
2: Ne, jsou tam takové občas díry, přece jenom oblačnosti je hodně. No a sice od severu k nám pomalinku postupuje slávnoucí studená fronta, ta nás ovlivní až v nočních hodinách a před ní se k nám dostala oproti těch minulým dnům teplejší vzduch.
1: Takže se nepletu. Já jsem se dívala právě i z okna, že lidé opět v šatech, kraťasy, trička, takže ty teploty dnes se nám dostanou k jakým hodnotám?
2: Zatím to vypadá, že 25 až 28 tady na jihu Hradeckého kraje, na severu kraje, tam by to bylo kolem 23. No a jak to vypadá, až někdy později odpoledne se zejména v oblasti Krkonoš a Orlických horách začne objevat slabý déšť nebo přehánky. V Orlických horách tady mohla být s malou pravděpodobností i bouřka. A až někdy během večera se slabý občas jim déšť začne dostávat i těch jižnějších částí našeho kraje.
1: Takže ty horské oblasti, tam se dotkne ta voda. Včera nám volali právě do Písniček lidé třeba z Ratibořic a říkali, u nás ani kapka. Takže nevím, jak večer, to jste zmiňoval ty hory a zítra, dočkají se v těch místech, kde je opravdu velké sucho, nějaké té přehánky, tam, kde si to přejí?
2: No, něco v noci nám přece přejde, že zpočátku bude oblačno zataženo a s občasným deštěm a v druhé polovině noci zase ty srážky budou ustávat, tak ráno nám začne od severu oblačnost ubývat na polojasno, skoro jasno. Teploty by během noci klesly na 16 až 13 stupňů, na severu kraje někam až 10. No, vítr ten nám bude dneska foukat od západu 3-6 metrů a odpoledne k večeru tam bude i čerstvý od 4 do 8 metrů a objeví se nějaký náraz kolem 15 metrů. Večer potom vítr bude mírně slábnout a ty nárazy by zůstaly v oblasti hor a druhé polovině noci i tam by slábly. Zítra už to bude pocitově takové celkem příjemné, bude polojasno až jasno, teploty 20 až 23 stupňů, takže přece jenom zase oproti dnešku to bude chladnější, sice pocitově na sluníčku to bude fajn, ale někde ve stínu to asi bude podstatně citelně chladnější. No a vítr nám bude foukat do severozápadu, do 7 metrů, potom večer bude slábnout. No a v těch dalších dnech už té oblačnosti bude celkem málo, většinou bude jasno až polojasno, bez srážek, ale budou chladnější. Rána většinou budou mezi 14 až 9 stupni, ale odpoledne ve čtvrtek už kolem 25, na pátek počítám už tak kolem těch 28 a na sobotu kolem 29.
1: No tak ty, kteří se těšili na nějakou tu spršku, tak ty nepotěšíme, ale jinak řekla bych známka ideálné, na spaní teploty příjemné a potom se dostaneme od toho zítřejšího dne, ne od zítřejšího, od čtvrtečního dne se budeme dostávat k těm letním hodnotám. Tak děkujeme za podrobnou předpověď Tomáši Popelkovi. Krásný den a naslyšenou zase v našem vysílání. Podobně.

0: 11.04 minuty, ideální čas na to si zahrát v našem habaději Českého rozhlasu Hradec Králové v dopolední soutěži Věřte, nevěřte. Tentokrát někdo z vás získá knihu Nedělní káva a ne pozdní sběr na vlnách času, kterou sepsal kolega Vladimír Burjánek. A k tomu přidáme i dvě vstupenky na rokový večer na koupališti a kempu Pecka u Hradce Králové. Ten večer rokový tam bude 18. července od 18 hodin a na večeru vystoupí Prague Queen a taky revivalová kapela AC Blesk DC. Tak si pojďte zahrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: A dnes začneme zvukem, který zná, myslím, skoro každý, kdo někdy jel pražským metrem. No, kdo jel pražským metrem a uši slouží, tak určitě zná. Je to krátký gong před hlášením stanice. Každá linka má svůj vlastní zvuk, to nevím, jestli jste postřehli, ale tak to je. A teď vám pustím všechny tři rychle za sebou. Linka A, B i C. Tak to byly znělky pražského metra. Právě kolem nich se teď na sociálních sítích rozjela velmi zajímavá debata, kdy se objevila informace, že ty

0: 46 46.
1: Tady věřte, nevěřte, kdo se dovolal. Krásné dopoledne.
2: Dobrý den, tady je Slávek Zemanova.
1: Zdravíme, pane Slávku. No, jste muzikant, Slávku?
2: Ne, právě, že nejsem.
1: Nejste.
2: Takže tomu věřím.
1: Věříte.
2: Protože tohle dokážu posoudit.
1: Takže typujete. A všiml jste si někdy, že každá linka pražského metra má skutečně jiný gong?
2: No, to jsem si všiml, ale já tak často do Prahy nejezdím, takže teďka jsem si to zpětně musel vybavit.
1: Já jsem si to vybavila, když jsem si to pustila po sobě, protože se přiznám, že jsem vůbec netušila, že každá linka má jiný gong, až když jsem dohledávala přímo na stránkách metra, kde jsou všechny ty znělky, gongy a hlášení, tak jsem si všimla opravdu, že ten gong je pokaždé jiný. Tak, pane Slávku, píšu si tedy u vás každopádně, že věříte tvrzení. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Naslyšenou.
1: Další z vás tady u nás, vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den, já volám z Trutnova.
1: Ano.
3: Chtěla bych vám říct, musela bych to slyšet ještě jednou, ale takže to jsou rozložené akordy.
1: Jsou to rozložené akordy, ale nevíte, jestli je to ten A-dur, B-dur, C-dur.
3: B-dur by tam bylo, C-dur určitě taky, D-dur, no nevím, ale věřím vám.
1: Jste muzikantka, hudebnice?
3: Ano.
1: Ano. Na co hrajete?
3: Hraju opět na klavír a Trutnově je dokonce škola pro seniory otevřená, hudební škola, takže chodím druhý rok na klavír.
1: No tak to je krásné. A můžu poprosit křestní jméno?
3: Jarmila.
1: Jarmila, paní Jarmilo, ať vám to krásně hraje. I ty rozložené akordy, ať se daří. Mějte se hezky, nashledanou, hezké léto. No a do třetice ještě někdo z vás dostane šanci a jste to vy. Dobrý den.
4: Dobrý den, Richard.
1: Máme tady muže druhého. Tak, pane Richarde, co jste slyšel vy? Povídejte, mám tady zatím dvakrát ano.
4: Já s tím souhlasím taky, protože dcera, která chodí na náuku, mě řekla, že to jsou tyhle akordy. Tak doufám, že se na ní.
1: A jak dlouho chodí dcera na náuku?
4: Druhý nebo třetí rok.
1: Druhý nebo třetí?
4: Teď momentálně taky nevím.
1: No tak uvidíme, ale slyšeli jste to. Bylo to slyšet zkrátka, že každý ten akord byl jiný, ale uslyšíme i odborníka. Můžu, myslím, prozradit na závěr, že to někdo rozkoumal, proskoumal a že uslyšíte ten výsledek. Tak děkujeme, pane Richarde, i vám mám tady zkrátka třikrát ano. Mějte se krásně, tak nashledanou.
4: Jo. Díky, nashledanou.
1: Další z vás ještě můžete zavolat, jestli věříte, že linky metra v Praze, že každá má tedy tu svou znělku podle svého písmene, tedy že slýcháváme A-dur, B-dur a C-dur. Můžete zavolat, případně ještě napsat na studio.hradec@rozhlas.cz.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Dvě písničky v hodě Českého rozhlasu Hradec Králové dozněly, jak jste typovali. Tvrdila jsem tedy, že každá linka pražského metra má znělku podle svého písmene, že linka A hraje A-dur, linka B hraje B-dur a linka C hraje C-dur. Je to krásná informace, na internetu se dobře pamatuje, člověk si hned určitě řekne, no jasně, vždy to přece dává smysl. Těch reakcí přišlo nespočet, mnozí jste ještě telefonovali, případně psali a musím říct, že všichni, ale všichni do jednoho jste typovali nebo jste říkali, že to víte a věřili jste, přičemž volali i muzikanti, což je určitě skvělé. Pan Petr, Jindřich, paní Ladislava, napsala i paní Věra, Jana a další s tím, že někteří typovali a pobavilo mě, že pan Láďa ten vypsal i jednotlivé stanice pražského metra, protože si je pamatuje z paměti, hlavně prý linku C, i když zvládá i červenou, zelenou a žlutou trasu, takže asi často výletuje do našeho hlavního města. Ale neměli jste věřit. Představte si to, neměli jste věřit. Podle rozboru, který pro deník Metro udělal šéf dirigent Plzeňské filharmonie Čuchej Iwasaki, sedí jednoznačně jenom linka C. Tam opravdu zaznívá celé C-dur. U linky A je to jen částečně, protože znělka se k akordu A-dur jenom blíží. Celý A-dur to není, protože tam zaznívají jenom dva tóny. A u linky B tam už to tato jednoduchá teorie vůbec neplatí. Takže takto je to úplně stručně. Každá linka pražského metra má svůj vlastní gong, to je pravda, ale že by to platilo přesně, to se říct nedá. I když dirigent Čuchej přiznal, že kdo má fantazii, kdo je muzikální, tak ten si to tam domýšlí a že skutečně ty akordy slyší. Takže nevím, no pustíme si to ještě jednou. Takže až příště pojedete pražským metrem, možná už ten krátký zvuk před hlášením nepřeslechnete a možná si řeknete, toto není jen obyčejné cinknutí, ale malá hudební hříčka. A protože chceme dát ale tu cenu, kterou tady dnes ve studiu máme a vzhledem k tomu, že i dirigent Čuhej řekl, že to jde domyslet, kdo má fantazii, tak myslím, že můžeme darovat i cenu někomu z vás, kteří jste věřili a cenu dostane tedy vstupenky na koncert a knihu paní Jarmila, která telefonovala z Trutnova a říkala, že začíná hrát na klavír. Gratulujeme paní Jarmilo a ostatním děkujeme za to typování. Dneska to bylo tedy z kategorie zní to krásně, zní to logicky, ale úplně přesně to zkrátka neplatí.

0: Univerzita v Hradci Králové přijímá přihlášky do 3 nových vzdělávacích programů. Budeme o tom mluvit v našich dalších zprávách, které nabídne Alena Brantová už za 8 minut. No a po zprávách si zacvičíme, abyste měli prázdniny bez bolavých zad.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dělníci pokračují ve vyčištění dna Labské přehrady ve Špindlerově mlýně. Stovky středoškoláků dnes nastupují na dobrovolné vojenské cvičení. Tenistka Linda Nosková prošla do čtvrtfinále Wimbledonu a dnešek bude oblačný, večer s deštěm a teplotami do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově mlýně už nákladní auta vyvezla tisíce kubíků uzazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět, vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
2: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport.
1: Na železniční trati z Jaroměře do Trutnova a Svobody nad Úpou začala výluka. Potrvá až do nedělní půlnoci. Po dobu výluky jsou všechny vlaky mezi Českou Skalicí a Trutnovem nahrazené autobusy a platí výlukový jízdní řád. Do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení dnes nastupuje víc než 1000 studentů středních škol. Armáda ho pořádá na 10 místech v republice. Středoškoláci se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Podle armády je o cvičení každý rok větší zájem a kvůli tomu musela letos navýšit kapacitu. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na Wimbledonu do čtvrtfinále. Marie Bousková naopak na turnaji končí. V souboji o semifinále nastoupí odpoledne Karolína Muchová proti Japonce Osakaové. Češka před Grandslamem neměla volno a tak se teď snaží mezi zápasy v Londýně co nejvíc odpočívat.
3: Vždycky záleží a trošku to necháváme na tom, jak se zbudím ten další den, ale já tady moc netrénuju, popravdě. V tom dni volna jdeme fakt hrát jako 30-40 minut jen tak lehce, abych trošku vypla, snažíme se dát nějaký čas, abych tam měla skoro půl den volna, ale není to žádný drill nebo že bychom něco trénovali, spíš je to takový odpočinkový den.
1: Dohrávka osmi finále čeká dnes Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety a v tom třetím je to zatím 3-3.
0: Počasí.
1: Čekáme převážně oblačno až zataženo. Na severu kraje a na horách se později odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Během večera se slabý občasný déšť rozšíří i na ostatní území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20. Čerstvý západní vítr odpoledne k večeru místy s nárazy až 55 km v hodině se bude večer měnit na severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na 78. kilometru D11 ve směru do Hradce Králové bourala dodávka a nákladní auto. Blokují pravý pruh a navíc z nich vytekly provozní kapaliny, které teď hasiči uklízejí. Projíždějte tam velice opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Začíná 3. hodina dopoledního habaděje. Ta bude patřit hlavně slibované radioporadně. Prázdniny ty mají být časem odpočinku. No ale naše záda to mnohdy vidí jinak. Dlouhé sezení v autě, tahání kufrů, hodiny na zahradě, spaní ve stanu, chození v žabkách nebo plavání se zakloněnou hlavou. To všechno může skončit stuhlým krkem nebo zablokovanými zády, bedry. Jak si tedy užít léto bez bolesti, to už nám za malou chvíli poradí magistra Soňa Šplíchalová, profesionální instruktorka Pilates. Zaměříme se na vědomý pohyb a ukážeme si, jak se protáhnout na cestách, jak správně zvedat i těžké věci, protože tělo máme všichni sebou, tak těch pár jednoduchých cviků si určitě popíšeme i přímo do éteru. Začínáme za 5 minut.

0: Rádio Poradna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, která zve do radioporadny, ve které se budeme věnovat bolavým zádům v prázdninovém režimu. Dlouhé sezení v autě, těžké kufry, práce na zahradě, taky žabky na nohou, plavání s hlavou nad vodou nebo spaní ve stanu, to všechno může naše záda pěkně potrápit. Takže jsem ráda, že pozvání do studia Českého rozhlasu Hradec Králové přijala Soňa Šplíchalová, profesionální instruktorka Pilates. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Není to zajímavé, že nás bolí záda o prázdninách, když máme přece odpočívat?
2: Oni nás nebolí ta záda jenom o prázdninách. A já bych řekla, že největším nepřítelem a vůbec takovým vlastně kazitelem té pohody a té dovolené je ta strnulá poloha té páteře. A je úplně jedno, jestli dlouhodobě sedím za počítačem nebo u televize, jestli mám v autě sedět nebo v letadle, jestli třeba klečím na zahradě nebo se zrovna jenom sluním na lehátku. To jsou všechno věci, kde vlastně ta páteř je ve strnulé poloze a je tam nějakou dobu a to tělo vůbec nemá rádo. Ta páteř je stavěná na pohyb, takže jediným lékem je v podstatě pohyb do všech stran, změna polohy a reagovat na to nějakým způsobem, že s tou páteří musím hýbat.
1: Musíme se pohybovat zkrátka nějakým způsobem. Tak co se děje třeba při té několika hodinové cestě, kdy lidé vyrážejí za sluníčkem a jsou v té strnulé poloze, ať už kyčle, bedra, nohy, cokoliv asi to dostává zabrat to tělo?
2: Určitě. Je dobré zmínit, že nám nejde jenom o ten pohybový aparát. Při těch dlouhých cestách se i zpomaluje krevní lymfatický oběh. Krev se hromadí v dolních končetinách, vznikají otoky, pak je tam ten pocit těžkých nohou a samozřejmě u těch rizikovějších osob se potom zvyšuje i riziko té takzvané žilní trombózy nebo hlubokých otoků po docestování. Kromě toho, jak jste zmínila, přetěžuje se nám ten stabilizační systém, přetěžuje se krční páteř, dochází ke snížené pohyblivosti kloubů, zhoršuje se funkce toho hlubokého stabilizačního systému, protože hodně lidí neví, že zhruba už po 30 až 60 minutách ten hluboký stabilizační systém se unavuje a celé to tělo jakoby padá dolů, padá do těch kloubů, padá do těch obratlů a tím pádem tam nastává ta bolest, protože vlastně dochází ke zvýšenému tlaku na ty nervové struktury.
1: To zní tak nepříjemně. Člověk by si řekl, tak radši nikam nepojedu, zůstanu doma, abych nemusel strávit několik hodin, ať už v autě nebo letadle, ale zase mnozí chtějí samozřejmě vyrazit. Tak jak si ulevovat po cestě? Řidič ten to má možná nejkomplikovanější, protože ten nemůže po cestě klepat nohama, rukama,
2: nebo ale může. Může. Ne vyloženě klepat rukama, nohama, ale určitě si může ulevit. A to si tady povíme, ale já bych ještě řekla jednu věc, že než na tu dovolenou jedem, tak mám vždycky takové pravidlo, tak jako si člověk balí kufr, svědomitě, víš, že všechny věci, které má mít sebou,
1: tělo
2: tak
1: taky.
2: Já, ano, tak já vždycky říkám, měl by si zbalit a připravit i to svoje tělo. A na to mám pět takových základních, říká se 5P.
1: Tak pojďme na ně.
2: Tak a tím je prevence, to je to zbalení, ta příprava, já se k tomu ještě vrátím. Potom to jsou samozřejmě přestávky a to je nejenom v autě, ale i třeba v tom letadle, i v tom sezení doma u toho počítače, čili pravidelné přestávky, do kterých samozřejmě zapadá pohyb, to je další P. A co málo lidí opomíjí, tak je pitný režim a poslední bych přidala psychickou pohodu, protože stres nám může opravdu způsobit velké fyzické problémy.
1: Se zablokuje člověk.
2: Ano, i pohybového aparátu. Stáhnou se ty svaly, předkloníte hlavu, zavřete hrudník, jo, taková ta klasická přirozená obraná poloha toho organismu, kdy se vlastně ten člověk stáhne tím stresem a už to jede. Špatně od žaludku, bolí krční páteř, bolí v bedrech, jo.
1: Všechno
2: a to
1: špatně,
2: tak,
1: zkrátka,
2: a už je to ten začarovaný kruh.
1: Pojďme teda ale na konkrétní záležitost. Dejme tomu, že si uděláme pauzu na benzínce, na čerpací stanici, tak máme 2-3 minuty, tak jak ideálně to tělo protáhnout? Můžeme popsat, ukázat?
2: Určitě.
1: Klidně, já se postavím. A
2: je to naprosto jednoduché, já bych z toho vůbec nedělala vědu. Hlavně je srovnat si, to je i součást té přípravy, jo? Mít takový jakoby plán, udělat si už doma takovou kratičkou sestavičku, kterou si prostě v každém úseku zacvičím. Výborně.
1: Tak
2: no takže,
1: dělat?
2: Logicky. Půjdeme od hlavy nebo od nohou. Mm-hmm. Pokud půjdu od hlavy, v první řadě je strašně důležité se vytáhnout a narovnat.
0: Jsem rovná.
2: Přesně. Když vás bolí hlava, máte předklon a začnete kroutit krkem, tak si tu bolest jenom zhorším. Takže vytáhnout nahoru, zasunout bradu několikrát dozadu, takovou tu zásuvečku, protože ta brada většinou je předsunutá.
0: Hlava dopředu dozadu.
2: Hlavně dozadu. Dopředu je celou tu cestu, ale hlavně dozadu, takový ty dvě brady, ten knedlík do krku. A teď rozhýbat krk. Základ do všech směrů. Takže vpravo, vlevo. Ano, a podívat se přes rameno a na druhou stranu a udělat půlkruh, jakoby okopírovat výstřih a na druhou stranu a opatrně se záklonem. Záklon doporučím, dejte si ruku za hlavu na krk, ty čtyři prstíky a tím si chráním krk a ten záklon, tu hlavu jakoby vytáhnout dozadu, ne zaklonit v tom, že vlastně zaskřípnete ty obratle, protože vlastně ty výběžky těch krčních obratlů jsou strašně malý a oni jdou na sebe a skřípe to a vrže to a někdy to tam může zaseknout a když půjdu do extrému, což nechci tady strašit, může člověk až vlastně si to skřípnout a mrtvit problémy. Nechci to zmiňovat, ale prostě vytáhnout dozadu, ne záklon, ale vytažení té páteře dozadu. Jo?
0: Takže začali jsme hlavou krkem a další si necháme zase po písničce, ale dáme příležitost i našim posluchačům. Můžu doporučit, jak jsem se postavila, člověku je hned lépe, příjemněji, jak se trošku rozpohybuje a rozproudí, ale můžete nám své tipy zavolat třeba i na naše telefonní číslo 726 3x46, případně dotazy posílejte na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu dnes s profesionální instruktorkou Pilates Soňou Šplíchalovou a už tady máme reakci po telefonu. Paní Marie je s námi, vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Mě taky ty záda bolí, protože mám silnou osteoporózu, nejvíc takhle po ránu třeba, ale už to mám vychytaný, mám koloběžku, žádnou elektrickou, na odrážení. A tam vám stačí půl kilometru nebo tak a po pár odraženích vlastně nevíte, že ty záda máte.
0: No to je krása.
1: Dostanete do provozu, jak se říká, jiný svaly a ono to pomáhá. Mě aspoň, jo.
0: No a střídáte nohy, paní Maria, si střídáte?
1: Střídám.
0: Vy jste šikovná. Tak děkujeme moc za tip. Paní Soňa na to určitě zareaguje. Ať se vám daří a záda hlavně nebolí, paní Marie.
1: Děkuju. Naschledanou.
0: Naschledanou. No a teď poprosím o reakci.
2: Určitě je to správně, protože je to pohyb. Jakýkoliv pohyb, tak vlastně nám udělá dobře. Jak jsem říkala, ta páteř potřebuje hlíbat jiné svaly. Paní Marie krásně říkala, že zapojí jiné svaly a tím pádem tu funkci těch zad, které kdyby mě nedělala nic, tak to sedá do těch obratlů, sedá to do těch nervů a tam to bude bolet. Takže já chválím. Perfektní.
0: Našla parádní cestu, možná najdou i ti ostatní. No pojďme se zaměřit i na to zvedání břemen, kufru, nákupu. Ono se to vlastně netýká jen té dovolené, tam samozřejmě ty kufry jsou těžší, ale jak to udělat správně, abychom nedostali zabrat víc, než je potřeba?
2: Tady myslím, toto téma už bylo několikrát zmiňované, lidi to většinou vědí, ale nikdo to nedodržuje. Základem bych řekla, že je ta prevence, ale když řeknu nějaký zásady, tak vždycky připravit se tím, že se nadechnu a zvednutí břemena při výdechu, protože výdech sám o sobě stabilizuje ty hluboké svaly. Zapojím břicho, zapojím ten stabilizační systém a pomůže mi to. Další věc, nikdy nezvedat těžká břemena s kulatými zády v kulatém předklonu.
0: To, co děláme všichni.
2: Přesně. Ideální do podřepu, nebo jednu nohu do zadějc, nebo se rozkročit, aspoň nechat rovná záda nějakým takovým způsobem, ale když už teda musím aspoň trošku se ohnout, nechat kulatý, tak si dát pozor na to a nikdy s tím zavazadlem nerotovat. V tom hlubokým předklonu, jak se vždycky zvedne kufr a teď ho posunu vedle, nebo ho seberu z toho pásu, tak narovnat se a s rovnou páteří teprve se otočit a to břemeno, tu tašku nebo ten kufr prostě narotovat někam do strany, kam potřebuju. Ale nedělat to s kulatými zády, protože tady je největší problém, že vám někde ta plotýnka ustřelí a někde tam prostě vznikne ta bolest.
0: A to zkrátka nechceme, že přiletíme do krásné destinace, vyzvedneme kufr a celý týden
2: fyzioterapeuta.
0: Celý týden se nehneme. No je to tak, ale vy jste říkala, že máte nějakou specialitu i pro ty, kteří letí letadlem, že nemusí celou dobu jenom sedět. Uh-huh. Tak jak pomoci, když je třeba ten let delší?
2: Přesně, nejenom letadlem, ale v podstatě při každém sedu. Dlouhodobý sed, protože vlastně dlouhodobý sed zase, ta páteř je strnulá, ale nejde jenom o tu páteř. Tam nám začne vlastně se vypovídat funkce lítek a lítkové svaly jsou takové naše druhé srdce. Při chůzi vlastně aktivací těch lýtkových svalů, tak ta krev se žene zpátky do srdce a podporuje vlastně činnost toho srdce, kardiovaskulární systém. A jakmile sedím, no tak de facto ten pocit těžkých nohou, otoky a tak dále, tak to je právě tím, že je to v nečinnosti.
0: Tak co dělat?
2: Takže když nic jiného, aspoň přitahovat špičky, stoupat si na špičky, zvedat ty nožky, prostě kroužit kotníkama. Tak jak jsme šli od té hlavy, na tom dostaneme se určitě dál, ramena, trup, tak můžu jít i od spoda. To, co je důležitější, zvedat špičky, zvedat nožky, kroužit kotníkama, abychom rozpohybovali ty lýtkové svaly a rozpohybovali ten krevní
0: oběh. To vlastně se týká i těch, kteří jsou méně pohybliví.
2: Já vám něco řeknu, to se týká třeba i divadelního představení, kdy dlouho sedím, protože tento proces začíná u někoho po 30 i 60 minutách i dříve. Speciálně lidi, kteří mají hormonální antikoncepci, těžkou nadváhu, pocit problém se žílami, jo, a další kuřáci třeba silní, tak ty potřebují tohleto cvičení víc, takže si na to vzpomenout, lehce si to zvedat, můžu se narovnat, můžu dát aktivní sed, překlopit pánev na sedacích kostech, jo, trošku se zavrtět, aby ten opravdu ten sed nebyl jenom strnulý, aby furt ty svaly byly jako v pozoru, že musí něco dělat.
0: Všimáte si, že vždycky,
2: ano,
0: když to řeknete.
2: Perfekt, já taky se tady vrtím, když to není vidět.
0: Já si doufám tedy, že i naši posluchači, jak to poslouchají, takže to donutí se vždycky narovnat. Ono se říká, stačí jenom párkrát nebo se odtáhnout a že to všechno funguje a pomáhá.
2: Přesně tak, to je takzvaný aktivní set, kdy si vlastně představím tu pánev jako misku a teď si s ní hraju. Mám v ní vodu nebo polívku nebo něco a chci ji vylejt dopředu a dozadu a do boku a chci ji zamíchat, takže zakroužím tou pánví. Jo, už to všechno jede.
0: Soňa Šplíchalová je dnes naším hostem.
3: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Instruktorka Pilates Soňa Šplíchalová je dnes hostem Českého rozhlasu Hradec Králové a naší radioporadny a paní Jana také reaguje a píše, jestli máte nějaký jednoduchý trik na to, když ji píchne v bedrech při práci na zahradě. Že se jí to docela stává, je to nepříjemné, tak existuje nějaká zaručená rada pro zahrádkáře?
1: Určitě ano, ale když píchne v bedrech, tak už je trošku pozdě. Měli bychom, je to stejný, jako jsem říkala na začátku, ta páteř je prostě ve stenulé poloze. Měli bychom tu polohu měnit, to znamená chvilku klečet, chvilku být ve dřepu, dát si podušku, dát si prostě třeba nějaký balónek mezi kolenom, respektive mezi lítko a stehno, abychom zvětšili ten úhel v těch kolenou. A samozřejmě tu polohu tady víc, minimálně každých 10-20 minut měnit, stoupnout si, protáhnout se. Jenom bych tady ještě řekla jednu věc, ono to lidi vědí, protože se jim uleví samo přirozeně, samo o sobě. Spíš než předklon doporučím záklon. Dát si ruce na bedra nebo na přechod pasu a zadku a vytáhnout opět, tak jak jsme to dělali s tím krkem, vytáhnout tu páteř do dálky a udělat záklon, protože se vám otevřou vlastně ty obratle a ty plotenky se vrátí zpátky. Když se předkloním, tak já je vlastně zavřu a když má někdo problém s tím výhřezem té plotenky, tak to je právě ono, že ty hluboké předklony a ta poloha, když tomu jsem dlouho, tak mi to potom zatlačí na nerv vzadu a tam je to píchnutí, to upozornění, hele, dělej něco, už mě to nebaví.
0: Ale je pravda, že ty záklony většinou přirozeně neděláme, takže to je ten vědomý pohyb, který musíme myslet, že je to také potřeba.
1: Tak, anebo, že jo, když jste dlouho předklonil, tak vás to nutí, takový to
0: otočit se
1: dozadu, ano.
0: Udělat
1: ale
0: si dobře.
1: Zase pozor na to zalomení, zase bych tam dala ten výdech, otevřít hrudník, vytáhnout se, nadechnout pořádně a dávat pozor, aby to zase nebylo to zalomení, ale vytažení té páteře do dálky, to je důležité.
0: Určitě se setkáváte s tím názorem, že mnozí lidé říkají, já nepotřebuju cvičit, protože já jsem zahrádkář a já vlastně pracuju a cvičím pořád, ale jsou to právě ti zahrádkáři, ano, kteří pak přijdou rozlábaní a říkají, já jsem včera byl na zahrádce, mě všechno bolí.
1: Jo, přesně, přijdou v pondělí na lekci, říkají, prosím tě, dneska něco mírného, já jsem včera celou dobu pracoval na zahrádce. K tomu ještě v rychlosti, v práci na zahrádce protažení těch beder, zad a pozor, nohy. Nezapomenout na nohy, protáhnout hýžďové svaly zadní stranu nohou, takže ty předklony, co děláme, tak ne kulatě, ale rovná záda, protože když necháte rovná záda, jdete do nohou, protáhnete hamstringy, zadní stranu stehen, lítka, když jdete kulatě, protáhnete páteř, což nechceme, ta je pořád ohnutá na té zahrádce, ale ty nohy jsou důležitý. A nezapomenout na chodidla, špička, pata, přitáhnout, zakroužit kotníkama, protože od těch nohou tam to všechno začíná.
0: Tak je to cvičení na té zahrádce nebo není? Dá se zahradničení považovat?
1: Ne, je to práce, je to dřina.
0: Jste přísná teda, všichni teďka zklamaně.
1: Pozor, teď ale nepočítám, když lidi vozí kolečka, sekají trávu ručně, to se dneska už asi nedělá teda ručně.
0: Ale s kosou prostě, myslíte?
1: S kosou jsem myslela, prostě ten pohyb, nějaký pohyb, ale když sedím, klečím a vykopávám brambory nebo zasazuju kytičky nebo něco prostě dělám ve strnulé poloze, tak to za mě prostě cvičení není.
0: Nepočítá.
1: Práce, ale není to cvičení, no. Ale pak jsou tam samozřejmě těžký práce, kdy vynáším koše, vysypávám něco, nabírám listí, trávu, jo, tam těch prací je spousta, takže záleží na tom, co ten člověk dělá.
0: Takže s rozvahou opět, ale vraťme se i k těm končetinám, které velmi často připomínáte, že na ně nemáme zapomínat. Léto je obdobím, kdy mnozí nazujeme i boty, které běžně nenosíme, třeba
1: žabky.
0: Ano. Tak je to zdravé? Není to zdravé?
1: V podstatě zase záleží na druhu té obuvy, ale zdravé to určitě není, protože už jenom to, že ta podrážka je úplně rovná a většinou ty žabky bývají tvrdé. Dneska je pravda, ale že se dělají i odměkčené, které mají zase měkkou tu podrážku, jsou vyvýšený, mají tam ten klíneček, ty 2 cm třeba vyvýšený a jsou měkký, potom ano, nemůžeme házet všechny žabky do jednoho pytle.
0: No žabky do vody, takové ty jenom gumové.
1: No, tak ty zrovna na dlouhou chůzi úplně teda nejsou.
0: Ty
1: jsou dobrý, že si nespálím nohy třeba na písku a popoběhnu do té vody, kdy je sundám, ale dlouhá chůze určitě ne, nehledě na to, že pořád musím vlastně zakřečovávat prsty, aby mě ta žabka nespadla, aby mi držela, takže tam je potřeba zase, když někdo umí správně pracovat s tou klenbou a zatáhne to vlastně přes klenbu, nikoliv jenom přes prsty, tak je to, řekla bych, ještě v pořádku. Ale myslím, že každý rozumný člověk prostě pozná, jestli ho ty nohy bolí v těch žabkách, anebo jestli je to v pohodě. A když už v těch žabkách chodím, tak zase nezapomenout na ten footwork, na ten základ hýbání, cvičení, furt jsme u toho. Když je sundám, tak si zacvičím prsty, chodidla, roztáhnu, zatáhnu.
0: Nosíte žabky v létě? Nosíte? to jsem
1: já,
0: ráda.
1: Jo, já je nosím, ale já s nima právě umím. Já si tam tu chlenbu spíš masíruju a mám ty měkký, mám ty vypolstrovaný měkoučký žabky, který vlastně při té chůzi vás odpruží, odměkčí, ale takový ty tvrdý ty nenosím. Ty určitě nenosím, protože jsem měla i osobně problém s patními ostruhami. A to vám nedovolí jako nosit tvrdý žabky.
0: Člověk musí poslouchat, takže zkrátka i ty svoje končetiny, ale je to určitě možná jak z podpatky, že? Žabky, podpatky, ženy se chtějí líbit, chtějí jít s tou módou a s dobou, ale musí se to dělat tedy vědomě, jak říkáte, a procvičit.
1: Odměnit ty nožičky, potom masáž, cvičení, uvolnění.

0: Je před námi čtvrtý poslední vstup dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové se Soňou Šplíchalovou. Cvičíme dnes, aby nás nebolela záda, krk, nohy, abychom se taky dobře vyspali i v méně útulném prostředí, které nebo kde se ocitneme, třeba přes nějaké léto. Proč nás někdy po noci ve stanu nebo na chatě nebo na cizí posteli bolí záda víc než po práci?
1: No, je to samozřejmě tím, že nejsme zvyklé na to spaní, které nás o té dovolené čeká. Máme jinou postel, jinou ergonometrii, matrace a samozřejmě jiný polštář. To si myslím, že je základ, že většinou vždycky bolí za krkem, protože buď ten polštář je malej, velký. Polštář by měl být zhruba vzdálenost od ramene po tu hlavu, aby ta hlava byla v rovině. Když jsem na zádech, tak samozřejmě tu podložku potřebu menší. A pokud teda nemám polštář, já často ve stanu, tak si lidi dávají batoh nebo složenou tašku a to si myslím,
0: ručník nestačí.
1: No, ručník je lepší než ten batoh, protože je měkký. Právě to chci zmínit, že žádný kameny velký nebo batohy tvrdý, tašky, ale složenou mikinu, ručník, jo, nějaký prostě oblečení, co je měkký, protože ta hlava, když se vlastně člověk úplně povolí, usne, tak ona povolí a v tom tvrdým vás to tlačí zpátky nahoru a pak to začne bolet v těch drobných jemných svalech. Jo, takže bych řekla, že za tím krkem je to nejhorší, potom samozřejmě bedra, nějaká poloha špatná a pozor na průvan. Ono je teplo, člověk se ve spánku spotí a teď, když je třeba v těch dovolených, jsou často klimatizace a podobně, tak se ráno vzbudím a najednou mě takzvaně kousne nebo sekne za krkem nebo v bedrech. Nevím proč, spalo se mi dobře, ale může to být přesně
0: tím
1: tenhle
0: průvanem.
1: Jo, otevřené okno, klimatizace. Takže zase rada po ránu protáhnout, zacvičit, večer se podívat, kam si jdu lehnout, jo, uvelebit se tam, abych to měla trošku příjemný, aby prostě to bylo.
0: To spaní je taková ošemetná záležitost, říkám si možná potom, čím je člověk starší, tak tím méně ho to láká, že raději, i když jede někam dál za přáteli, tak řekne, ne, raději se budu vracet domů, abych se vyspal v tom svém, tak je to limitující, ale člověk, který si umí poradit, tak by ho to asi nemělo úplně zablokovat v těch velkých výletech. Jak si poradit rád? Ano, tak určitě existuje nějaká sestava, jak dát to tělo do pořádku.
1: Kratičká sestava určitě, zase tak, jak jsme říkali, od té hlavy rozhýbat ten krk.
0: Pojďme si to shrnout.
1: Perfektní. Takže říkala jsem logicky, buď to od spoda, od těch končetin, nebo od hlavy. Začali jsme od hlavy, takže jsou to záklony, předklony. Takhle, řekla bych tři základní věci. Hlava, trup a končetiny. Krční páteř, bederní páteř, končetiny. A do všech směrů. Záklon, předklon, úklon, rotace, podívat se přes rameno a tohle ve všem. Takže páteř ohnu dopředu, ohnu dozadu, ohnu do jedné strany, do úklonu, do druhé strany, otočím se vpravo, otočím se vlevo. Jo? Hlava to samý, to už jsme dělali. A končetiny v podstatě stejný. Kroužím kotníkama, kroužím zápěstím, pohýbám kolena, rovnám kolena, předkloním se v těch kyčlích, to je ten rovný předklon, abych protáhla zadní stranu nohou. A nezapomeneme na důležitou prstovou gymnastiku. Pozor, když sedím, tak to samé jako nohy, tak mě vlastně fungují prsty na rukách. Takže spojit, udělat si vějířky, zapumpovat pěstí, zakroužit zápěstím. A tohle jsou věci na ten kardiovaskulární systém, který mohou dělat i lidi třeba doma, i nemocný. I třeba, když jsou na lůžku, tak tomuhle říkáme základ toho probuzení toho těla, kdy si aspoň hejblou těma prsty. Jo, na rukách, na nohách.
0: Jak často to dělat? Stačí jednou denně nebo několikrát,
1: ne,
0: když si vzpomenu?
1: Hodinu.
0: Každou hodinu se protáhneme, zacvičíme.
1: Samozřejmě ne ve spaní, to když se ráno probudím, tak to tělo rozhýbám. Ale já bych to shrnula tak, že z toho opravdu nedělat bědu. Vzít si systém, buď to od zhora nahoru nebo od spoda, teda od zhora dolů nebo od spoda nahoru, abych nevynechala. Takže jdu hlava, ramena, trup, kolena, kotníky, anebo chodidla, kotníky, kolena, kyčle, bedra, čili trup, ramena, hlava. Hotovo.

0: přidám ruce, aby se to nevynechalo a všechny klouby rozhýbaly.
1: Člověk, který to začne dělat pravidelně, tak možná je to pro něho už samozřejmost, že se zkrátka rozhýbe. Říkám si, kdy vás naposledy něco bolelo?
0: Taky, ale spíš je to z přetížení nebo ze špatného cvičení, to určitě, člověk to musí narovnat. Ale přesně jak jste řekla, já když jsem sem šla, tak jsem si říkala, bože, co já těm lidem budu radit, to je přece samozřejmý.
1: Jak pro koho možná?
0: Ano, pak jsem si to uvědomila. A říkám, není špatný si připravit takzvaný cestovní plán. Já, že si tam aspoň napíšu ty základní věci, napíšu si tam krk, ramena, bedra a teď se ohnu, otočím a pak už je to samozřejmé. Třikrát se do toho papíru podívám a pak už tu sestavičku svoji krátkou mám připravenou a mám ji danou. A taky pozor, ne všem lidem funguje to stejné. Někdo potřebuje záklon, někdo potřebuje rozhýbat esíčka, takže potřebuje třeba zakroužit v toho kyčli, někdo potřebuje přitáhnout koleno k bradě, zakulatit. Zbalit se do klubička, někdo zase se potřebuje natáhnout jako kočka. Je to na základě těch vlastně fyzických schopností, kondice, ale taky zdravotního stavu. Takže jaký má kdo problém.
1: Určitě, takže na závěr možná, ale jednoduché shrnutí a doporučení. Každý mějte svou vlastní sestavu a poslouchejte tělo.
0: Ano. Perfektní závěr. Poslouchejte tělo a buďte připraveni.
1: Doporučuje Soňa Šplíchalová. Děkuju, že jste si našla čas a ať ani vás nic nebolí a užijete parádní léto.
0: Já moc děkuji za pozvání a přeji všem skvělou, bezbolestnou dovolenou a šťastný návrat.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zítra už vás v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové vezmeme do Krkonoš. Slyšeli jste o útulnách. Krkonošské útulny lákají turisty, fotografy i romantiky se spacákem, jenomže útulny nejsou určené třeba k plánovanému nocování. Proč a co všechno je nového v parku a správci by si přáli, abychom věděli, tak to nám zítra v poradně řekne Radek Drahný ze správy Krkonošského národního parku, kterého u nás přivítáme. Ale teď kus přírody ještě i před zprávami ve 12 hodin. Řeč bude o speciálních květinách.
1: Babské rady.
2: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zlehčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové pokračují prázdninové opravy škol. V Ankaře začíná summit lídrů NATO. Hradečtí hokejbalisté budou chybět v extralize. A počasí oblačno až zataženo, k večeru déšť, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké poledne. Město Hradec Králové investuje o letních prázdninách přes 20 milionů korun do oprav škol. Práce zahrnují modernizaci zázemí budov a stavební úpravy jejich okolí. Nejvíc peněz si vyžádá oprava hygienického zázemí v základní škole Milady Horákové. Dále se počítá s novou vzduchotechnikou a úpravou příjezdové cesty k základní škole Bezručova, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
2: Renovací projde sociální zařízení také v základní škole Štefánikova, kde náklady dosáhnou na více než 3,5 milionu korun. V mateřské škole Števcova projde obnovou plochá střecha a řemeslníci zároveň upraví dlažbu v areálu školy. Veškeré práce jsou plánovány tak, aby byly dokončeny před zahájením nového školního roku.
0: Dům dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí bude mít novou boulderovou stěnu. Nahradí lezeckou stěnu v tělocvičně. Hotová by měla být do konce prázdnin. Dům dětí a mládeže plánuje otevřít od příštího školního roku lezecký kroužek. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary, každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v Turecku o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
3: Lídrem české delegace je Babiš, ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
4: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
3: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
5: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
3: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejbalisté Hradce Králové budou v příští sezóně poprvé v historii chybět v extralize. Po pádu do nižší soutěže se budou snažit o návrat mezi elitu. K tomu by jim mohli pomoci kluboví dorostenci, kteří naopak získali mistrovský titul. Věří v to trenér mládeže Michal Koza.
6: Byli bychom hrozně rádi, kdyby z toho týmu se ty kluci postupně zabudovali do těch mužských kategorií, protože spousta z nich už na to rozhodně jako herně fyzicky má. A samozřejmě i ten impuls pro ty mladší kluky by jim to mělo dodat takovou tu vůdcovskou mentalitu. Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, na horách slabý déšť nebo přehánky, večera srážky na většině území. Teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách kolem 23. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme po zprávách poledních, jsou 4 minuty po 12. hodině. Krásné odpoledne, tady už přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové v 7. červencový den. Je 7.7. Určitě jste si mnozí všimli, kalendář nám servíruje hned dvě šťastné sedmičky vedle sebe. Sedmička je odedávna symbolem harmonie, štěstí, plnosti. Máme 7 divů světa, 7 dní v týdnu, 7 barev duhy. Ať už na magická čísla, ale věříte nebo ne, tak přeji, aby vám dnešní den přinesl minimálně 7 důvodů k úsměvu. A pokud vám k té pravé pohodě ještě kousek chybí, napravíme to hned teď, protože teď začínají i vaše oblíbené písničky od srdce. Pavla Kindernajová přeje příjemný poslech a spoustu pohody do vašich domovů.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou 80ku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segý. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A můžete k nám do studia také napsat. Mailová adresa je studio.hradec@rozhlas.cz. Když kliknete na web hradec.rozhlas.cz, na titulní straně je písničkový formulář, který se nám tady taky zobrazí. A do třetice z těch písemných možností samozřejmě můžete poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Zdůrazňuji opět, že jen stručnou, protože těch počet znaků je omezený. Tak, aby se nám to tady všechno zobrazilo, aby se nám to zobrazilo správně, tak prosím, nepoužívejte diakritiky.

Jdeme se začít do vašich pozdravů písničkových. Paní Dana píše, dnes slaví své krásné mladé narozeniny režisér, herec a scénárista pan Tomáš Magnusek z Náchoda. Do povědomí diváků se dostal díky filmům z našeho regionu, jako jsou Kluci z hor, Stáří není pro sraby, nebo díky kontroverzním Bastardům. Jestli dnes Tomáš poslouchá, chtěla bych mu prostřednictvím Českého rozhlasu Hradec Králové popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a ještě hodně tvůrčích nápadů do další jeho filmové práce. Ať dál bavíš svým osobitým a nefalšovaným humorem lidi všech kategorií, jak tomu bylo doposud. To ti ze srdce přeje Dana z Dobrušky. A my se k přání připojujeme.

0: Krásně se to říkalo, ruku líbám, nevím, jestli se to ještě používá někde, možná staromilci. Pane Antoníne, vítám vás, říkáte ruku líbám ženě Evičce někde?
1: No to víte, někde. Že jo,
0: vy líbáte, ruku líbám. Určitě.
1: A vždycky, když jdem spinkat s Evičkou, taky na dobrou noc, vždycky říkám dobrou noc, Evičko, mám tě moc rád.
0: To je krásné.
1: No a ono je to tak pěkný, když si takhle spolu to řekneme, pak si zalezeme každý do svého kutloku.
0: Ale
1: je to
0: se
1: prostě
0: narušili.
1: Příjemně, je to hezky.
0: Jasně.
1: A i z těch maličkostí se prostě člověk raduje, jo, dostává tu energii do života.
0: To
1: prostě z těch maličkostí.
0: Je to potřeba.
1: Už ty lidi se málo z těch maličkostí radujou. A je to škoda, protože já
0: no,
1: jdu
0: tomu...
1: do okru, koupím si jednu, dvě věci a už mám radost, už jsem šťastný, buď že si můžu uvařit, nebo že si dám něco sladkého, dobrého, protože jsem masoun taky.
0: No masoun i ohledně těch hudebních záležitostí, tak pane Antoníne, pro koho bude písnička? Bude pro vaši Evu,
1: no,
0: nebo ještě pro někoho?
1: Písnička bude pro moje ženy, pro
0: máte
1: Lidušku,
0: víc,
1: dojčina,
0: dobře.
1: Jeho přítelé. Pak je pro Růženku úžasnou a její maminku na Rychnovsko a samozřejmě pro moji Evičku Dolanová a pro všechny, kdo nás takhle zná, slyší.
0: A kdo
1: taky
0: poslouchá.
1: Taky všichni pozdravuju.
0: Hradecké vysílání. Hodně
1: zdravíčka, štěstíčka a radujte se lidičky z hezkých věcí a i z maličkostí. Prostě
0: děkujeme, pane Antoníne.
1: A bude paráda, bude veselo.
0: Písnička i pro vás, ať vám radost vydrží. Naschledanou. Hezké dny, Antoníne.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Teď písničky u srdce a máme tady pozdrav pro oslavence pana Vítězslava Bezpalce. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám přejí Léňa, Robert a Eva.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Tak teď zkoušíme vaši pozornost a nespíte, je to vidět na našich telefonních linkách, jenom se nám to tady rozprsklo, tak zkusíme. Zdravíme vás, kdo se dovolal, krásné odpoledne, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Alena z Hořic.
1: Paní Aleno, zkoušíte to od včerejšího dne průběžně?
2: No, už jsem včera zkoušela, tak teď jsem to doobědvala, tak říkám, zkusím.
1: Po obědě, tak to bystrá a rychlá. To mi neříkejte, to jste měla ale v ruce, ten telefon, ne?
2: No, vedle.
1: Vedle. A máte nás asi na rychlé předvolbě, že jste nemusela vytěkovat čísilka, že jste klikla a už jste byla tady u nás.
2: Ano.
1: Výborně. Jinak máte teda ale klidné léto, začátek, kromě toho adrenalinu v soutěži.
2: Zatím jo.
1: Máte děti, vnoučata, paní Aleno?
2: Mám, ale bohužel jedni jsou daleko, jedni už jsou velký, ty už mě moc nepotřebujou. Mm-hmm. Takže, ale v sobotu se chystáme na Sněžku, tak uvidím.
1: No, já tady pro vás právě mám dvě vstupenky na Hrad a zámek Staré Hrady. To je ta dílčí cena, tak doufám, že využijete.
2: Určitě.
1: Gratulujeme.
2: Děkuju.
1: Stojí za prohlídku samozřejmě, no a pak ten led balónem, o který se bojuje, hlavně vy už jste letěla?
2: Letěla jsem.
1: Ale ne asi u příležitosti balónového nebe, kdy startuje to led balónu.
2: Ne, to ne, to byl takovej dárek.
1: Mm-hmm, a nebudete se bát, když to dopadne, že odstartujete?
2: No, snad ne, teď už zkouška jedna byla, tak...
1: No teď to by to bylo, ale daleko větší, specifičtější, no, tak uvidíme.
2: Tak bych poslala děti.
1: Ne, tak už samozřejmě vám to přejeme, budeme držet palce a budeme napěti, jak to všechno dopadne v té naší červencové soutěži. Vám tedy ještě jednou gratulace, že jste se probojovala do toho finále a užívejte dál parádní léto. Nashledanou.
2: Děkuji moc, nashledanou.
3: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

i britský hudebník a zpěvák Ringo Starr, známý ze skupiny Beatles, takže právě o Beatles si napsala i paní Sylvie z Prahy a kapelu Beatles máme v té dnešní nabídce, takže rádi zahrajeme. A písnička by měla být Bohuslavám k svátku, všem oslavencům a zkrátka všem, kteří jste s námi.

12:39, půl jedna, 9 minut, chcete-li, do naší redakce dorazil i velmi pěkný vzkaz od pana Jena, který píše, konečně nastala příležitost, abychom věnovali svůj čas a pozornost těm, kteří si je nejvíc zaslouží, a to jsou naše rodiny. Přejeme všem krásné prázdniny, plné splněných snů a přání. Všechny zdraví Honza.

0: Pirátské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No a teď už pozdravíme taky na Ostravsko, kde je spolu s námi paní Marta. Krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne, já jsem na nadraží, fouká vítr, ale hlavně když neprší. No,
2: no kam jedete? Kam jedete? Kam cestujete zase? Na výlet?
3: Zase, kam mašinka pojede a kam je nohy ukážou, kde chcou jít.
2: No tak to je parádní záležitost.
3: Dokud mám Pavlo 79 sílu, no tak cestuju. No.
2: Cestujete, slyšíme tam vláček, že přibrzdil.
3: Teďka jede lokomotiva taková ještě, co jak jsem chodila do školy. Ale ty staré mašinky a všechno stále funguje.
2: Mám pocit, že jsme tam spolu s vámi. Děkujeme za pozdrav.
3: Dvořákovi, kteří tady bydleli, hlavní zobět, už tam jsou na chalupce. No a jinak zdravím prostě úplně všechny oslavence, a i když mají nějaké výročí. No a všechny lidičky a hlavně děti, ať si užívají nádherného počasí a prázdnin, všelijaké hry ať hrajou a prostě ať se těší rodičema, babičkou, dědou z toho mladého dětského života.
2: Děkujeme, děkujeme za pozdrav, šťastnou cestu, nashledanou.
3: Děkuji.

Píše nám také paní Zuzana, abychom zahráli všem aktivním lidem, hlavně starším, zmiňuje babičkám a dědům, kteří jsou svou radostí příkladní i pro všechny ostatní. Moc si toho vážíme těch, kteří k vám do studia volají a říkají, jak se umí radovat z maličkostí. Díky za to, vzkazuje paní Zuzana z Třebechovic pod Orebem. No jsem ráda, že to zmiňujete. I starší lidé si myslím, že mohou být aktivní. Teď jsem četla docela zajímavé vyjádření na psychologie.cz, kde byl velký titulek, že ve starém těle se skrývá mladá bytost, která jenom nechápe, jak se jí tohle celé přihodilo. Mladí duchem mnozí zůstávají. Děkujeme za to. Těm ostatním samozřejmě hodně sil a pokud by se něco nedařilo, tak ať je to rychle za vámi. Hodně radosti do dalších dnů.

Příběh nekončí ani ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Po zprávách nabídneme rozhovor s Martou Jandovou, tak určitě buďte dál s námi. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky Triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na železnici z Trutnova do Hradce Králové začala výuka. Balíky na dobírku zdražují. Tenista Jiří Mlehečka bude dohrávat osmifinále Wimbledonu. A počasí oblačno až zataženo, k večeru déšť, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké odpoledne. Provoz vlaků na železnici z Hradce Králové do Trutnova a Svobody nad Úpou komplikuje výluka. Potrvá do nedělní půlnoci, informují o tom České dráhy na svém webu. Všechny vlaky mezi Českou Skalicí a Trutnovem jsou nahrazené autobusy. Důvodem je údržba trati. Univerzita Hradec Králové spustila příjem přihlášek do nového bakalářského programu Všeobecné lék ošetřovatelství. Reaguje na rostoucí potřeby zdravotnické péče. Nový obor schválila akreditační komise koncem června. Čas na podání přihlášky mají zájemci do 7. srpna, říká mluvčí univerzity Jakub Novák.
3: Tříleté prezenční studium propojí teoretickou výuku s odbornou praxí. Studující absolvují výuku nejen u nás na Přírodovědecké fakultě, ale zejména ve spolupracujících zdravotnických zařízeních, jako je Střední zdravotnická škola v Náchodě a především Oblastní nemocnice Náchod. Tady bude probíhat praktická, tedy zásadní část výuky.
2: Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro obchodníky nevýhodná.
4: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
5: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
4: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
6: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si vždycky vyzvednou.
4: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: V Česku po 8 měsících přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, o 15 víc než v květnu. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Situace je ale ve většině krajů stabilizovaná. Sport. Tenista Jiří Lehečka bude dohrávat přerušený osmifinálový duel Wimbledonu s Němcem Zverevem. Ovládl první dva sety. V tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno až zataženo, na horách slabý déšť nebo přehánky, večer srážky na většině území. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 23. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
8: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji, krásný dobrý den.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: holka rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takových ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní země nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií a to jsem právě slýchávala hodně i v Německu a to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat, bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň, tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjejí. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké, to nechtěj. A za druhý, prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuji na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem si to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase říkal, já mám tu písničku tak rád. Ten, jako ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, který vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když se třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval Moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď to nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já toho chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám to svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. Takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když si lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo si to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně? Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše a jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle a ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si Goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často, a hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, že mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teď bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, si chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát ode mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ho ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem

0: let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
1: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se, ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho po tom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. Kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že jsi mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl ne, prostě ne. A ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem to potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, je jako, a já ne, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za co jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, to tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala, tatínka.
1: On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak, tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak jsem mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude.
0: No, v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, to tak. Ale já to použiju, já to Jandová jsem si nechala do práce, a když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mě někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já to říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci, nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastní.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já taky moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Cestující v letecké dopravě budou mít větší práva. Na Šerlechu v Orlických horách se změní pravidla parkování. Čeští basketbalisté nepostoupili do další fáze kvalifikace mistrovství světa. A počasí oblačno až zataženo, k večeru déšť, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vracení peněz během zpožděných letů a zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou taky muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
4: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
5: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
4: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: V deštném v Orlických horách pokračují přípravy na stavbu parkoviště na Šerlechu. Obec čeká na stavební povolení a připravuje parkovací systém. Měl by pomoci lépe regulovat dopravu v jednom z nejvíc navštěvovaných míst Orlických hor.
6: Před zahájením stavby nechala obec převést chráněný prstnatec fuchsův a na podzim plánuje zahájit zemní práce. Současně se na stávajícím parkovišti objeví vjezdové závory s rezervačním systémem, který řidičům ukáže i aktuální obsazenost. Obec zároveň žádá Královéhradecký kraj o dotaci na výstavbu parkoviště i nových autobusových zastávek. Podle vedení deštného má celý projekt motivovat návštěvníky, aby více využívali veřejnou dopravu a parkovali přímo v obci. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Pracovníci informačního centra v Trutnově nabízí prohlídky města s komentářem. Lidé si můžou prohlédnout památky a navštívit podzemí tamního parku, kde horníci v 16. století hledali zlato. Zájemci uvidí i trutnovský pivovar. Jak se na prohlídky hlásit, říká vedoucí infocentra Renáta Portlová.
7: Pouze na prohlídky pivovaru, jinak na ostatní prohlídky můžete přijít rovnou do informačního centra anebo do parku, kde je podzemí a není nutná rezervace předem. Sport.
3: Čeští basketbalisté nepostoupili do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Estonsko sice porazili 75-73 po výhře Švédska ve Slovensku, ale skončili ve skupině H kvůli skóre poslední.
2: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na horách slabý déšť nebo přehánky, k večeru srážky na většině území. Teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 23. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A je tady dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravíme. Z Krkonoš postupně mizí vzácná rostlinná sasanka narcisokvětá. Správa Národního parku se jí teď proto na dvou místech snaží chránit před okusováním lesní zvěří. Co je pro záchranu ohroženého druhu nutné udělat? Uslyšíte. Navštívíme i monumentální stavbu kostel svatého Mikuláše v Jaroměři, kde jsem se byl podívat. Svým rozsahem připomíná katedrálu. Jan Slavík nás provede. Chybět nebude ani zámecké léto. S dalším typem pro vás to bude ve 14 hodin 35 minut. A Jaroslav Uhlíř, skupina Jelen Marek, Ztracený, Celine Dion nebo Iveta Bartošová. To je jen stručná hudební nabídka této hodiny. Tak si s námi vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové užijte a nezapomeňte, že pokračuje i velká letní soutěž o LED balónem pro dva. Když se dovoláte, získáte dárek a zajistíte si postup do slosování o tuto parádní hlavní výhru. 14 hodin téměř 5 minut, úterý 7. července. Hezký poslech.
2: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Jaroslava Uhýře, jsme nabídli jeho severní vítr v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý vítr na vaše cesty přejeme, na dovolenou. I tam nás můžete poslouchat, Český rozhlas Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz, jsme online, digitální rádia a další možnosti. A máme pro vás tip na výlet. Větrný mlýn v Borovnice na Trutnovsku. Můžete se vydat právě k dominantě Borovnice, replice historického větrného mlýna, který připomíná dobu, kdy v obci stávalo hned několik větráků. Uvnitř vás čeká funkční mlynářská technologie i krásný výhled do krajiny. Jak se tam dostanete? Autem do Borovnice, mlýn najdete na návrší nad vlakovou stanicí, vlakem do stanice Borovnice a dál pěšky, autobusem do Borovnice a krátkou procházkou, no a nebo pěšky můžete navázat i na procházku k památníku původního mlýna. Vyzkoušejte, stojí to za to, dominanta Borovnice, větrný mlýn, Borovnice na Trutnovsku, replika historického větrného mlýna, který připomíná dobu, kdy v obci stávalo hned několik větráků.

0: Pracovníci Krkonošského národního parku začali na dvoračkách a v okolí Rýchorské boudy chránit vzácnou rostlinu sasanku narcisokvětou. Tato až 40 cm vysoká květina postupně mizí z horských luk, protože ji okusem ničí hospodářská nebo lesní zvířata. Ochranáři proto teď okolo sasanek rozmisťují plůtky a malé klece. A naše reportérka se na to byla podívat.
1: Na dvoračkách máme výskyt právě této ohrožené rostliny.
2: Vysvětluje Lucie Procházková. My jsme tady na velké louce a už odsud vidíme pár kvítků a to je právě ta sasanka.
1: Jsou to bílé květy, které tvoří vlastně složený okolí, který připomíná květ narcisu trošku, proto se jmenuje narcisokvěta.
2: Máme s sebou potřebné vybavení.
3: Malé klícky, které budou chránit ty sasanky, jsou asi tak půl metru velké v průměru, tak do metru.
2: Vysvětluje Klára Tlachačová. 1, 2, 3 sasanky, ty oplotíme všechny najednou.
3: Ano, v tomhle případě, protože jsou blízko sebe, tak je oplotíme najednou a zvolíme takovou menší oplocenku.
1: Přidržím, natahuj.
3: Jo.
1: Tak, teď ji potřebujeme vlastně svázat, aby držela, děláme kulatý tvar, protože je pro nás nejjednodušší, takže ji potřebujeme k sobě svázat.
3: Drátek a přikurtujeme to třeba hřebíkem anebo roxorem, aby pevně držela
1: v zemi.
2: Pořádně připevnit, aby to bylo odolné vůči větru, dešti.
1: A hlavně kvůli těm hospodářským zvířatům, případně jelenům, kdyby do toho přišli a strčili to třeba čumákem, tak aby nám ta oplocenka zůstala na místě a nepřevalila se třeba, neumožnila jim ten okus.
2: Díky té oplocence je rostlina chráněná a potom se vlastně dál může množit.
3: Většinou se podaří, že i vykvete, pak vysemení a vlastně ty semínka pak nám pomůžou k tomu dalšímu šíření tohoto druhu.
2: Jak moc je to ohrožená květina?
1: Je ze zákona chráněná paragrafem 2, takže je to silně ohrožený druh.
2: Pracovnice se na všechna místa, kam klece a oplocenky nainstalují, musí vracet, protože je potřeba je zkontrolovat, jestli nejsou poškozené nebo poničené. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Český rozhlas Hradec Králové, přejeme hezké odpoledne. Monumentální stavbou je kostel svatého Mikuláše v Jaroměři. Možná se tam také zastavíte letos v létě o prázdninách. Svým rozsahem kostel připomíná mnoha lidem z celé republiky. Katedrálu je opravdu obrovský. S Janem Slavíkem jsem se na místě zastavil a tuto historii právě Jan Slavík přiblíží vám.
1: Ta mohutnost vlastně vyplývá z toho, že tady dřív byl hrad. To je vlastně přestavěný hrad na kostel.
0: A kdy se tedy z toho hradu stal ten kostel?
1: No, když augustiniáni se rozhodli, že přijmou plány Arasů, kteří nám nabízeli tyto plány na kostel, na takzvaný kostel katedrálu jeho francouzského typu. A když to přijali ty augustiniáni, vůbec jim do toho nechtělo, tak vlastně z toho hradu se začal stavit kostel.
0: To asi málo kdo ví a dobře, že o tom mluvíme právě v letošním roce, protože Jaroměř si připomíná 900 let od první písemné zmínky.
1: Takhle to bylo. Augustiniáni opravdu se rozhodli, že teda tu katedrálu, ač Jaroměřský kostel není katedrálou, měla to být bazilika, že to teda se začnou stavět. No a jaroměřští občané přidali ruku k dílu a začalo se stavět o 106.
0: Jste použil slova jako bazilika, katedrála. Je to tady opravdu velké, je to obrovské, je to mohutné.
1: Je tomu tak, ano.
0: Jak bychom to popsali posluchačům, jak velké místo to je, jak velký kostel?
1: No třeba světlá výška tady uprostřed je rovných 21 metrů. Boční lodě výška 16 a 18 metrů, jo. Takže je to opravdu mohutná stavba.
0: Takže augustiniáni na to mají největší podíl?
1: No já bych řekl, že ještě větší podíl mají jaroměřští občané, protože augustiniáni potom všelijak si říkali, měli původní kostel a tak, ale jaroměřáci ten kostel prostě chtěli tady mít za každou cenu. Přišel bratr Žižka a ten Jaroměř dobil, vypálil, německy mluvící občany nám utopil v Labi, no a kostel, který byl těsně před dokončením v tom bazilikálním stavu, nechal pobourat.
0: Tady je hodně zajímavých architektonických míst. Ostatně váš tatínek, inženýr Jan Slavík, vyhlášený architekt. Předpokládám, že se podílel tady i na tom kostelu.
1: No, to bylo v 70. letech, kdy se zjistila velká statická porucha jaroměřského kostela, kdy ta jižní strana, která se nachází k Labi, nám popraskala a vypadalo to na to, že jaroměřský kostel bude prostě ubourán nebo bude nějak prostě přestavě, nebo že je tady velký prostě problém. A je pravda, že můj otec a celá taková ta skupinka jaroměřských, jako byl třeba pan fotograf Novák, pan Škopek a tehdejší pan farář, prostě dali hlavy dohromady a zkoušeli sehnat pomoc. No a ku podivu pomoci se jim dostalo a vodní stavby Praha 1973 až 1976 celý jaroměřský kostel po jižní straně podpilotovali. Tím ho zachránili.
0: V jakém stavu je jaroměřský kostel, dá se říct?
1: Já bych řekl, že velmi solidním stavu. Chybí nám věžice, což je takový ozubný prvek, který máme na starosti a který prostě jednou dostavíme.
0: Jedno zajímavé místo je také zvenku kostela zvně, kde je hlava. A co to je za hlavu?
1: Je to hlava Ježíše Krista, je to vlastně druhotně použitý takzvaný klenák na vrcholu klenby. Teď tam máme dataci 1768, ale tenkrát tam byla ta hlava Ježíše Krista a tenkrát také se ten kostel prostě upravoval a ta hlava Ježíše Krista byla sejmutá a byla použita na nějakou opravu. Vůbec se nevěděla, kde je, ale po čase, když se vlastně ten kostel nasvítil od sluníčka a podobně, tak lidé si všimli, tam je vidět hlava.

0: písničky, které nestárnou, které máte rádi. Za chvíli také Michal David Po cestách růžových, MiG-21 Snadné ježíte, nebo Václav Neckář vám zaspívá v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jste ho zaznamenali, rozhlasové zámecké léto, velmi oblíbené. I letos putujete s Českým rozhlasem Hradec Králové po našich zámcích, hradech. Zámecké léto vám každý den nabízí tip na jednu ze zajímavých akcí nebo památek. Kam se vypravíme dnes? No, kdo jiný vám to poví než průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný. Je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr a

0: 15. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lochšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
1: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
0: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
1: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
0: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lochšan.
1: Proč ta svatba byla utajená?
0: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
1: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
0: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
1: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Dnes podvečer budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové opět vybírat z našeho rozhlasového archivu. Šarmantní osobnost, oblíbená celostátní anketa, se připomíná jubilejní 30. výročí a dnes vám nabídneme pohled do zákulisí šarmantní osobnosti roku 2013. Jak se tenkrát připravoval gala večer s vítězem, botanikem Václavem Větvičkou, to zaznamenal Zdeněk Novák. A Václava Větvičky se také zeptal na jeho vztah k Hradci Králové i východním Čechám.
1: Jak vidíte, jsem skutečně překvapen, to není hrané, protože tady je ještě 9 šarmantních lidí a mezi těmi 9, jaksi jsem já, zahradník s prstama od hlíny, jaksi omylem, ale aspoň takhle já to cítím, protože to je pro mě nezvyklé prostředí. Nicméně teda, když už, protože to je rozhlasová posluchačská záležitost, jsme-li u toho, tak kdyby nebylo rozhlasových posluchačů, tak bych tady nemohl asi stát, zatímco ostatní se uživí ve svých oborech a na divadlech a podobně, tak já opravdu jenom díky tomu rádiu, ale já jsem za něj vděčný, já jsem kvůli rádiu zběhl z botaniky, já jsem propadl kouzlu té měkké koule, už před mnoha lety, ještě kdysi v Meteoru, já jsem více staniční, teda i v Leonardu jsem působil na regionu a tak dále.
0: Šarmantní osobností roku 2013 se stal v naší rozhlasové anketě botanik Václav Větvička. A jak to vypadalo v zákulisí ještě předtím, než se to dozvěděl, uslyšíte dnes po 18. hodině. No připomínám, že letos můžete pro své oblíbené osobnosti hlasovat v jubilejním 30. ročníku této ankety. Právě teď vybíráte z desítky finalistů, kterou najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Dobře vyberte.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

O letních opravách základních a mateřských škol v Hradci Králové budeme mluvit ve zprávách za 4 minuty a nabídneme jí předpověď počasí, abyste věděli. Hezké odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchároba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Hradci Králové pokračují prázdninové opravy škol. V Hořicích otevřeli nové cyklistické traily. Tenista Jiří Lehečka bude dohrávat osmi finále Wimbledonu. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Město Hradec Králové investuje o letních prázdninách přes 20 milionů korun do oprav škol. Práce zahrnují modernizaci zázemí budov a stavební úpravy jejich okolí. Nejvíc peněz si vyžádá oprava hygienického zázemí v základní škole Milady Horákové. Dále se počítá s novou vzduchotechnikou a úpravou příjezdové cesty k základní škole Bezručova, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
4: Renovací projde sociální zařízení také v základní škole Štefánikova, kde náklady dosáhnou na více než 3,5 milionu korun. V mateřské škole Števcova projde obnovou plochá střecha a řemeslníci zároveň upraví dlažbu v areálu školy. Veškeré práce jsou plánovány tak, aby byly dokončeny před zahájením nového školního roku.
3: V Hořicích otevřeli nové cyklistické traily na severním úbočí Hořického Chlumu. Využívat je možné téměř 7 kilometrů tras. Síť terénních stezek se stále rozrůstá.
5: Nové cyklistické traily jsou různě obtížné. Součástí stezek jsou také umělé překážky. Ve druhé etapě vznikla kromě tří nových trailů také spojovací stezka ke startu tras v lokalitě Pískovcového lomu u Josefa. Terénní cyklistické traily se v posledních letech stávají stále oblíbenější součástí sportovní infrastruktury v Královéhradeckém kraji. Vedle Hořic mohou cyklisté využívat podobné areály, například ve dvoře Králové nad Labem, v Náchodě, ve Zdobnici v Orlických horách nebo u Trutnova. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Růst spotřebitelských cen v Česku během června meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak nejnižší o 0,6% bodu než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles je hlášený u potravin a nealkoholických nápojů. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Francouzský odvolací soud potvrdil, že Marine Le Penová je vinná ze zneužití veřejných prostředků. Zkrátil jí ale zákaz ucházet se o veřejné funkce z původních 5 let na 45 měsíců. Francouzská politička a vůdkyně Národního sdružení musí zároveň zaplatit pokutu 100 000 korun.
6: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka bude dohrávat přerušený osmifinálový duel Wimbledonu s Němcem Zverevem. Ovládl první dva sety. V tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové.
2: Počasí.
3: Noc bude oblačná až zatažená s přehaňkami, teploty kolem 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Vertyni v Podkrkonoší neprojedete Hronovskou ulicí, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy silnice.
7: Zelená vlna
2: Známe lepší cestu.
6: Už za okamžik tady bude obchodník s deštěm Krištof. Helena Vondráčková zaspívá svou partu Přátel. Nabídneme Abu, Daniela Landu, Aleše Brichtu, Valdemara Matušku nebo Sandru. Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Karel Sladký přeje hezké odpoledne v úterý 7. července. Krásné prázdniny dovolenou. No a možná zdravíme i na vaše pracoviště, tak ať to dnes utíká. Tak právě k tomu budeme také posílat písničky, které máte rádi, a informace. V této hodině zjistíme, kde je náš rozhlasový stopař. Dáme vám ochutnat z našeho prázdninového vysílání. A chybět nebude ani oblíbený radiobazar. Pokud potřebujete dnes prodávat, nakupovat, chtěli byste se třeba i seznámit, po 15. hodině 35. minutě budete mít možnost. Je úterý 7. července, jsme také na webu hradec.rozhlas.cz. Tam přidáváme zprávy z Královéhradeckého kraje, zajímavosti i to, co jsme odvysílali, najdete v celodenních záznamech hodinu po hodině. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.

0: Hubáčkovou jsme nabídli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme vás v úterý 7. července.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: A je to tady, to je jízda, to bude let, někdo poletí balónem. Hned zjistíme, kdo se k nám dovolal nejrychleji, komu se to podařilo. Český rozhlas Hradec Králové, velká letní soutěž, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Jaroslav.
0: Jaroslave, zdravím vás, kam vás zdravím?
2: Do Velké Jesenice.
0: Jaký máte dnes den ve Velké Jesenici, jak se máte?
2: Takový pošmůrnej, bych to nazval asi.
0: No to je, ale tak záleží, jaké si to uděláme,
2: jinak,
0: že?
2: Jinak docela dobrý.
0: Jinak docela. Co vás dnes potěšilo, co vám udělalo radost do této chvíle?
2: Přijel mě syn na návštěvu.
0: A teď vám radost uděláme i my. Získáváte knihu Vylomeniny Jiřího Krampola. Můžete znát i z humoriády z našeho oblíbeného pořadu. Knížka bude vaše, nebo někoho z vašich blízkých. Letěl jste někdy balónem, Jaroslave, z Velké Jesenice?
2: No, letěl jsem, ale na připoutaným balón jsem byl jednou v životě.
0: Víte, proč se ptám? Proč?
2: Je to hlavní cena.
0: Let horkovzdušným balonem pro dva, balónové nebe 2. až 6. září. Držíme pěstě, ať to vyjde třeba právě vám. Vydržte ještě chvíli u telefonu, ať knížka Vylomeniny Jiřího Krampola udělá radost a hezký zbytek dne. Mějte se hezky ve Velké Jesenici. Naslyšenou. Pan Jaroslav, který si zajistil postup do slosování ve velké letní soutěži, která pokračuje, jedeme dál.

0: z další hudební nabídky Daniel Landa, Aleš Brichta nebo Valdemar Matuška. Připomíná mi Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové, ten pro vás otevřeme ve druhé polovině této hodiny. Srovnejme si čas 15 hodin 15,5 minuty.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Náš rozhlasový stopař Zuzana Boučková už dorazila na tady úplný hrad Břetštejn u Trutnová. Zuzko, zdravím tě, dobré odpoledne.
2: Pěkné do hradního areálu.
0: Tak jak to tam vypadá, čím je toto místo tak jedinečné, zvláštní, čím tě okouzlilo?
2: Stojím teď uprostřed gigantické kamenné obvodové zdi a musím říct, že realita předčila veškerá očekávání. Divoká příroda tu dokonale splývá s prastarým kamením. Pro posluchače, kteří s námi nebyli dopoledne, musím připomenout, že Břetštejn je stavebně velmi zajímavý. Jde o takzvaný hrad s plášťovou zdí, což je u nás ojedinělý slezský typ. Nemá žádnou velkou obranou věž. Celou ochranu hradu zajišťovala právě tato mohutná obvodová zeď, u které stojím. A největší zajímavost, v 15. století ho vlastnil rod Zilvarů a ten nechal horní patro paláce postavit celé z dřevěných prken. Proto se mu také původně říkalo Břetštejn, tedy prkený hrad. Z tehdejší moderní stavby tu dnes zbyla tato úchvatná zřícenina plná stromů a stínů.
0: Zmiňovala si také jedno velké lákadlo pro dobrodružství. Druhý a to hradní podzemí. Jestli pak už si ho stihla prozkoumat?
2: Ano, a je to docela pěkný zážitek. Jakmile jsem do toho sklepa nahlédla, dýchlo na mě chladno. Ten sklep je totiž vytesaný přímo do samotné skály, na které hrad stojí. Potkala jsem tu zrovna rodinu se dvěma kluky z Prahy, kteří sem jeli cíleně a z toho kousku skálního sklepení byli naprosto nadšení. Pán mi vyprávěl, že sem jezdí pravidelně už 20 let a toto místo má podle něho magnetické kouzlo, které člověka nutí se sem neustále vracet. Je to prostě jako stroj času, kde na vás středověká historie dýchá z každého rohu.
0: Kdyby chtěli naši posluchači ještě dnes nebo třeba o dovolené, o víkendu prožít to samé, co ty, vyrazit, předpokládám, že pojedou autem, co bys jim doporučil? Jaké máš tipy a praktické rady, informace?
2: Hned bych jim řekla, určitě nečekejte a vyrazte. Výlet se dá skvěle naplánovat, ideální je nechat auto dole v osadě Hrádeček, projít se kolem slavné chalupy Václava Havla, která stojí jen 200 metrů odtud, a pak vystoupat sem na Břetštejn. A od hradu vedou další stezky. Je to skvělé místo, kde unavíte děti, nadechnete se historie a domů odjedete s čistou hlavou. Za mě je to jeden z nejkrásnějších a nejzajímavějších koutů tu našeho kraje.
0: Tak ještě, abychom se moc neunavili my. Další tipy budou na našem webu hradec.rozhlas.cz, na Facebooku, Instagramu. Snad jsem nezapomněl na žádnou z našich sociálních sítí, protože předpokládám, že jsi filmovala, natáčela i dnes.
2: Určitě, celý den jsem točila a fotila a myslím si, že se to docela povedlo.
0: No tak my si to zkontrolujeme. Zuzana Boučková, díky. Hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Regionální stopař.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: teď vám dáme ochutnat z našeho vysílání z toho, co chystáme na čtvrtek po 18. hodině. Osobnost rodačky z Královéhradeckého kraje Eleny Jilemnické spojuje mnoho talentů. Sochařka, básnířka a kreslířka vyrůstala v Hořicích. Stále ji ve svých 80 letech oživuje kámen a přijímá další tvůrčí výzvy. My vám teď nabídneme ukázku z rozhlasové návštěvy, kterou nabídneme ve čtvrtek 9. července po 18. hodině a kterou natočila Vlačka Vildová.
1: My ještě teď popojdeme tady na té zahradě u ateliéru Eleny Jilemnické v Hořicích. To je skvělé místo k tomu, aby se tu člověk na chvíli posadil, přemítal v sousedství vašich artefaktů, těch vašich soch.
2: No tak tadyhle bychom se mohli zastavit u tyhle sochy profil. Je vlastně z plochého kamene, ano. Který je maximálně 30 cm široký. Ten profil... Tady jsem právě objevila, že rukopisem se dá znázornit plasticita.
1: Ano.
2: Takže tady to dělá dojem, že to je plastický,
1: ano.
2: Že to je vlastně mohutný a je to blok plochý. Ale rukopisem tady se znázornila ta plasticita, právě ty hloubky toho kamene. No.
1: Bylo to pro vás dobývání z toho kamene, nebo jste to bral zcela přirozeně?
2: Jako mě právě nazvali, že oživuju kámen. Snažím se o to. Chtěla bych, aby v tom bylo něco vznešeného, něco takového duchovního. A ne jenom kus patníku, že jo? Aby se tam objevila právě ta citovost a... takový prožitek.
1: Je docela škoda, že ta díla nemůžeme vidět ve veřejném prostoru.
2: No tak bych z toho mohla udělat jednou galerii. Tady ta socha, klíč a klíčová dírka, to je docela taková zásadní socha. To jsem dělala na sympóziu ve Vídni v parku Oberla, kde bylo sympózium, mě tam pozvali Rakušani a já jsem tuto sochu tam vyrobila a pak jsem si takovou ještě jednu udělal tady pro sebe na zahradě.
1: Vy zvětšujete ty věci, no, dá se říct, běžného života, třeba botu nebo právě ten klíč a tak. Je to takový
2: je to pravda,
1: symbol vaší práce?
2: Jako
1: také.
2: Právě takový ty všednosti prostě jako povyšu na takový, aby bylo jako zastavení u těch všedních věcí. Že?
1: Abychom si jich dokázali všímat, protože pro nás už jsou tak samozřejmé, že je přehlížíme, tak se možná stane, že často hledáme klíče, protože je nepovažujeme až za tak něco mimořádného pro oko.
2: Ale je to zase symbol, takový vstup někam. Že?
0: Víc uznávané sochařce Eleny Jilemnické, rodačce z Královéhradeckého kraje, která letos oslavila 80. narozeniny, dozvíte v rozhlasové návštěvě. Nabídneme vám i tento čtvrtek 9. července krátce po 18. hodině. Připravila ji Vlaďka Vildová.

nástrah tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně.

0: 46.
1: Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Možná vás nejprve poprosím, zeslabte rádio, abyste lépe slyšel a slyšeli posluchači, a povídejte, co byste potřeboval, s čím můžeme pomoci.
2: Já bych prodal
1: ano.
2: Ruční strunovou sekačku, která má poruchu regulace nasávání, plus náhradní motor a trubku řídele za 500 a je to police na metuji okolí.
1: A na telefonní čísle, ano.
2: 731 727 683.
1: Určitě někdo šikovný si s tou strunovou sekačkou poradí a děkujeme za ten zbytek. Tak se mějte taky hezky na Náchodsku, hezký den, naslyšenou.
2: Jo, taky děkuju, naschle.
1: 731 727 683, telefonní číslo posluchače, který otevřel dnešní radiobazár. Jedeme dál, Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den, dobré odpoledne.
3: Tady Hradecko.
1: Ano.
3: Já bych prodal decimálku větší s ukazatelem váhy. A bych prodal odek karavanu. Má to nový kola, vypadá to dobře, nějaký vozek za traktora, takhle. A bych prodal králíkárny. A bylo by to všechno na číslo 736 184. Děkuji.
1: Děkujeme také, tak tady to bylo trochu víc, třeba i decimálka králíkárny k doptání na 736 184 261, telefonní číslo na posluchače. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobrý den.
4: Dobrý den. Prosím vás, já bych prodal pracovní elektrocíkolku, pak obraceč a schrnovač píce na varí a lištu. A to je všechno.
1: A na telefonním čísle?
4: 637 710 960.
1: Bylo to velmi rychlé, vezměte to ještě jednou a pomalu.
4: 603 710.
1: Ano.
4: 960.
1: Výborně, tak teď to máme.
4: Děkuji.
1: Děkujeme také. 603 710 960. Telefonní číslo na posluchače. Ještě stále máte možnost zkusit štěstí v Radiobazaru. Zdravíme i vás a vítáme v našem vysílání. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, já tu jenom sluním rádio.
1: To budete hodný.
5: Výborně. Takhle, já bych měl na prodej plynový zahradní grill, takový větší, ve velmi zachovalém stavu, málo využívaný. Potom bych měl na prodej vzduchovku vyrobenou v roce někde 1963. A pak bych měl ještě na prodej příslušenství k autogénu a dvě jízdní kola Favorit Retro. A bylo by to na čísle 737 366 048. Děkuji.
1: Děkujeme také, naschledanou. Plynový zahradní grill, vzduchovka, příslušenství k autogenu, dvě jízdní retrokola, 737 366 048, kontakt na inzerenta. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. Jedeme dál, Radiobazar, dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já mám nabídku. Nabízím staré plimo do kočárků a možná by se našla i panenka. Je to povlečení, no, nebo polštářek a peřinka. Vím, že některé dámy mají staré kočárky a používají to, tak to nabízím. Na ceně bychom se snad dohodli. A potom bych chtěla poděkovat pánu, který vyklízí půdy do čista. Bylo to super. A kuchyňku jsem taky prodala, už dělá, nebo nabídla, už dělá radost.
1: Aničce, tak to máme radost, že to funguje, že máme takto ohlas, že Radio Bazar funguje výborně. Takže kdyby někdo chtěl polštářek, peřinku do starého kočárku, tak kam má
6: do Liberty, nebo tak, ano, nebo i do dětského, tak by bylo k dispozici. Fotku pošlu, když se to podaří, nejsem takovej kumštíř. A děkuji, že jste, a pěkný odpoledne, naschledanou.
1: Počkejte, ještě číslo, to nejdůležitější.
6: 605 920 883.
1: My vám také děkujeme. Mějte se hezky, pěkný den. Naschledanou. 605 928 83. Spokojená poslední.

0: Sluchačka inzerentka, která díky nám vyklídila, prodala má, tak možná, že i vy oceníte polštářek Peřinku, nabízala. Český rozhlas Hradec Králové, hezké odpoledne, vítejte v Radio Bazaru.
1: Všichni zdravím, tady je Václav z Nespek.
0: Dobrý den, co pro vás můžeme udělat, pane Václave?
1: Tak, já bych pro vás měl do bazaru akordeon Royal Standard 120 basový. Skoro jako nový, není nový samozřejmě, ale je po důkladné generálce, má nové měchy, ty měchy tam jsou asi 4 roky. A jinak je v tom zabudované ozvučení, ale jenom na kabel, není to na bezdrátové přizpůsobení. Je to 120, jak jsem říkal, má v pravé ruce 11 registrů, vydržte.
0: Možná dejte radši vaše číslo a k doptání, kdo bude chtít všechno, tak to proberete, protože tak to detailně zase výborně. Tak kdo bude chtít akordeon, kam má volat?
1: Takže telefon číslo na mě, pokud teda budou zájemci, tak je 722 735 498.
0: A dovoláme se kam?
1: Dovoláme se do městečka Nespeky.
0: Dovolají se do městečka Nespeky. Děkujeme za nabídku akordeonu, mějte se tam hezky, zdravíme Nespeky a
1: jo, vás. Pardon, cena je důležitá, 14 000.
0: Tak, to jste měl hned říct, tak teď už to víme, za 14 000 akordeon. Výborně. Díky, mějte se hezky, nashledanou. 722 735 498 akordeon za 12 000. Pokud máte zájem, kontaktujte pána.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: A nabídku akordeonu jsme Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 7. července uzavřeli. Zítra budeme opět otevírat po 15. hodině 35. minutě. Kde si můžete Radio Bazar přehrát nejen ten dnešní, ale i z minulých dnů, minulých týdnů jste slyšeli. Hradec.rozhlas.cz audioarchiv. Hledejte a poslouchejte. Jak děkuje se andělům, zaspívá teď skupina Keks.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Sandra, v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Sladký vás zdraví v úterý 7. července. Hezký den, krátce před 16. hodinou. Přesně v 16 hodin nabídne Český rozhlas Hradec Králové zprávy. Den v kraji, kde je zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje. Dnes mezi 17. a 18. hodinou, tak jak jste zvyklí, vše důležité. A také se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem. Počasí nás všechny určitě zajímá. Zajímá i vás, kteří máte dovolenou nebo před dovolenou, tak abyste věděli, co případně přibalit. Den v kraji po 17. hodině. A po 18. hodině si připomeneme Český rozhlas anketu Šarmantní osobnost roku, ve které hlasujete pro své oblíbené výjimečné osobnosti. Letos Šarmantní osobnost roku slaví jubileum 30. výročí. Právě teď vybíráte ze Šarmantní desítky, která je na našem webu hradec.rozhlas.cz. Je to i internetové hlasování. Můžete se zapojit, pokud jste ještě nehlasovali. A z té desítky vybíráte absolutního vítěze. A proto jsme se rozhodli připravit pro úterní podvečery po 18. hodině jako ohlednutí za minulými ročníky se střihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minulé to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2013 převzal botanik Václav Větvička. A jak to vypadalo v zákulisí? To uslyšíte z reportáže, kterou nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dnes mezi 18. a 19. hodinou. Určitě to bude velmi zajímavé připomenutí této ankety. Ohlédneme se společně za rokem 2013, kdy převzal cenu botanik Václav Větvička. Dnes po 18. hodině o našem vysílání. Ve studiu už je připraven herec Martin Zounár. Pozdraví vás z humoriády Českého rozhlasu, kterou nabídneme po 16. hodině po zpravodajské relaci Českého rozhlasu Hradec Králové. S humoriádou a Martinem Zounarem se dobře bavte v úterý 7. července. Přejeme krásné letní odpoledne.

0: Co se děje na železnici Trutnov Starkoči? Topoví ve zprávách Radek Půlkrábek má dnes odpoledne zpravodajskou službu. Dobrý den.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na železnici Trutnov Starkoč nejezdí vlaky. V Ankaře začal summit lídrů NATO. Argentina bude hrát na fotbalovém mistrovství světa o postup do čtvrtfinále. A počasí zítra má být polojasno až oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Provoz vlaků na železnici z Hradce Králové do Trutnova a Svobody nad Úpou komplikuje výluka. Potrvá do nedělní půlnoci. Informují o tom České dráhy na svém webu. Všechny vlaky mezi Českou Skalicí a Trutnovem jsou nahrazené autobusy. Důvodem je údržba trati. Univerzita Hradec Králové spustila příjem přihlášek do nového bakalářského programu Všeobecné ošetřovatelství. Reaguje na rostoucí potřeby zdravotnické péče. Nový obor schválila akreditační komise koncem června. Čas na podání přihlášky mají zájemci do 7. srpna, říká mluvčí univerzity Jakub Novák.
3: Tříleté prezenční studium propojí teoretickou výuku s odbornou praxí. Studující absolvují výuku nejen u nás na Přírodovědecké fakultě, ale zejména ve spolupracujících zdravotnických zařízeních, jako je Střední zdravotnická škola v Náchodě a především oblastní nemocnice Náchod. Tady bude probíhat praktická, tedy zásadní část výuky.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary, každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v Turecku o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
4: Lídrem české delegace je Babiš, ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
5: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
4: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
6: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
4: Americký prezident Donald Trump evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku opět elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Opozice to kritizuje.
2: Sport.
1: Fotbalové mistry světa z roku 2022 Argentince čeká osmifinále na světovém šampionátu v Severní Americe. V 18 hodin nastoupí proti Egyptu. Ve 22 hodin začne duel Švýcarsko-Kolumbie.
2: Počasí.
1: Noc bude oblačná až zatažená s přehánkami, teploty kolem 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
8: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
2: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. Z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu, kolem ty čtvrtý, známe to. Tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva. No ježel, no hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? Dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním a už to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád něco, tak on začne ťukat, ono se musí ťukat potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžel policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, dobrý, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu, samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, je to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se říká, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunul do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový byt, nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, a to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, tibuky, ty šuky, tibuk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku, toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
0: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda. Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nástraná, jo. A já jsem do pěti do s klukama stěhoval z baráku, do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš pod té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedí to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, co tady děláš? Já bydlím, ne. No, do dneška na to vzpomínáme, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor! Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Připomínám humoriádi jména, která jsou ve hře v ukázkách Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Dobrý den. Vás.
6: Krásné odpoledne, dobrý den. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím, Ačko, Bolečka.
4: Dobře. Zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Taky Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, no, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
5: Děkujem.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak zemlou vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: Já vás zdravím oba dva, chci to... taky Ačko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyškova.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
5: Děkuju.
9: Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře,
4: my děkujeme, se. No je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím. Bartulaška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, já je sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady, já bych jel na hory. Já říká, teď kam se jde na hory, on jde léto, jde červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu už ten grok, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně... Větrovka. Šponky. Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to se ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. paní Macháčková, zlomená noha chuděrka, otřes vosku chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ho vyslečil z té ušanky dole. Probuď se, vstanitka, Spirov se probudí druhý den. Víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdil na níž? No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus. No to je průšvih, to já musím vyžadit. A odjde do ty nemocnice Spirov a teď hledá paní Macháčková. Paní Macháčková říká, Macháčková, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčková, no počkej, Macháčková, zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Čoče, bláznivina.
5: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, tak měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: Občance?
5: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali. Takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
5: Jo. Poslouchej, no ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, ale to začalo, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem to nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal, jako v pohodě všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to, hele, uležet. A potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko, už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobré.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: První zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho, to bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano,
2: bylo,
1: to je a pro posluchače sanitka, seriál třeba sanitka,
2: no, jistě, první no, sanitky, se, ano. No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvie byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, jo, Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že jo, volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Voloha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože takže to mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme jeli Mandrágora, no jasně, ježišmarja. To byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd tam Mandrágora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Velma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čověče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš, co to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš, co to bylo tenkrát? Ty blázne. To byly krásné peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 011 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentýno.

Kopanecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda. Bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslav Zunar.
3: Martina, tak byl Miroslav.
4: Martina.
3: A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kněžkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabít.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek.
4: Ano.
3: Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Mějte se, co daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale tak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezké,
2: děkujeme. Daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Rová Myslovec Vysoký. Já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Varunku do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Tak zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl no to, až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v Plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu.

0: A Wasserman, režisér, ten řekl, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňuji vás, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru?
2: Ne,
3: musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který tady má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalevo, než se šlo nejvyště. Začal jsem byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chuť medu, Čelek Delejnová. Byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání, to už se ptám vás, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála.
3: A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: chceš proti místo
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ano, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmar, tak no klidně, já bych hele, a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář, Martin Zouna.
2: Historka z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Kdopak dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý ano. den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Hře Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I děkuji, se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her, těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte ať se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina, pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Somba, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak
1: potřeboval
2: byste potřeboval já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia.
2: Děkuji.
7: Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děl jsem mi na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co
7: a
1: hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde nebudete. To, to bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezké
1: no, léto. Tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Jak tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, Pepíš.
8: Se všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám, zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým německým a ta věta zněla Herr Ober, bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já! Přišli a tím prošel celým německým a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štrásundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák. No Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pár asi šreklich, ale s Junge, komm her, pojďte sem, hožím to. A povídá, ich kaufen eine Miede, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. A uch, i geben dich, jo, a ale... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina s modrýma šátkama, oni měli ty modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mým pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat přes kopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim koupili
8: album města Štrásundu, to, že mu věnujou. Tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo? Že jdeme spát a tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumnej, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že máme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až budeme, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízneme. Pama, komu to tady prodáme? Pán, norským námořník. šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo O Cangaceiro. Nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívá se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívá se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádný barový hráč, já jsem hudební skladatel.
4: Je to úplně poslal.
2: Humoriáda. Tohle to byl můj Pepiček, Miklář, no, můj profesor na herci.
1: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Obec Šonov začne dotovat provoz školky. Trutnovské infocentrum nabízí komentované prohlídky města. Balíky na dobírku v Česku zdražují. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. Obec Šonov na Náchodsku zachová v novém školním roce provoz školky. Od září je tam přihlášeno 5 dětí, což neumožňuje provoz výhradně ze státních prostředků. Zastupitelstvo rozhodlo, že plat učitelky uhradí z obecního rozpočtu. Fungování školky je ale podmíněné navýšením počtu dětí.
2: V šanovské školce končí dosavadní učitelka i asistentka a jedno z pěti dětí za rok odejde do základní školy. Pokud se kapacitu nepodaří naplnit, hrozí zařízení definitivní uzavření. Snížení počtu dětí podle vedení školky ovlivnily události posledních měsíců. Obec proto chce mladé rodiny nalákat na mimořádnou podporu. Rodičům kompletně promine školné a proplatí jim také 200-korunový poplatek za potvrzení od lékaře. Přihlášky přijímá pro děti od 2 let, a to ze Šanova i okolních obcí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Balíky na dobírku v Česku zdražují. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro obchodníky nevýhodná.
3: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
4: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
3: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
5: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
3: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Pracovníci informačního centra v Trutnově nabízí prohlídky města s komentářem. Lidé si můžou prohlédnout památky a navštívit podzemí tamního parku, kde horníci v 16. století hledali zlato. Zájemci uvidí i trutnovský pivovar. Jak se na prohlídky hlásit, říká vedoucí infocentra Renáta Portlová.
6: Pouze na prohlídky pivovaru, jinak na ostatní prohlídky můžete přijít rovnou do informačního centra anebo do parku, kde je podzemí a není nutná rezervace předem. Sport.
1: Plavec Jan Foltín vyrovnal na juniorském evropském šampionátu vlastní český rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil v Mnichově z rozplaveb do semifinále z prvního místa časem 27,18 sekundy. Zároveň vylepšil rekord šampionátu.
0: Počasí.
1: Noc bude oblačná až zatažená s přehaňkami, teploty kolem 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dopravní komplikace teď máme hlášené v Hradci Králové v části Kukleny, pozor v Pardubické ulici, kde havarovalo osobní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Den v kraji.
8: Zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Karel Sladký u mikrofonu Českého rozhlasu. O čem jsme dnes vysílali? Co jsme sledovali? Agentura pro rozvoj Brumovska možná opustí areál Brumovského kláštera, jehož velkou část má dlouhodobě v pronájmu. Důvodem jsou spory s vlastníkem, řádem benediktínů. Podrobnosti nabídneme. Připomeneme si našeho ranního hosta. Zeptáme se na počasí, nabídneme letní informační servis a uslyšíte i našeho rozhlasového stopaře.
7: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Události s datem 7. července teď shrne Radek Půlkrábek. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Na železnici z Hradce Králové do Trutnova a Svobody nad Úpou dnes začala výluka. Potrvá do nedělní půlnoci, informují České dráhy na svém webu. Všechny vlaky mezi Českou Skalicí a Trutnovem jsou nahrazené autobusy. Důvodem je údržba trati. Univerzita Hradec Králové spustila příjem přihlášek do nového bakalářského programu Všeobecné ošetřovatelství. Reaguje na rostoucí potřeby zdravotnické péče. Zájemci mají čas na podání přihlášek do 7. srpna. V Hořicích otevřeli v těchto dnech cyklistické traily na severním úbočí Hořického chlumu. Využívat je možné téměř 7 kilometrů tras. Síť terénních stezek se stále rozrůstá.
3: Nové cyklistické traily jsou různě obtížné. Součástí stezek jsou také umělé překážky. Ve druhé etapě vznikla kromě tří nových trailů také spojovací stezka ke startu tras v lokalitě Pískovcového lomu u Josefa. Terénní cyklistické traily se v posledních letech stávají stále oblíbenější součástí sportovní infrastruktury v Královéhradeckém kraji. Vedle Hořic mohou cyklisté využívat podobné areály, například ve dvoře Králové nad Labem, v Náchodě, ve Zdobnici v Orlických horách nebo u Trutnova. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Agentura pro rozvoj Broumovská možná opustí areál Broumovského kláštera, jehož velkou část má v pronájmu. Důvodem jsou spory s vlastníkem řádem benediktínů. Podrobnosti za několik minut. V Deštném v Orlických horách připravují stavbu parkoviště na Šarlechu. Obec čeká na stavební povolení. Nový parkovací systém tam má pomoci regulovat dopravu v jednom z nejvíc navštěvovaných míst Orlických hor. A hokejbalisté Hradce Králové budou v příští sezóně poprvé v historii chybět v extralize. Po pádu do nižší soutěže se budou snažit o návrat mezi elitu. K tomu by jim mohli pomoci kluboví dorostenci, kteří naopak získali mistrovský titul. Věří v to trenér mládeže Michal Koza.
4: Byli bychom hrozně rádi, kdyby z toho týmu se ty kluci postupně zabudovali do těch mužských kategorií, protože spousta z nich už na to rozhodně jako herně fyzicky má. A samozřejmě i ten impuls pro ty mladší kluky by jim to mělo dodat takovou tu vůdcovskou mentalitu.
1: Události 7. červencového dne shrnul Radek Půlkrábek. Díky za to. Příjemný zbytek dne.
2: Taky hezký den.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Bromově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Bromovska. Benediktíni jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera, jak zjistil náš reportér, měnit neměl.
1: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
2: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Bromově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Bromovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
3: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
4: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedné jako z nejbohatších vrcholně barokních v celé Evropě.
2: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
3: Návštěvník bromovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
2: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Bromovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
5: My spor o prohlídkové okraje nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z bromovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Bromovska, jde nám o celý region.
2: Benediktíni se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit. Václav Plecháček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Tomáš Popelka má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Sledujeme společně s ním počasí v Královéhradeckém kraji. Jsme ve spojení od rána. Teď už je podvečer, 17 hodin 20 minut. Tomáši, zdravím vás, dobrý den.
2: Hezký podvečer.
1: Tak už pomalu můžete bilancovat ten dnešní den. Jaký byl 7. červencový den v Královéhradeckém kraji? Bylo něco zajímavého, zvláštního?
2: Zvláštního, no tak hlavně to byl takový celkem větrný den s celkem proměrovou oblačností. Objevily se i odpoledné přehánky, dokonce na Vrchských horách i bouřka. No a teploty se nám dostaly dneska tak k těm 27 stupňům momentálně po městě, jak tak koukám. No je 27 stupňů.
1: Po zbytek dne a v noci bude jak?
2: Tak, začíme ještě, přece jenom bylo jako spíš oblačné počasí a zpočátku zejména na horách se ještě objeví přehánky, ty potom budou večer přichodně ustávat a později večer se k nám od severu začne rozšiřovat takový slabý občasný déšť spojený se studenou frontou, která nás během noci přejde. Na horách tam budou srážky výdatnější a v druhé polovině noci už bude déšť ustávat a ráno začne od severu oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno a teploty nám klesnou na 16 až 13 stupňů. No a vítr bude foukat ještě stále severozápadně a západní od 3 do 7 metrů a jak to vypadá, zejména v oblasti hor by se ještě obvolí i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu.
1: Tomáši, středa 8. července.
2: Tak, za studenou frontou se k nám rozšíří oblast vyššího tlaku vzduchu, který nás bude ovlivňovat prakticky do konce týdne, takže zítra už je polojasno až jasno. Teploty ale budou nižší než dneska 20 až 23 stupňů a vítr bude fukat od severozápadu 4 až 7 metrů, večer potom bude slábnout. No a v těch dalších dnech, čtvrtek, pátek, sobota, v podstatě bude v podstatě tyto dny jasno až polojasno, ve čtvrtek teploty po ránu 14 až 10 stupňů. Odpoledne 21 až 25, na pátek 13 až 9, odpoledne 24 až 28 a na sobotu ráno 16 až 12, odpoledne 25 až 29 a zatím to vypadá, že neděle bude ještě o něco teplejší.
1: No tak takový je výhled počasí v Královéhradeckém kraji. Budeme ho sledovat, protože ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem Český rozhlas Hradec Králové zůstává dál. Tomáš Popelka nabídl aktuální informace i výhled na další dny. Děkujeme za to a příjemný zbytek služby. Hezký zbytek dne. Naslyšenou.
2: Díky. Hezký den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pokud jste nestihli ranní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, za malou chvíli vám připomeneme zajímavého hosta. Kolega Jakub Schmidt přivítal dnes ráno studentku a klavíristku Darinu Stránskou, která se právě vrátila z plavby za oceánskou lodí. Ta trasa vedla přes Nový Zéland, na Aljašku, přes Austrálii, Indonésii, Ajzi, Malajzii, další země. No, velmi zajímavé putování této studentky a klavíristky, které vám teď připomeneme.
1: Tak byl to určitě veliký zážitek. Já jsem jednoho dne viděla inzerát na Facebooku. Dočetla jsem se, že hledají klasickou klavíristku na zaoceánskou loď společnosti Viking a velice mě to zaujalo. Takže jsem se rozhodla zúčastnit konkurzu.
2: A dopadlo to. Jak vypadal ten konkurs na klavíristku na velkou zaoceánskou loď?
1: Konkurs trval asi 20 minut přibližně. Skládalo se to ze samotné hry na klavír, takže jsem hrála asi 15 minut svůj připravený repertoár. Také jsem jim zaspívala pár muzikálových písní. A potom součástí toho konkurzu byl i rozhovor v angličtině s tou porotou z Velké Británie.
2: A těch zájemců asi bylo víc, byla velká konkurence.
1: V České republice se nás účastnilo 10 klavíristů a potom ten konkurs právě pokračoval i v dalších evropských městech.
2: Takže celkem muselo být mnohem víc adeptů, ne? A zájemců.
1: No, adeptů muselo být asi hodně, já nemám přehled o tom, jak to dopadlo v dalších evropských městech, ale ta loď má vlastně 13 za oceánských lodí.
2: Aha,
1: a na každé
2: ta společnost má 13.
1: Ano, a na každé je jeden klavírista.
2: Takže potřebují hodně hudebníků. No a tak jako, jaké byly ty emoce, když vám přišel potom e-mail nebo dopis, nebo jak to bylo, nebo vám zavolali, že jste teda vyhrála, že budete hrát na zaoceánské lodi nějakou dobu?
1: No, já jsem tomu nejdříve nevěřila a měla jsem smíšené pocity, protože mi běželo hlavou, co teď budu dělat vlastně se studiem, jak to všem řeknu kolem sebe a vůbec jsem vlastně nevěděla, co mě bude čekat, no, nedokázala jsem si to představit.
2: Museli jste absolvovat nějaký námořnický kurz taky?
1: Ano, ten jsem právě absolvovala v Bratislavě. Byl to 5denní kurz, kde nás učili kurz první pomoci, jak hasit, kdyby nastal nějaký problém na lodi, jak si nasazovat záchrannou vestu a tak dále.
2: Šlo vám to všechno?
1: Ne. Ne, nešlo mi například nasazování vesty a to mi bohužel nejde do dneška, takže něco jsem se opravdu nenaučila. No.
2: No a jaké to bylo, když jste pak tu velkou loď viděla? To musí být kolos, ne asi?
1: No tak je to takové plovoucí město. A ta loď má 8 pater,
2: panečku.
1: Takže pro mě, která v životě neviděla zaoceánskou loď, to bylo opravdu obr, ale po cestě jsme viděli i další zaoceánské lodě, mnohem větší, když jsem si říkala, že ta naše loď je takový jako
2: taková maličká no. Kocápka. No a kolik lidí se tam tak vešlo?
1: No tak 900 pasažérů 900. A přes 100 posádky. No.
2: No tak ty velké, opravdu velké obří, tam je až 6 tisíc lidí třeba.
1: Ano,
2: takže maličká, taková lodička, 8-patrová jste říkala.
1: Ano.
2: Paráda, nestratila jste se tam?
1: No tak ze začátku samozřejmě jsem se ztrácela pořád, protože ta loď má přední část a zadní část a mně to přišlo všechno stejné, nevěděla jsem kudy chodit a nejhorší to bylo vždy po hraní, když jsem skončila v 11 hodin večer. A nemohla jsem najít cestu zpátky na pokoj. No a tak mě museli hledat různí lidé po lodi.
2: A pomohli, ale určitě vždycky.
1: Pomohli, rádi.
0: To byl náš dnešní ranní host. Celé povídání s Darinou Stránskou si můžete poslechnout i na našem webu v archivu hradec.rozhlas.cz audioarchiv. Zajímavý ranní host, studentka a klavíristka Darina Stránská dnes v našem vysílání.
3: Den v kraji.
0: Je úterý 7. července, Český rozhlas Hradec Králové, Karel Sladký přeje dobrý podvečer.

0: Letní informační servis.
1: V letním informačním servisu Českého rozhlasu Hradec Králové vás teď pozvu na Královéhradeckou Bílou věž. Dominanta Hradce Králové je vyhledávaná turisty právě teď o prázdninách dovolených. Je otevřena celý den, celý týden od 9 do 18 hodin, včetně pondělí. V letním informačním servisu vás tam teď vezmu s průvodkyní Lucií Novákovou. Jste připraveni? Míříme na dominantu Hradce Králové Bílou věž.
2: Právě proto, že tam je hodně těch technologií, je tam co vidět, je tam spousta krásných historických unikátů, kterých se zastavíte, u kterých se něco dočtete, protože tam jsou tabule, informační tabule, kde jsou právě ty informace o těch exponátech. Takže postupně vystoupáte v klidu nahoru a ani vám to nepřijde, že máte za sebou tolik schodů v nohách.
3: A ten výhled potom stojí za to.
2: Vidíme vzdálené vrcholky Krkonoš a Orlických hor, takže tam to určitě vidět je.
3: Cestou na ucho můžeme vidět i skleněný model Bílé věže.
2: Ano, ten je velmi oblíbený, dělali ho skláři z Nového Boru. Je v tom nejnižším bodě Bílé věže. Je nasvícený, bylo na ně použito mimořádné množství skla. Je to věc, kterou by každý, kdo do té věže přijde, měl určitě vidět.
3: Co historický hodinový stroj unikátní, který je na Bílé věži? Jak ten láká návštěvníky a zajímají se o něj?
2: Tak hodinový stroj je unikát a samozřejmě nikdo ho nemine, protože tím, jak je obrovský, umístěný v nepřehlednutelném sarkofágu, takže toho si určitě všimnou.
3: A samozřejmě impozantní zvon Augustin.
2: Ve věži je takový speciální systém, aby ten zvon se mohl rozhýbat, tak schodiště, které kolem toho zvonu je pohyblivé, takže se musí otevřít schodiště, udělat se tomu zvonu prostor, aby se mohl hýbat a tím pádem ta věž ani není průchozí zrovna nahoru. Takže návštěvník, který přijde na to zvonění, tak se musí rozhodnout, jestli zůstane u toho zvonu, že se schová někde do toho prostoru v tom patře, kde je zvon, a nebo ještě možnost vystoupat o několik schodů výš a užít si to zvonění zase ze zhora, dívat se na ten zvon z vrchu.
3: A to už je asi pořádný zvuk, pořádný hlas.
2: No, je to neskutečný zážitek. Každý by se to měl zažít a ještě bych i doporučovala z vlastní zkušenosti, aby se vrátil víckrát, aby si užil to, jak je to pocit, když stojíte u toho zvonu blízko při tom zvonění právě na tom jednom patře. Potom je to úplně něco jiného, když stojíte nad tím zvonem a díváte se z výšky a vidíte, jak se ten zvon hýbe. Je to úplně neskutečný zážitek.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Náš rozhlasový stopař Zuzana Boučková už dorazila na Tajúplný hrad Břetštejn u Trutnova. Zuzko, zdravím tě, dobré odpoledne.
2: Pěkné do hradního odpoledne přeji. Areálu.
1: Tak jak to tam vypadá, čím je toto místo tak jedinečné, zvláštní, čím tě okouzlilo?
2: Stojím teď uprostřed gigantické kamenné obvodové zdi a musím říct, že realita předčila veškerá očekávání. Divoká příroda tu dokonale splývá s prastarým kamením. Pro posluchače, kteří s námi nebyli dopoledne, musím připomenout, že Břetštejn je stavebně velmi zajímavý. Jde o takzvaný hrad s plášťovou zdí, což je u nás ojedinělý slezský typ. Nemá žádnou velkou obranou věž. Celou ochranu hradu zajišťovala právě tato mohutná obvodová zeď, u které stojím. A největší zajímavost, v 15. století ho vlastnil rod Zilvarů a ten nechal horní patro paláce postavit celé z dřevěných prken. Proto se mu také původně říkalo Břetštejn, tedy prkený hrad. Z tehdejší moderní stavby tu dnes zbyla tato úchvatná zřícenina plná stromů a stínů.
1: Zmiňovala si také jedno velké lákadlo pro dobrodruhy a to hradní podzemí. Jestli pak už si ho stihla prozkoumat?
2: Ano, a je to docela pěkný zážitek. Jakmile jsem do toho sklepa nahlédla, dýchlo na mě chladno. Ten sklep je totiž vytesaný přímo do samotné skály, na které hrad stojí. Potkala jsem tu zrovna rodinu se dvěma kluky z Prahy, kteří sem jeli cíleně a z toho kousku skalního sklepení byli naprosto nadšení. Pán mi vyprávěl, že sem jezdí pravidelně už 20 let a toto místo má podle něho magnetické kouzlo, které člověka nutí se sem neustále vracet. Je to prostě jako stroj času, kde na vás středověká historie dýchá z každého rohu.
1: Kdyby chtěli naši posluchači ještě dnes nebo třeba o dovolené, o víkendu prožít to samé, co ty vyrazit, předpokládám, že pojedou autem, co bys jim doporučil? Jaké máš tipy a praktické rady, informace?
2: Hned bych jim řekla, určitě nečekejte a vyrazte. Výlet se dá skvěle naplánovat. Ideální je nechat auto dole v osadě Hrádeček, projít se kolem slavné chalupy Václava Havla, která stojí jen 200 metrů odtud, a pak vystoupat sem na Břetštejn. A od hradu vedou další stezky. Je to skvělé místo, kde unavíte děti, nadechnete se historie a domů odjedete s čistou hlavou. Za mě je to jeden z nejkrásnějších a nejzajímavějších koutů našeho kraje.
1: Tak ještě, abychom se moc neunavili my. Další tipy budou na našem webu hradec.rozhlas.cz, na Facebooku, Instagramu. Snad jsem nezapomněl na žádnou z našich sociálních sítí, protože předpokládám, že jsi filmovala, natáčela i dnes.
2: Určitě, celý den jsem točila a fotila a myslím si, že se to docela povedlo.
1: No tak my si to zkontrolujeme. Zuzana Boučková, díky. Hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: nebam. S očí maličkých princů čtu si rád.
1: O čem jsme dnes vysílali, co jsme sledovali, slyšeli jste 7. červencový den a o čem to bude zítra?
2: Den v kraji.
1: Zítra bude v našem ranním vysílání archeolog Radomír Tichý. Představí novinky archeoparku v Šestari a také novou expedici Monoxylon. Zítra ráno 9:05 s Radomírem Tichým, archeologem. Policejní prezidium zítra zveřejní výsledky zbraňové amnestie v Královéhradeckém kraji. Souhrnou tiskovou zprávu s krajskými informacemi nabídneme v našem vysílání. Budou to i aktuality z regionálních silnic, kde všude vás zbrzdí objížďky a komplikace v dopravě v Královéhradeckém kraji. Tyto informace přinášíme pravidelně každou středu, tedy nabídneme ji zítra. Z veřejného vodovodu Vrtyni v Podkrkonoší na Trutnovsku stále neteče pitná voda. Obecní vrty před více než 2 týdny při bleskové povodni kontaminovaly fekální bakterie a od té doby jsou zhruba 3 000 obyvatel závislých na cisternách s pitnou vodou. Do Vrtyni v Podkrkonoší se vypravíme zítra. A budeme také v Sobotce na Jičínsku, kde pokračuje 70. ročník Šrámkovy Sobotky a v Bělohradě začne výstava ke 100. výročí úmrtí spisovatele Karla Václava Raise. Vystaveny budou texty, ukázky, ilustrace i artefakty, včetně modelů Raisova rodného domu a digitalizovaného modelu Bělohradu z období jeho života. A chystáme se otestovat i hořické traily pro cyklisty. Zítra. Dnem v kraji vás provedl Karel Sladký. Hezký podvečer.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Připravena už je zpravodajská relace v 18 hodin. Radek Bulkrábek je tady se zprávami. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer. 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Cestu vlakem z Trutnova do Hradce Králové komplikuje výluka. V Hradce Králové pokračují prázdninové opravy škol. Zbrojovky podepsaly v Ankaře kontrakty za miliardy dolarů. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 22 stupňů. Na železnici z Hradce Králové do Trutnova a Svobody nad Úpou dnes začala výluka. Potrvá do nedělní půlnoci, informují České dráhy na svém webu. Všechny vlaky mezi Českou Skalicí a Trutnovem jsou nahrazené autobusy. Důvodem je údržba trati. Město Hradec Králové investuje o prázdninách přes 20 milionů korun do oprav škol. Práce zahrnují modernizaci zázemí budov a stavební úpravy jejich okolí. Nejvíc peněz si vyžádá oprava hygienického zázemí v základní škole Milady Horákové. Dále se počítá s novou vzduchotechnikou a úpravou příjezdové cesty k základní škole Bezručova, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
4: Renovací projde sociální zařízení také v základní škole Štefánikova, kde náklady dosáhnou na více než 3,5 milionu korun. V mateřské škole Števcova projde obnovou plochá střecha a řemeslníci zároveň upraví dlažbu v areálu školy. Veškeré práce jsou plánovány tak, aby byly dokončeny před zahájením nového školního roku.
2: Dům dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí bude mít novou boulderovou stěnu. Nahradí lezeckou stěnu v tělocvičně. Hotová by měla být do konce prázdnin. Dům dětí a mládeže plánuje otevřít od příštího školního roku lezecký kroužek. Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je téměř dvakrát víc než loni. Mark Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany.
5: Rutte také vyzval k transatlantické revoluci v obranném průmyslu. Zbrojovky by podle něho při svých investicích měly více riskovat, protože je nutné přeměnit poptávku ve skutečné obranné schopnosti. Firmy v oblasti obranného průmyslu už na summitu v Ankaře podepsaly kontrakty za desítky miliard dolarů, prohlásil Rutte. Večer se lídři států NATO sejdou v prezidentském paláci k neformální večeři, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Za Česko se zúčastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Mezi nimiž trvá napětí a jejich delegace v Ankaře nekomunikují. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Ruští sportovci, včetně týmů, se můžou zapojit do kvalifikací na letní hry v Los Angeles za 2 roky. Oznámil to dnes Mezinárodní olympijský výbor, který předběžně zrušil suspendaci ruského výboru.
0: Počasí.
2: Noc bude polojasná až oblačná s přehánkami, teploty kolem 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená. Pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy po dálnici D11.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme příjemný úterní podvečer. Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku letos slaví jubileum 30. výročí. A tak jsme pro vás na úterní podvečer jako ohlédnutí připravili sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme kdy nabídli. Před týdnem to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2013 převzal botanik Václav Větvička. Dnes vám nabídneme pohled do zákulisí. Reportáž, kterou tenkrát natočil Zdeněk Novák. Šarm.
6: Před pár dny jsme vyhlásili šarmantní osobnost roku 2013, botanika Václava Větvičku. Teď s odstupem času je na čase podívat se do zákulisí tohoto vyhlašování. Zdraví Zdeněk Novák. Tak za chvíli vyrazíme mezi účinkující a do šaten.

0: Právě teď vás zdravím z jedné z loží Královéhradecké filharmonie, kde se vyhlašuje šarmantní osobnost roku 2013. To, co teď slyšíte, je zvuková příprava kapely, která bude doprovázet celý gala večer, který je letos ve stylu 30. let. No a co teď vidím na pódiu? Evu Hruškovou, její sestru, Jana Přeučila, muzikanty, techniky, hudebního dramaturga, no nemůžu stát opodál, takže to vezmu po schodech na pódium. Hudební dramaturg Tomáš Kačner má letos všechno na povel, takový hlavní produkční zároveň.
1: Je to přesně tak, máme teď za sebou už první zkoušky zvukové a mám obrovskou radost ze skupiny Blue Star, z orchestru Blue Star, abych to řekl správně, protože jim to znělo dobře i bez toho zvučení. Prostě to je kapela, která hraje nádherně už sama o sobě.
0: Technika, různé druhy mikrofonů, tamhle vidím AKGčka 414, vidím na balkóně Pavla Krejčího, režiséra přenosu, taky se tam půjdu podívat. No a tady už se vyluzují nějak jaké tóny. Jana Richterová, Vladimír Ilič Pecháček.
2: Ano, jdeme zkoušet.
3: Tak, já poprosím, jestli v gitárku jenom samotnou, jo?
0: Do toho nemocnice na kraji města v rámci zvukové zkoušky.
4: Možná přijde i doktor Strossmayer.
0: Pavel Krejčí se na mě zlobí, ano, režisér přenosu.
5: Pracujeme.
0: No dokonce kvůli tomu se stoupil i z balkonu sem na jeviště.
5: Ano,
0: se
5: celý zadejchaný.
0: Ale za mnou jste nepřišel určitě.
5: Přišel, jo, pěkně to jde, pěkně, jako obvykle. Je to tady příjemné a snad i diváci budou spokojeni. Teda posluchači, co to povídám. Ale bude tady i YouTube.
0: Ano, YouTube
5: takže
0: přenos.
5: Takže to uvidíme na YouTube přenos.
0: No, v době, kdy nás teď posluchači slyší, tak už je o vítězi jasno. Ano. Vysíláme postřehy ze zákulisí.
5: A měli jsme štěstí za těch 15 ročníků, co režíruju. Myslím i ty první tři, že první vyhrál, myslím, Marek Eben. Tak vždycky to záleží na osobnosti, která vyhraje. Samozřejmě nejedná se o vítěze, ale i hosty. A na to musím zaťukat, pojďte se mnou.
0: No, je tady dřevo. Křeslavec stylu 30.
5: let. No, na ně jsme měli vždycky štěstí.
0: Spolu můžeme teď promluvit i před vyhlášením o vítězi, protože vy jeho jméno znáte, na rozdíl od všech účinkujících, to jsem musel zamlčet. Posluchači vědí už, že je to Václav Větvička, má ta radost z toho jména jako režise. Nebo musíte být v tomhle objektivní, nestranný a naprosto chladný?
5: Samozřejmě mám radost Václav Větvičky, protože to je osobnost každým coulem, ale i hosté, které jsme pozvali, i mezi nimi se najde šarmantní osobnost. Jen například profesor Pavko je podle mě také osobnost, která si zaslouží tohle ocenění. Luba Skořepová, myslím, je zvítězila, to je šarmantní dáma v jejich letech 90, která je taky naším hostem. Tady na mě mává hlavní dramaturg.
6: Lidé, jeden si odejde a druhý přijde.
0: Tak to je Jana Richterová, zkouška v plném proudu. Co kdybyste si ji poslechli teď ze záznamu? Já myslím, že se rádi budete smát s Českým rozhlasem.
6: A jeden malej prodavač se na mě usmíval. A fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš. A pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já úsměv na lidí a oni usměv.

0: pozoruju Evu Hruškovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já zrovna koukám na svoji sestru, která má zvukovou zkoušku a bude, myslím, hudební část programu otevírat kabaretem.
0: Eva Hrušková, Jan Přeučil, na ty jsme na šarmantních galavečerech poměrně zvyklí, vy už jste tu po několikáté, vždycky jsem si s vámi báječně popovídal, ale letos jste vzala tady sestru Janu, která třeba pro naše posluchače není tak známá, tak teď můžete chválit, malinko pomlouvat, nebo tak, jak chcete.
1: No, víte co, ona je tady docela právem, protože vlastně sice se narodila v Náchodě, ale celé dětství vlastně až do svých 25 let bydlela v Hradci Králové, vychodila tady základní školu, chodila do hudebky, no a vlastně k Hradci má takovýhle vřelý vztah.
0: Jako vy.
1: Přesně tak, jako já, a rádi se sem vracíme. Janička byla 25 let v Německu, takže vlastně ji naši posluchači neznají, ale budu ráda, když se s ní seznámí, protože je skutečně brilantní zpěvačka.
0: No, v Německu teď si určitě každý říká, co tam dělala, jak se tam dostala. Já vím, že teď tady není prostor pro celý její příběh, ale jenom...
1: Prozradím jenom. Vdala se, vzala si Nora novináře a odešli spolu nejdříve do Norska a potom do Berlína. No, potom se Janičce začalo stýskat, takže se vrátila domů před rokem.
0: Já za ní zajdu určitě. Mimochodem, co vy a 30. léta, když je to tady ve stylu 30. let, nikdo z nás nepamatuje zdaleka.
1: Přesně tak, nepamatujeme, ale milujeme, protože je máme zidealizovat. Byla to krásná hudba, krásné filmy, krásná móda, všechno bylo krásné. Možná tu bídu, která tenkrát byla, si my už my vybavit neumíme.
0: Kdo ví, jestli někdo bude idealizovat naši dobu za nějakých 100 let?
1: Schválně, jak bude vypadat, že? Co po nás zůstane, jestli také krásná hudba, filmy a umění?
0: Kdo ví, jestli nás teď neposlouchají v nějakém roce 2080, 2100 jako archivní snímek?
1: Přesně tak, a možná jim připadáme taky, že jsme takový romantičtí, všechno je krásné a že oni si to takhle neumí představit vůbec, jak my žijeme.
0: Před chvílí jsem si povídal s Evou Hruškovou, která teď v našem pohledu do zákulisí z vyhlašování šarmantní osobnosti volala sestru Janu, o které před chvílí byla řeč. Paní Jana je v krásných šatech, taky styl 30. let, klobouk. Někoho vyhlíží z rampy. Dobrý den, dobrý večer.
2: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Koho vyhlížíte takhle z technického pracoviště doslova?
2: No, vyhlížím svoji kamarádku, která se mnou kdysi v Hradci Králové bydlela, teď bydlí ve Vídni a náhodou je na návštěvě u maminky v Hradci Králové, tak říkala, že přijde, tak doufám, že to stihne.
0: To jsou setkání díky gala večeru Šarmantní osobnost roku, to by jeden neřekl.
2: Přesně, přesně, a už se na to moc těším, na celý večer i na kamarádku, ale vlastně na všechny diváky a posluchače. Já jsem městský typ.
0: Památky, kavárny, jo, 30. léta.
2: Show business, takže já potřebuju vlastně jenom lidi. Já jsem absolutní abstinent. Takže já piju teď zelený čaj, dříve černý, tak teď zelený. Potrpím si na zdravíčko, aby jako člověk nemusel tak brzo skončit.
0: Tak já se jdu porozhlédnout, hezky se bavte a tvůj, co se týká tady výkonu na jevišti.
2: Všem krásný večer.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2013.
1: Oklikou se vracím k paní Janě Hruškové, která mě tak trošku navedla k těm správným šatnám. Teď bere za kliku u šatny od Jana Přeučila.
2: Ano, a je tam, povídá si se svou manažerkou a manželkou potom.
1: Tak se i vás zeptám, jak jde život za prvé, za ten rok?
3: Život jde fantasticky, protože žiju se svojí milovanou Evinkou, což je hradečačka, a s ní život je nejenom pohádka, to je poezie sama. A o nás se stará fantastická manažerka Mariánka, čili já jsem na obláčku.
1: No, a to jste každý rok a stále výš a výš. No, to je nádhera pozorovat. Jak si to užíváte prostě?
3: Musím ale říct jednu věc. Jsem velice rád, že jsem v Hradci Králové, i když jsem se narodil v Pardubicích. Když Pardubičák hovoří s Pardubičákem, tak ten úsměv se pochopitelně prolíná i do rozhlasových sítí, i do oušek rozhlasových posluchačů. A doufám, že večer bude příjemný a že celé Československo bude poslouchat šarmantní osobnost. Že nám bude příjemně a mile a hezky u srdíčka.
4: To přišel hrapis asi, ne?
3: Někdo klep... Dále!
1: Z šatny Jana Přeučila za klepajícím.
4: Ano.
1: Dobrý den.
5: Paní Hrušková, dobrý den.
1: Vy jste ta její kamarádka.
5: Já jsem ta její kamarádka.
1: My jsme o vás mluvili. Těší mě, srdečně vás zdravím, nechám mě vás na pokoji spolu. Jenže prostě to jsou tak kouzelná setkání, že to by jeden neřekl. Tak teď setkání v přímém přenosu. Po kolika letech?
2: No, po dlouho. 10 let, ano, jsme se neviděli dlouho.
1: No, tak to jsem úplně u intimní chvilky. Mlaskne to aspoň.
2: Mlaskne.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdeněk Novák, těší mě.
7: Věra Martinová, mě tež.
1: Ty jste se krásně sama představila pro posluchače našeho pohledu do zákulisí. Máte minutku?
7: Jo, ale položím si tašky, jo.
1: Určitě, protože... posaďte se, kávu, čaj. Vaše sestra s vámi, dobrý večer.
7: Dobrý večer.
1: Zdravím vás. Věra Martinová a její synonymum pro šarm klidně více větý.
7: Ježišmarja, to jste mě zaskočil. No. Já jsem taková rozvrklčená tady ještě a vy mi dáváte takovýhle těžký otázky.
1: Otázky. No, můžete třeba říct jedno jméno, které vás napadá, nebo můžete říct nějakou vlastnost.
7: Třeba Hana Maciuchová.
1: No, ta se šarmantní stala. Znáte se? Nebo je vám tak zdáli sympatická?
7: Známe se, ale tak jenom, že jsme se potkali na pár akcích.
1: Jak to je u zpěváka? Ta otázka určitě už padla milionkrát od každého redaktora, tak padne i ode mě. Když máte nějakou písničku, kterou všichni chtějí, máte ji pořád stejně ráda.
7: No, tak jsou písničky, které mi trošičku už třeba lezou na nervy, ale to případ Vrcholku zrovna není.
1: Víte, kterou mám nejraději od vás?
7: Ne, to nemůžu vědět, protože jste mi to ještě nikdy neřekl. No,
1: já jsem byl unešený, když jsem dostal k Vánocům, k jedním Vánocům to CDčko Jak kdy. A tuhle písničku. Rozpouštím si tě ráno v hrnečku od kávy. Někdy mi nartek sládneš, jindy mě otrávíš. Takhle si to pamatuju.
7: No, tak to mám velkou radost, protože tam jsem spoluautorem hudby. Takže to jste mě potěšil moc.
1: Vy jste mě potěšila, že jste si našla chvilku a nebudu vás zdržovat před zvukovou zkouškou. Věra Martinová.
7: Mějte se hezky, nashledanou.

0: ruch v takovém předsálí v zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Vy jste slyšeli rozhovor s Věrou Martinovou a taky tu písničku, o které jsem mluvil. Nebyly to Vrcholky hor, byla to ta, o které jsem mluvil jak kdy. Ještě nám tu chybí profesor Pavko a taky Václav Větvička. Počkáme si, určitě se dočkáme.
1: Má jenom jednu, ukaž.
2: Má jenom jednu.
3: No, já toho mám, tak to je pár.
0: Právě přišli Lada Klokočníková, Mirek Vaňura, ahoj.
4: Ahoj.
3: Dobrý večer.
0: Já jsem měl spíš nejdřív oslovit Ladu, takže ahoj.
3: Podle bontónu. Ahoj, dobrý večer.
4: Dobré odpoledne.
0: A to nevystřihnu schválně, aby to bylo vidět. Zdravím vás. Tak jenom abychom uvedli posluchače do děje. Teď už je sice dávno po vyhlášení, oni vědí, kdo vyhrál. Vy máte ale před výkonem, natáčím s vámi před samotným gala večerem a s vámi můžu velmi tajně a diskrétně, vy výsledky znáte, zhodnotit ten výsledek. Nikdo to neví, jenom vy dva skoro.
3: Ano, a my jsme naprosto spokojeni a podívej se těch větviček. To všechno jsou větvičky pro větvičku. Doufám, že mu udělají radost a chceme ho tak trochu vyzkoušet, jestli nás alespoň některým z těch skvostů, které jsme dnes ráno natrhali v dobrém ránu, nebo při dobrém ránu překvapí, že by třeba něco taky pan Větvička nepoznal, ale to
4: asi
3: nejde.
4: Já si myslím, že pozná všechno, ne?
3: Uvidíme.
4: To odborník, on je hlavně zahradník na Štyříně, nebo kde to je?
3: Ve Štyříně.
0: Kdo trhal?
4: Lada trhala.
3: Já ráno na procházce s Adamem.
0: Ty jsi netrhal.
4: Netrhal.
3: Ten bude trhat rekordy teď.
4: Bude trhat rekordy.
0: Hlavně, že netrhala fialky třeba dynamitem,
4: no,
0: že jo, Lada?
4: No, přesně tak.
0: No a když jste sčítali ty hlasy, překvapil vás ten úspěch?
3: Mně ne.
4: Mně ne.
0: Víte co, vzhledem k tomu, že kartami zamíchali i posluchači dvojky,
3: tak,
0: kde
3: je
0: Václav Větvička jako doma v dobrém ránu Česko.
3: Přesně tak, on dostává i mimořádnou cenu dvojky, to je to velké rádio, které dnes dostane od nás tedy Zlaté slunce, takže mě to nepřekvapilo a jsem velice ráda, že je to právě Václav Větvička a už se na něj moc těším.
0: Mimochodem, kdybyste tady koukli za roh, tak tam už to rádio je, nevím jestli v krabici nebo už vybalené, já mám snad pocit, že to je jako imitace gramofonu.
3: Prý je to obří rádio, já už se na něj těším. Jdeme se podívat.
4: Tak my ho vememe. My zkoušíme.
0: Jdeme se podívat schválně. Já jsem, jestli šéfredaktor dvojky Miroslav Dittrich to osobně přivezl.
3: A
0: je to ono?
3: A prosil nás, aby to nemusel osobně předávat, protože je to tak velké rádio, že by to asi nepobral.
0: No, ale mrkněte, to je opravdu rádio a jako gramofon.
4: Jasně gramofon, jasně ten
0: retro.
3: Nádá, to se nám hodí do těch 30. let.
0: Právě.
4: Rozbalený, ne, doufám. Bude rozbalený.
0: Jasně, mimochodem ta 30. ta léta. Zastavme se u toho. Každý je z toho nadšený a těší se na to.
3: My taky, protože si myslíme, že ta 30. léta měla něco do sebe a že to byl takový poklidný čas, tedy alespoň co se týká toho kavárenského života, o kterém tady budeme mluvit, že si lidé dělali asi radost v té nepříliš lehké době, která potom přišla.
0: No právě. Mimochodem, my jsme se tady zamýšleli, tuším, s Evou Hruškovou nad tím, jestli za nějakých 100-150 let se třeba o těchto 10. letech nebo pozdějších 20. letech bude vzpomínat také jako na zlaté časy. Jo, to byly časy, co myslíš, Mirku?
4: Já myslím opřímně, že ne teda, protože kdo dneska vzpomíná na rok 1910 třeba? Skoro nikdo.
3: No, my to máme ve scénáři, já tam dokonce tuto úvahu mám, jestli si někdo vzpomene na rok 2014, a to, že třeba to byla doba taková a taková.
0: V roce 2114.
3: Třeba, tak.
0: Je, to už si budeme povídat všichni někde jin.
3: No, to už budeme někde tam nahoře, doufám, že nahoře.
4: Teď teda ať to, NASA, ať jsme trochu pozitivní, no. Že zveřejnila tu studii, že během 15 let to civilizace může zaniknout, tak já si myslím, že tady řešíme neřešitelné teda.
3: No, ale já si myslím, že je dobré řešit tady a teď, udělat si dnes hezký večer. To je smyslem celé ankety, protože hosté, kteří letos přijeli, tak si myslím, že jeden báječný bavič vedle druhého, takže my se těšíme na ten večer, který dnes bude. A proto tu anketu děláme. Ono není důležité, kdo vyhraje, ale důležité je, kdo přijede a kdo s námi ten hezký večer stráví. A tady třeba pan Vlastimil Harapes je toho jasným důkazem.
4: A my doufáme,
3: toho se těšíme vždycky.
4: A my doufáme, že alespoň na ty 2 hodiny se na ty 30. léta nejen, že budeme těšit, ale přeneseme se, že si užijeme 30. léta alespoň ty 2 hodiny.
3: Já jsem se na to oblékla, jestli jste si to.
0: Já jsem neviděl, tady je přítmí, tmavě modré.
4: Sluší ti to.
0: Jo, musím potvrdit.
3: Tak.
0: Tak tvůj.
3: Co se říká? Čert vás ven?
0: No, klidně.
4: Nemá říct, zlomte vás, a my máme říct čertě ven.

0: Vlastimil Harapes tančí.
1: Zeptám se, hudba Leonard Cohen a text napsal.
2: Tady bych věděl. To zpíval totiž pan Bobek, Pavel Bobek a já jsem to ukradl. No určitě, je to na jednom CDčku, určitě.
1: Vídeňský válc, fajn, tak to najdeme.
2: Nebo Válčík, Vídeňský válčík. No.
0: Mě to tak pěkně poslouchá, vaše povídání o hudbě.
2: Ano.
0: Jakou hudbu má rád mimochodem Vlastimil Harapes, úplně odbočíme.
2: Já mám nejradši ticho.
0: Zlomte vás i vy.
2: Děkuju. Nemá se děkovat, ale já vždycky děkuju. To nevím, když mi někdo něco hezkého přeje, tak myslím, že je dobře poděkovat.
3: No, já se vás ještě, pane Harape, zeptám, v té podehrávce je zpěv nějaký, to je v pořádku.
2: Pane Harape, si pozor, pátým pádem voláme, ano.

0: Evidentně to budeme přidělávat tadyhle. Budeme šroubovat, jo.
1: Jakou troubu?
0: Tak šroubujte.
2: Teď se asi posluchači ptají, co se děje, když to je titulek tohoto pořadu Zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku.
3: Tenhle, viď?
0: Tak my, Zdenko, my se tady snažíme o něco, co asi posluchači samozřejmě si neumí ani představit a ani to vlastně neuvidí, ale my se snažíme tady udělat nějakou výzdobu.
2: No, to je hodně kulantně řečeno, já to trošku uvedu na pravou míru. Kromě titulu Šarmantní osobnost roku, to bude předána i cena posluchačů Dvojky Českého rozhlasu. A šéfredaktor Dvojky Miroslav Dittrich přivezl vlastně rozhlasový přijímač.
0: Je to vlastně gramorádio.
2: Tak. Gramorádio. Který je vlastně v bedničce, která je imitací gramofonu. A ono to vlastně imitace není, on to je gramofon, ale zároveň i rádio. A působí to jako z 30. let.
4: Přesně tak, je to retro rádio.
2: No krása prostě, jenomže ono bylo v krabici, v polystyrénu.
0: Musíš Zdenku ovšem dodat taky, že na kousky.
2: No a přimontovat tu troubu.
0: My to tady z těch kousků teď sestavujeme. No.
2: Ale nejdřív přijít na to, jak to tam patří, to uděláme velkou službu výherkyni nebo výherci.
0: Já chci Zdenku, můžu něco říct. Já bych byla ráda, kdyby tato část zůstala zachována, aby posluchač, který dostane tu cenu, aby věděl, že my čtyři jsme se takhle o to hezky postarali.
5: Přesně tak.
2: Profesor Pavel Pavko. Pane profesore, máte gramofon?
6: Samozřejmě. No já patřím ke generaci, která vyrůstala na gramofonu.
2: No, tak se podívejte, ještě to tady sestavují. Profesor Pavel Pavko, jde se podívat. No, je to pěkná věcička,
6: krásná,
2: vidíte?
6: Krásná. Já si pamatuju potom další vývoj, kdy to bylo až na 10 desek, které postupně padaly jedna za druhou, takže ten poslech byl, já nevím, ta jedna deska je kolik, 3,5 minuty, těch 10 desek bylo přes půl hodiny. To bylo fantastické, protože tady to bylo třeba stále přehazovat, měnit jehly, no to všechno jsem zažil samozřejmě. To jsme měli doma.
2: Já pamatuju zase na ty automaty na gramodesky v restauracích. Tam no, už
6: ano,
2: to bylo...
6: Že se naházeli peníze
2: Holky z naší školky, moje generace, víte.
6: No, a kdo měl hodně peněz, tak otravoval pak jednou písničkou celou hospodu a furt to tam házel, to pamatuju taky.
0: Zajímalo, co jste Glenna Millera, nebo co jste na tom poslouchali?
6: No, Glenn Miller tady, v socialismu, takovou desku jsem vůbec neviděl. Jenom fajnšmekři scháněli desky ze západu a já jsem takové možnosti neměl, takže my jsme poslouchali no to, co tady bylo, tu pop music Karla Gotta a já jsem ze Slovenska, tak to byly ještě ze slovenské taneční písně, které teď můj spolužák Milan Lasica znova naspíval, takové ty swingové melodie 30. let, 40. let a teď je takový remake toho. No je to stále hezké samozřejmě. Já poslouchám rád swing, poslouchám rád jazz, to je hezká muzika samozřejmě, ale víte, je muzika, která přetrvává z generace na generaci, byť už ne tak silně, ale vemte si Beatles, vemte si i tu Abu, ta se hraje a i dneska mladá generace ji poslouchá a mnohé takové ty pop muzikové žánry, to všechno zaniklo.
2: Od hudby, pane Pavko, jen stručně. Pavel Pavko a jeho reakce na to, že je v nominaci. Co jste na to říkal, když jsme vám zavolali, že jste v desíce šarmantní?
6: Byl jsem překvapen, protože jsem se poslouchal jsem v rádiu těch 9, to jsou sami herci nebo bavíči a já moc lidi nebavím svou práci, takže mě to dost překvapilo.
2: Ví jí pomáhat a to je taky šarmantní.
6: To nemyslím, no. Ale já jsem ani nevěděl, kam vlastně jdu, přesně řečeno. Já myslím, že je to Štramák roku, ale ono je to něco jiné.
0: To byste vyhrál. Kdyby to byl Štramák roku, tak to by bylo jednoduchý.
7: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2013.

0: Bohužel už mě tam nic netáhne. Akorát tam jedu si zahrát divadlo a tak, ale všecko už je pro mě jiný. Všecko já to tam nepoznám.
1: Náchodský zámek poznáte pořád, ten je stejný.
0: Já jsem chodila na rande, to mě bylo 8 roku, jsem měla první lásku a místo náboženství jsme chodili do těch šeříků. A doma jsem byla seřezaná, vždycky hrozně. No taky, že později v životě jsem zjistila, že Škvorecký chodil se mnou, já jsem chodila do B, on do A, do stejné školy a tak. A my jsme o sobě věděli až potom, až když jsme byli hodně velký. No.
1: Já bych vás vydržel poslouchat dlouho, ale od toho to nejsme, abychom takhle vzpomínali. Vy jste přijela na šarmantní gala večer, hezky se bavte a přejeme vám hodně zdraví a vzpomínejte často na východní Čechy, na Náchod, na Hradec.
0: To ví to, že jo.
2: Mějte se pěkně, nashledanou.
0: Vy taky, nashledanou.
3: Já, můžeme u toho? Sejdeme. Můžeme cokoliv, my už jako vysíláme, jo? No. Už nahráváme.
1: Tereza Kostková.
3: Ano, dobrý den.
1: Vítejte, projevila jste přání dát si kávu. Ano. Můžeme a dám přitom si popovídat.
3: Online kávu, tak pojďme.
1: Jasně.
4: Dělala kávičku, dáte si s mlíkem.
1: Český rozhlas Hradec Králové a Český rozhlas Pardubice vysílají ze zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku, ze zákulisí tohoto gala večera.
5: Sebe, už se polívám. Velmi šarmantně jsem si polila hrne.
1: Ale ne sebe, to je důležité. Posaďte se po třetí.
5: Myslím, že po třetí, když jsem to počítala, asi po třetí tady jsem.
1: Na poprvé jsme se bavili o Marku Ebenovi. Minulý rok jsme hodnotili šarm jako takový, ano. Bez Marka Ebena.
5: Ano.
1: Neměli bychom se vrátit k Marku Ebenovi.
5: Můžeme se vrátit k jakomu chce, můžeme nakousnout úplně jiné téma. Jak chcete, o to, co vy myslíte, že posluchače právě teď zajímá?
1: Můžeme nakousnout nikoli vítěze, protože to se dozvíte až na pódiu. Můžeme nakousnout třeba minulé vítěze v téhle anketě. Loni Jan Petránek, předloni Iveta Simonová.
5: Ano, tak obě osobnosti byly vynikající. Navíc mě se právě moc líbí, když ta cena putuje právě, řekněme, ke zralým osobnostem, než kvůli tedy už jako opravdu, řekněme, dlouho sbírajícím zkušenosti tady. Říkám to záměrně, protože slovo stáří ani k jednomu nepatří. Vůbec. Prostě to nejsou staří lidé. Ani jeden z těch jmenovaných. V tom smyslu, jak my vnímáme stáří, jenom tady dlouho jsou na té zemi a patřičně je to znát v tom nejlepším slova smyslu, protože to, jak mluvil pan Petránek, teda minulý rok, protože ten neuvěřitelně vtipný člověk zásobil nás tady vtipy, energie z něj strčela tady nejvíc ze všech, tak nádherný, měl tu nádhernou řeč na konci, tu já si vlastně dodnes pamatuju, nebo to na mě velmi zapůsobilo. To už je rok zase.
1: Já jsem před chvílí byl za Lubou Skořepovou, tam je to teprv markantní, sice 90, netají se tím, ale tam už to vůbec není stáří.
5: No to je neuvěřitelné. To je jako takhle by se mi to líbilo. Kdyby...
1: No co budeme dělat, abychom toho dosáhli?
5: To opravdu nevím, protože já nejsem ten člověk, který si myslí, že může být na něco recept. Já si myslím, že to jenom všechno může vznikat, takže dej Bůh, že jsou tu nějaké geny, vlastní péče o to a štěstí a něco nad námi a něco v nás a tak. Takže a také okolnosti samozřejmě. Takže těch věcí je tolik, že recept na to určitě není, ale nicméně jako představa, že být tady dlouho za tohoto jako způsobu, to znamená relativně fit, já chápu, že jistě všichni tři zmínění by nám řekli spoustu vrzajících kloubů, bolesti zad, jistých neduhů tělesných, asi bychom se dobrali. Nicméně ta mysl je natolik silná, že to válcuje, to tělo, a to si myslím, že je fajn, takže asi bych si typla teda starat se o tu mysl. Tak.
1: Pokud věříme na geny, tak vy jste v pohodě, co se týká toho být fit ne ve stáří, ale v takovém zralém věku.
5: Tak předpokládám, že samozřejmě genetika hraje roli a to není, že na něco věřím, já jsem v tom přesvědčena, že všechno hraje roli, takže asi určitě v tomhle směru ťukám. Má genetická výbava je určitě báječná, mám na mysli oba moje rodiče. Nicméně tak jde o to, jak s tím člověk naloží. Já myslím, že bychom se nikdy neměli vymlouvat, jenom že jsme něco dostali nebo nedostali. Že přítomný okamžik je velmi mocný a může na obě strany, může mnohé zkazit a může mnohé vylepšit.
1: Tak za rok?
5: Myslím, že záleží na posluchačích, takže za rok ve zdraví kdekoliv a jestli tady záleží na posluchačích.

0: No, moje nejoblíbenější větvička.
1: Václav Větvička, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Těšil jste se do Hradce Králové, a co vy a Hradec? Klidně to vezměte, nežli z lidského hlediska, z toho botanického, jak chcete.
2: Okolo Hradce, v malé zahrádce, rostou tam tři růže.
1: A nejsou náhodou čtyři?
2: To nevylučuju, protože málo kdo má jenom tři růže. Zarážíme na tom to, že Hradec v této písničce jako jeden z prvních uvádí pěstování modré růže, které se dosud normálním zahradníkům nepodařilo.
1: To chce dát inkoust do vody.
2: No samozřejmě, inkoust do vody, ale to už potom nekvete modře a to chcípá modře.
1: No jinak Hradec Králové, napadá mě rozárium v Hradci.
2: Ano, ano, ano, to registruji velice dobře s panem doktorem Jašou, který byl jeho zakladatelem. Mně to je blízké, protože já jsem růžař profesí. Takže ano, ale nicméně já jsem na stará kolena díky Českému rozhlasu a tomu, že tu a tam lidi poslouchají, tak jsem zjistil, že mé kořeny jsou východočeské. Máme udělaný rodokmen do roku 1580, kde v Mezříči byl Končel Jan Větvička, Mezříč, oni říkají Mezříč, a jinak je to české Mezříčí samozřejmě. Že?
1: Tak vítejte doma, pane Větvičko, když se to tak vezme, hezky se bavte a těší nás, že jste přijel do Hradce.
2: Děkuji moc krát za pozvání a vůbec za tu možnost se sem podívat, děkuji.
1: Tak a slova Václava Větvičky uzavřela náš pohled do zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku. My víme, že Václav Větvička zvítězil, ale to se odehrálo na jevišti, v našem přímém přenosu nebo v záznamu našeho přímého přenosu, což si můžete poslechnout na našich webových stránkách. Zákulisím vás provedl Zdeněk Novák. Hezký den.

V zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2013, natáčel Zdeněk Novák. Za týden vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne ohlédnutí za dalším ročníkem této ankety, ve kterém nejvíc hlasů od vás posluchačů získal houslový virtuos Pavel Šporcel. Vzpomínáte na ten gala večer? My vám ho rádi připomeneme. Za 4 minuty už to budou zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Sladký přeje hezký večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Obec Šonov začne dotovat provoz školky. Podnikatelé budou zřejmě opět elektronicky evidovat tržby. Tenistka Karolína Muchová postoupila do semifinále Wimbledonu. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Plužábek, hezký podvečer. Obec Šonov na Náchodsku zachová v novém školním roce tamní školku. Od září je tam přihlášeno 5 dětí, což neumožňuje provoz výhradně ze státních prostředků. Zastupitelstvo rozhodlo, že plat učitelky uhradí z obecního rozpočtu. Fungování školky je ale podmíněné navýšením počtu dětí.
2: V šanovské školce končí dosavadní učitelka i asistentka a jedno z 5 dětí za rok odejde do základní školy. Pokud se kapacitu nepodaří naplnit, hrozí zařízení definitivní uzavření. Snížení počtu dětí podle vedení školky ovlivnily události posledních měsíců. Obec proto chce mladé rodiny nalákat na mimořádnou podporu. Rodičům kompletně promine školné a proplatí jim také 200-korunový poplatek za potvrzení od lékaře. Přihlášky přijímá pro děti od 2 let, a to ze Šanova i okolních obcí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku opět elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Opozice to kritizuje. Zpravodajský kanál maďarské státní televize přerušil vysílání. Podle vedení to souvisí se změnami, které mají zajistit nezávislost a nestrannost. Premiér Péter Maďar to označil za zastavení propagandy a historický moment.
3: Znělku televize M1 vystřídala černá obrazovka s textem, ve kterém se omlouvá za roky lží. Stanice je v Maďarsku hlavním zpravodajským kanálem veřejnoprávních médií a patří do skupiny MTVA. Tu premiér Péter Maďar ještě před svým zvolením opakovaně označoval za propagandistický aparát Viktora Orbána. Odmlčelo se také rádio Košút, kam bývalý premiér pravidelně chodil poskytovat rozhovory. Vysílání nahradila vážná hudba bez zpráv. Fungování veřejnoprávních médií upravila bývalá Orbánova vláda speciální legislativou, kterou kritizovala mimo jiné Evropská unie. Nový kabinet slibuje personální změny i vznik úřadu, který má dohlížet na nezávislost redakcí. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka končí na Wimbledonu v osmifinále. Po přerušeném duelu s Němcem Zverevem dnes prohrál 1-3 na sety. Postup do semifinále naopak vybojovala před chvílí Karolína Muchová, když porazila Japonku Osakovou. Počasí. Noc bude oblačná až zatažená s přehánkami, teploty kolem 15 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, teploty na východě Čech kolem 22 stupňů, na horách 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často řeším, jestli říct v rozhlase nebo v rozhlasu. Vy jste zase našla buď anebo po rozchodě nebo po rozchodu, tak to rozsekněme. A kde jste to našla vůbec?
2: No, to byl zase jeden hezký titulek v bulváru. Když už jsem si četla ten bulvár, tak jsem z toho vytěžila, co šlo. No a je tam velký rozdíl. Rozhlas, v rozhlase, v rozhlasu, tam si můžeme vybrat a je to úplně jedno,
1: fakt
2: je to
1: si můžeme
2: na nás.
1: Vybrat.
2: Přesně tak. Ale s tím rozchodem už je to trochu složitější, protože když se podíváme do internetové příručky Ústavu pro jazyk český, tak tam je jenom možnost rozchodu, jenom to U. A tu druhou koncovku tam vůbec nenajdeme. Ale je k tomu poznámka a tam se to trošku vysvětluje. Pokud slova končí tvrdou, když to zjednoduším, končí tvrdou souhláskou. Ano, tak když tam dáme to E v tom šestém pádě, tak musíme měkčit, neboli měníme tu souhlásku. A proto se doporučuje dávat tam U, aby nám to zůstalo to slovo stejné. Tady máme z D, a třeba člun v člunu, ale ve čluně, stan ve stanu, ve staně, prostě aby se to takhle nestřídalo. Takže se upřednostňuje to U.
1: Takže po rozchodu, nikoli po rozchodě. A v rozhlase a v rozhlasu se nevytvoří E s háčkem, takže, jak jste říkala, tam si můžeme vybrat.
2: No, můžeme si vybrat nakonec i u toho rozchodu, protože je tam zase ještě taková komplikace malá.
1: Vy jste dnes nekonečná.
2: Jeden z nejnovějších slovníků češtiny, akademický slovník současné češtiny, uvádí některá slova, kterých se tohle pravidlo týká, a píše u nich: jen si taky vyberte. Takže
1: a rozchod je mezi nimi, kde si můžeme vybrat.
2: Rozchod tam zrovna není, ale je tam papír, příklad, román.
1: Papíře, papíru.
2: Takže ono to, jako máme pravidlo a z něj zase výjimku, jako vždycky.
1: Takže končíme tam, kde jsme začali, že vlastně pořádně nevíme.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, lačirate šukar šuněben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horvát Pěkný večer a posloucháte o Roma Vakeren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vás, podle vašeho výzkumu, nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně, takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže, protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano. Mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholdery, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny tady ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyošovce nedaleko Vranova nad Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale nepřímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Bínočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že po rých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není, musíme jim ukázat děj. Tak jsme dělali putování, námluvy, svatbu, křtiny, pohřeb. A to v jednom kusu, všechno. Já jim vyprávila, jak jsme to dělávali kdysi doma na Slovensku. No tak z toho se něco vzalo. A pan Hrabal. A on nám udělal tu svatbu, režisíroval on nám ji. To jsme si ho pozvali a on nám ji dělal, protože na té svatbě tam ta nevěsta zabíjí toho ženicha. Takže tohle on nám udělal, že kdo kde jak má být, kdy tam má přijít. To bylo s hudbou, zpěv, jako muzikál.
2: Pan Hrabal, jeden z nejznámějších českých spisovatelů, vám pomohl zrežírovat romskou svatbu.
1: Dalo by se říct, ano, je to pravda.
2: Vy jste po revoluci pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko. A nejvíc byla Francie.
2: Ve Francii žijí také Romové. Setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali. Ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas. Ale byli jsme, viděli jsme ji.
2: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii. Žili jsme tam 3 roky.
2: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu. Šla jsem já, přišla ségra za mnou domů, no. Oni zůstali všichni tam.
2: Paní Horvátová, vy jste i spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama. A je to velká Rama.
0: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony. A na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Lenka Rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě zrovna jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám. Protože já, když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? On ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by ji někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. Protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, a, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím, a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zanechávam stopy. To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když se třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc sem těch těla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď to nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte mi.
0: Rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, a kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to jako opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ani k myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejné obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluji i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulej týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, by to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam hudební televize, MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si Goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často, a hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kdo je Petr Janda, kdo je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východního, jako východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro každým rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá, a je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala: víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem, a ten sen se jí splnila, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš o životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se, ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějaký v sobě, mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabi kam se dali kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že zase, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělala se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl, ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala. Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec, teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a

0: Řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku, a ona je jako, a já ne, to dělám pro dceru jako deník. A ona, jak deník, tak se mi to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No, já jsem jí to už přinesla skoro hotový. A tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, zase jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, to tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč ne k těm 50. No, tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
1: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
0: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
1: A chtějí si to poslechnout.
0: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
1: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala,
1: tatínka. On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v půl osmí, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak si mi to vyprávěla a ona, to máme, to zní superově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela a říkám, on je její velký idol a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu a on mi říkal, tyjo, vy mě někoho připomínáte a já... Nejste první. Já říkají všichni, že někoho jako připomínám. Ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do dvou minut mi volal. Ale já už jsem o to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyší, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teď v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodromu Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
5: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
4: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčil, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Teď vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
6: No.
4: Manželce, květinu, vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombardit?
3: Můžem.
5: A to s ním já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
6: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marel, tak to vypadá nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat. A syn jako je tady ve Třeboji. A tak se jí podařilo s dcerou sehnat tenhle byt a tak nám ho dali dokupy. Nádherně všecko nový koupili.
5: A... Víte, co to je?
6: Po 57 letech se stěhovat.
4: A předtím jste bydleli?
6: 57 roku ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
6: Děda výborně, já jsem si párka pobryčela to. Jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
5: Jo, děda
7: máš. No tak já jsem zvyklý cestovat. Práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, tak. Doufám, že i vy.
1: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Orlicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se kamarádili, jenže manželovi v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
6: Rodiče, naši rodiče, ano, ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku, a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komukolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
6: No tak mě bylo asi 5 roku a manželovi 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který mu šel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Byl mi akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít v tak útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Už jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodí takhle kluci a to s tatínkama nikam, tak mě to bylo docela líto. No. Ale jako všechno se přežilo. A s maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili. No.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znali, že jste trochu... Vaše rodina, Marto, nahradila tak tatínka nějak. I Jirkovi?
6: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
6: chodili k nám a třeba já jsem byla v 7., v 8. třídě a on pak jezdil dědečko i dědeček tam v tom mozku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky a dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru. A holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka, a Marto, máš tam kluka, a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to. Když ti bude odpovídat, tak píš, no a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšou sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
6: Asi jo, taky no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale nepustili mě ani s ní jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
6: A pak,
7: přesně tak.
6: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
6: No, dva roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste?
6: Ano. No, dostala jsem 3 dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty 3 dopisy, to jo. Protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na gympl a z Brandejsa do Litomyšle na pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve Skořenicích ve školce. 3 roky jsem chodila 7 kiláků tam a 7 zpátky pěšky nebo na kole, kde nebylo spojení.
4: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
6: Já taky nevím, Jirko, asi Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou jsi mě říkal smetíčko, ale nevím
7: no,
6: proč.
7: No to už je hodně ti teďka něco spadlo do oka.
6: No, to jo. Ale jinak, Marti a Miško taky jsi mě říkal, to vím, to si pamatuju. No ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně.
4: A nebo nechce.
6: Nebo nechce. To je klidně.
7: To je lepší.
4: Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi. V jakém sledu to bylo? A případně jak vypadalo třeba žádost o ruku nebo oslovení, nebo čí to byl nápad, že vy dva budete...
6: No, bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
4: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
6: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladý, když se nevoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
4: No, nejdřív musel přítel Jirka říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
7: No, když mě teda v Karose řekli, teda, že se musím ženit, jinak je vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti, ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšený, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24.
6: Ne, na Vánoce jsme se zasnubovali.
7: To jo, ale pak 24. jsme se vzali, no a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
4: 24. srpna kterého roku?
7: 63.
4: Jste se brali.
6: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
4: Proč ve Zlíně?
6: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně, sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu. a tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v kostele.

0: A byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na národním výboru zažádat o povolení a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko, kapesník, Jirko, kapesník. Neměla jsem. No jo, no, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Bo v té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív v srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, anebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale hodně, za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak ono to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl do teďka. No. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé nebo uvolněnější, větší starosti? Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
5: Jo, to jsme si udělali.
4: Jo. A nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. Když jsme se věnovali dětem.
5: My doteďka žijeme dětma prostě.
4: A bylo to fajn. No.
3: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první? Kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvý máma.
5: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
5: Byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
4: Byl jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
5: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No, tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, ono nám to ze začátku moc ani nešlo, ještě tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandejse, ještě jí není 19 a už se vdává a to, a pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti, jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl v 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo, no, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo, já jsem měla na císaře a nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to, pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře, říkali ještě pár chvílek a byli bychom obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly, takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky a vlastně i tu dceru, že je, vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami, a to. A ona zase mu řekne, no a ty seš nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva, tak je to dobrý, no.
3: Takže do života vám vstoupily 2 děti.
5: Ano, 2 děti.
3: Přibylo starostí?
5: Tak to víte, že jo, začali studovat. Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo. Pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídani tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabal. No a pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku v chocni. Tak furt nějaké starosti byly, no. A jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
3: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
5: Dobrý byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
4: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
1: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé, rodiče, partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
2: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
1: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
3: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
4: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
5: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
3: Na manžela ne.
5: Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je. Ale jinak já se skoro těším na všechno.
3: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
5: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
3: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
4: Nespomínám.
3: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
4: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
3: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
4: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. Tak to bylo takový to vážnější rande.
3: Celou jste ji přikryl?
4: Ne, jenom nohy. Celou ne.
3: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takového?
4: To bylo, no. To bylo. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
3: Kde jste byli na prvním rande?
5: To vím. Když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici, přikryl mě, já jsem měla krátky sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy, no a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
3: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
5: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
4: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, já nevím, ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mě moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
3: Kolik času trávíte společně?
4: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
5: Pořád. Pořád, od rána do večera, až do rána, od noci do rána.
3: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit?
5: Kouření. Kouření. To bylo nejvíc.
3: V čem vás chtěla žena změnit?
4: Abych nekouřil. To bylo nejhorší.
3: Kdo platí v restauraci?
5: No, většinou já.
3: Kdo cáluje v restauraci?
4: Já.
3: Berete to na sebe jako chlap?
4: Jo, to jo.
3: Když jste se milovali, kdo byl stydlivější?
4: Tak manželka.
3: Jak se to projevovalo?
4: Většinou jsme museli zasnout, aby na ní moc letal. Ale jinak takhle to.
3: Jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
5: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zhasnuto. Až, že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju, až jsem.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
5: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
4: Každý den.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár Jiří a Marta Vodstrčilovi je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
2: Zázraky zažili oba. Jakoby je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout, i když těžkých chvil bylo dost.
3: No taky byly starosti, že jo, taky. Dcera ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. To byly špatné někdy věci, no. To.
4: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné, na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
3: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako, anebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, já poslední rok jsem tam jezdila 3x týdně ho pomáhat, přebalovat a všechno s maminkou, a takže to bylo těžký, no.
4: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl, maminka byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožívali, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
5: Jo, tak to, no, dělili jsme se spolu o tom. Všechno se připravovalo společně.
3: No jo, je to.
4: To je život. Život je. Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
5: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
4: A co se stalo?
5: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do Ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
4: Co vám bylo, Marto?
3: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám, no. A tak nakonec, no, a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všecko zablokovat.
4: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jaké pocity jste prožívala?
5: Pořád chtěla umírat.
3: Ty první dny, jo, ty prostě, to jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zasně to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v kómatu. A mně se ale zdálo strašný sen, mně se zdálo, že vidím hřbitov v Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, co jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, proč se mě to takhle zdálo.
4: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
3: No tak nějak to bylo. Prostě já jsem oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
4: Vy jste se nám vrátila?
3: Asi jo.
4: Z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám, že na dlouho týdny v nemocnici, na chlapa to muselo hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě i slzet, nebo jste přemýšlel?
5: Že jo, to je jako, člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je a tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel. Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho.
4: Jirka je citlivý. On musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Děti v tomhle věku občas i na tohle musí to přijít myšlenka.
3: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jípce mě nedávali naději vůbec.
5: Tak vám ukážu ten takovýhle kámen, který mě vytáhli.
3: Protože on taky děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodí,

0: Protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usnídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo, no. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, ne, kolik je, 84, a tak nám skoro každý den zavítala, jo, děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je 8 nebo 8:30, tak ví, že kolikrát volala v 7, neříkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Tak jí řeknem, co budem vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního určitě, bydliště. Určitě. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi, že jo.
3: No jo.
4: Já jsem kdysi čundroval, že jo, ještě a takový před vojnou, a takže my chlapi se spíš také cestujeme nikde. Ženy to nesou hůř, no.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím? Kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout? Díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domova a důchodců. Abych byla mezi lidma, že jo. Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. Určitě jo, no. No, a už to třeba nebude na dlouho, že jo. To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším? Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky?
3: Určitě jo.
4: Pravda.
3: To je pravda. Jo.
5: Zlatá láska.

0: vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Vodstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh, a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechám překvapit. Co by to mohlo být?
5: Ježiši Kriste. To snad ne.
6: Ale to nahoře se mi líbí.
5: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já, rádio, to je moje.
5: Za co jsme si to zasloužili, pro Boha.
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže jim taky moc děkujem, opravdu to.
5: Co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste na výrazný dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím, zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný, to má děda radost, ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No já, když něco dělám, tak tam musí něco hrát.
5: On umí záchod s koupelnou a musí mít tuto rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mě udělali moc velkou radost tím rádiem.
5: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká.
2: Vůbec ne, Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili. A kolik lásky jste rozdali.
3: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství. Jak oba vnímáte lásku? A za co byste tomu druhému chtěli poděkovat?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru.
5: No jak?
6: No tak já většinou vstávám dřív. U maličko by už nevydržím ležet. Pak stane Martino a já buď to jdu nakoupit. A
5: já se jdu píchnout v 8, dědeček v přípravě snídaní, jdem se umýt samozřejmě, že jo, na záchod, no a pak spolu snídáme třeba hodinu.
4: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
6: To jo, to dokážeme.
5: A vzpomínáme hlavně, co bylo a co to a co naše rodiče
6: Na děti hlavně.
5: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a tak jako furt si máme co říct.
4: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
6: No. Asi všechno.
5: Jo, opravdu jo.
4: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
5: Všechno. To je No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
6: No a důležitá je hlavně tolerance. Hmm. To je hodně důležité.
5: Tak to víte, že bych ho někdy bych ho třeba, že jo, taky za mlada hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho by mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
4: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
5: To je prostě všechno.
6: To je vlastně to, co jste všechno vyjmenoval.
4: No. A možná byste něco přidali.
5: No ty motýly už jsou trošku takový odletěli občas. Už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
4: Máte společný humor, smějete se rádi, pomáhá tohle?
5: Jo, taky.
4: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte, nějaký sen? A určitě je, v každém věku musí být.
5: Aby jsme byli zdraví hlavně.
6: Souhlasím.
5: Jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byli děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A stavěli jsme a prostě jsme furt šetřili a to. Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No, ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, vidědo, že jo?
6: Přesně tak.
5: S tebou.
6: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
4: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
6: No, tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako ona starala dobře, že jo, šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
5: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád doteďka. Za všechno. Za všechno. A neumím si představit být bez něj.
4: To je ta láska.
5: Asi jo. No, bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluju tě.

0: Marta a Jiří Odstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jako by andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
5: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
4: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
6: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
4: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Družici Kostka od studentů Vysokého učení technického v Brně dnes po 9. hodině ráno vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi po hodině od startu se družice tvaru krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že Kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
7: Půjde o snímkování země pomocí kamery, budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
4: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maděrová a Ester Ledecká zlaté medaile.
3: Počasí.
4: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a Kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ti lidi ani netušejí, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by říct, tě Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál, byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tak tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. A rakouští celníci za Znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl. Asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily. A prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem prosím objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, šluz. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůz i okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou zradili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš na spěch, to je pravda, no ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý štvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás obět.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby se, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam no, pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a neslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete najít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, Takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu na venek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

Ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milovný člověk, měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček. A s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rajče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky
a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
2: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
3: Náhodou mohla, kdybych chtěla, aby si jeděl, kdybych to uměla.
2: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. Hmm. A já umím, umím, umím. Hmm. Uvidíš, co ryb nachytám.
4: No no, počkej, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
3: Jen se tak nevytahuj, víš, víš.
2: Se nevytahuju.
4: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
2: Jakou soutěž?
4: No kdo víc chytí.
2: Jak to myslíš?
4: No, no, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
3: Jo,
2: to je bašta, to je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky.
3: Mm-hmm.
2: Ale počkej, tatí, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
4: No, co jsi myslel? Motýly?
2: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek.
3: Ano.
2: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu

0: jsme tady. Tak tady se usadím já.
1: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
0: Plavala žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
2: Jej, Danánky, pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, hurvínku.
0: Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
2: Tedy jak můžeš být tak klidný, hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
1: Třetí, hurvajs. Kolik jich máš ty?
0: No, ještě jednu. A budu mít první.
2: No, právě.
1: No tak, to ti blahopřeju.
2: No, to je tedy pravda. No,
0: klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
2: No, to tady je.
1: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
2: No, vidíš, to je.
0: Už se vyšklebuje.
2: Aby ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
0: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
2: No právě.
0: Je? Kam pak však na hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, máni, pojď, pospíš si.
3: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby! Ryby!
2: To tady není zrovna moc sportovní.
0: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
3: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
2: Ty jsou ale hezké.
0: Má jich plnou káč.
2: To tady ano.
3: Tak kolik jich chcete, mladí muži? 2, 3 kousky nebo víc? 1, 2, jak říkám, 5.
0: Takhle na výzvě tvář se jakoby nic.
2: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, hurvínku.
0: Ale to vypráví holubům.
1: Tak co? Jaký je stav o poločase, hurvínku? Pochlup se. Já mám 4. Kolik ty?
0: Nestoj to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
1: Šmangode. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
0: No to víš, rybařice musí umět.
1: Umět, umět. To je štěstí, to je náhoda.
0: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
1: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
2: Nestydíš, hurvínku, takhle podvádat, víš?
0: Zbytečně nemluv a pojď.
2: To mě taky ne.
0: Slyšíš pana prodavače?
2: No, neslyším, toho slyšíš.
0: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
2: To třeba uchrastil. Nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
0: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
2: Jej, Danánky, my jsme ale... Pojď sem, pojď. Tam se ta tabulka visí.
0: Sláva, to je má záchrana.
2: No, ani bych to řekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
0: Vyprodám.
2: No,
0: nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
1: Nevěř tomu, hurvínku.
0: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
1: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
0: Čekal?
1: No ano. A víš proč?
0: Proč?
1: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak si mě poznáš.

0: poznal?
1: No, poznal. A šel jsem si poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
0: Když to, Hrvínku?
2: Nezlob se, Taťuldo, to byla jen taková legrace.
1: Proč byla? Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
0: Tak. Co jsem ti říkala, Hurvínku?
2: La, la, la, žížala až krbičce. Hopla,

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přeci jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky
1: to taky.
2: Origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: Ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se země bude kouřit.
4: Vlese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A vlese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, ty tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si
3: věděl. O, Jerry, prosím tebe,
2: hurvínku. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně. Osolit, zamíchat, no. Co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Na všechno, abych myslela já, že zapomněl pan Spejble, prosím, to je jenom mužský, ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat, jo, Danonky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: No jo, nebýt mě, usekl by si taťula pěknou ostudu. Víď, Žeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme, ať si Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťula se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámoš.

0: kdepak. Je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Já 6. Našel si víc, Hurvinku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
2: Ne, ne.
0: Vidíš, Hurvajs, vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přisolená. No tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati. Ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazíci, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě pitikačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete. Nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vaším rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barbuříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než ledajaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let. Mohu mluvit do éteru?
0: Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov. No. Mě už posluchači určitě znají, já furt volám, já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce a teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, já jsem ráda jim říkala, no slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo, jsem jim říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala se mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem, slunce, blunce, plunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá.
0: Říkám, bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárny, nebo jste byla jejich největší parťačka.
1: Počkat, a já říkám, co jsi to řekl? Prikunda. Já říkám, že ti to naučil. Prý můj bracha, on chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně. Já jsem se nemohla počkat, já jsem se lámala.
0: Ivetka, pojďte k nějaké další historce, za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
1: No, bylo, ano, ty děcka jsou úžasné.
0: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40 let pracovat ve školce.
1: Já jsem měla ve třídě, tenkrát, paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo, aby lidi věděli. Mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, to byl mazec.
0: To byl mazec.
1: Co?
0: To věřím, Ivetko.
1: Ty děcka řádili, to byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
0: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
1: Ještě no, ano. Ano, to se stávalo. Ano.
0: To muselo být nádhera, potom to porovnáváte.
1: Mně je, aby posluchači věděli, kdo to volá, ta baba z toho Radíkova. Mně je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
0: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme, telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to, jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích, volejte.

0: Jsem ráda, že jste se naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav
1: Kalaš, Uhlířský Janovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavě, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou takovou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už od malinka byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plíct, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plíct taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak když chodila do školy, helejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku, jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku a ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera pořád tvrdí, že si ty svetry dělá sama, je to pravda? A mama říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo, ještě nechodila ani do školy, jo, jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí objevovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná. A ona vlastně to dělala dcera, jo?
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně? Já nevím, no tak já jsem jí říkal, hele, ona vždycky říká, hele, ty máš krásný básničky. Já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, hele, tak tohle ne teda. Tohle nedokážu opravdu teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, hlejte, jak bych... Ale dejte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
0: Tak dobře, pojďte jo? Na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedný slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co je spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci, ne v legraci. Vážně ten svůj život brát, ne všemu se jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda za rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval. Hned jsem tě ponejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No tebe, maminku, Markétku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklenářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, no. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje. Tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku Tři zlaté vlasy, Děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají, no. A je to krásný, já vždycky říkám: byla jsem unavená, jak to bývali celý týden, a k sebe a tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
0: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
1: No to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní. A přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počunaný. Pípenocha, to ve 13 měsících už tak mluvil, nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnici, to víte taky, no.
0: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. No. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
1: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou. ve dvou letech už hraje na kytaru.
0: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
1: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena, všichni hrají na klavír, na kytaru a na nevím ještě na co, no, vnoučata.
0: To je fajn.
1: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
0: Určitě. A je také krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
1: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům a všem souhranímce, protože tady je Iveta.
0: Paní Iveta, gospodě brat, ano, povídejte. A paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Jsem to zkusila, tak doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hláček dětských u nás proběhlo hrozně moc, ale jedna z těch hrozně hezké mezi mojima dětma je velký věkový rozdíl. A můj vnuk byl mal rok a něco, velice brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila. A on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, strýco, chceš taky? Strýček říká, ani ne, miláčku, ne, nech si to vzpomínkovo.
0: To je milé.
1: To nás odboural. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděbratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyhnem dědu na té předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, Ivko, limonádu, jo. No tak šli spolu teda do té hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka té hospody, rozhledla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbratskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítí to nevěnoval pozornost, protože to by byl už štěstího svojí nikdo jiné, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme totiž dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to je můj dědeček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím nic říct. Co pak je, Honziku? Maminko, nebude ti vadět dědu oženěnej?
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jste tak jako v první chvíli zarazila, ale říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi na svatbu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přece si to pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se těho nemoženil, když tam nebyla. Jak
0: šikula.
1: Dětku muselo celou tu dobu šrotovat v hlavě, celý ten týden, že jako, no ty mámky mi to asi bylo líto.
0: No věřím, že to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neoženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc, vnouček si utrh větičku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, běž si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koptisku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: Jo. To je jenom takový ty běžní hlášky na těch dětiček.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila a trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko. Zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všechny takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii z Říčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil. Aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho?
1: Pochválila jsem. To víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe 100 holek, nevadí, běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a

0: to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
1: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
0: Děkuju.
1: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdanánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali?
0: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
1: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
0: No, to jsem, když byl v první třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že jakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
1: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
0: Už ne, děkuju.
1: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
0: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, a vám také, dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a A my jsme šli logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, že, a že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, že a tedy a prostě a tohle to tamhle to a teď jak to moje dcera tam zadní byla blízko, tak paní učitelka je trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě pliveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám líst blíž pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já jsem tak mě, a když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen, to prostě...
0: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
0: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
0: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme tu dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
0: Ano,
1: a to jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla asi to čágo bélo, že jo, v té televizi.
0: Mm-hmm.
1: No, takže asi takhle.
0: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet, alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
1: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili do ty, na tu logopedii, prostě k té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když se jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
0: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
1: Hrozně se mi to líbí, ta noční linka.
0: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte, hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, zdravím vás do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u Noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barboříková.

0: Paní Eva z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček mladší šel do první třídy, býval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel do prvního, tak jsme tak nějako smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a nebo přes 60. A potom vám chci ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombóny si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roků. A protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich. A zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč a přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala a říká, copak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli. A Kristýnka říkala, taťka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme by k vám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, teto, myslel. Prostě není vždycky vhodný před dětma něco říkat.
0: To, no. To je hodně pěkné, ale.
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zelenině byla s maminkou, stáli frontu. Ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno 40, o kterých už mluvím, jo. I ten onouček, i tato tam zdeš. A tak byli zeleně, stáli frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplnej obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase nevošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce máme do dneška, jenom že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to bylo ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví a vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti a na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní Evi.
1: Já vám děkuji moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno, dávno dospělí lidé a pamatují se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu. No a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh. No a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnečky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už 3 pravnoučátka, 2 holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme 4letého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa a k tomu chleba a okurek. A já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starý popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, on má takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptá taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
0: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že ty děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblafnout, že už jsou daleko, daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky, takže já si myslím, že ty děti se nemění.
0: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se no to ne, nebo...
1: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda. Musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju. Takových historek, když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli. No ale ty takové ty důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už to jim připomínám, takže takhle to je, no.
0: Děkujeme za návštěvu, Aničko.
1: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni. Aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda, tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Jej přinesl hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na ty na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli, oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. A pak mám ještě, tak máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela a já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budem vystupovat. A ona tím až k tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a co tam pořád jako se dívá, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali se dívat, jestli má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky,
1: no,
0: nebo ne?
1: No, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměli. Jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu, to je taková, to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy a ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl tři roky ten Jareček a jednou on seděl většinou prej večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. On řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za dva dny, nebo na besedu prostě chodívala, byla taková prýma paní jako sousedka a ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říkala, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu. Už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, aha, že už bys mohla jít někam. Tak ona říká, no, já jsem stuhla. On se, dědeček se díval, on otáčel se, prej utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka právě vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
0: Krásné.
1: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit, všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám, děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti, dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy. Mhm. Helejte, já asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Určitě.
1: Vydržte.
0: Ano. Sekundu vám dáme.
1: Tady, ruši rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, ledničku a hodně malá, cupitala a tak dále, tak já kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem mi říkal, seš hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a lednička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, ledničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál hrdina hokej. Až řekli hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky hrdina, ale spokojně odešla, šla si hrát. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
0: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
1: A druhý příběh, malinký. Malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička by se měla vrátit. Má tam šla a říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedu a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si má chtěl říct. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 3:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ohrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na

0: platíš a sklonem. No a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no a nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo, mami, jo, mami, jo, mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den je přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty čtyři patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona než se stačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byly, myslím, další dva nebo tři lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
1: To je krásné.
0: No.
1: To je takže pěkná historka.
0: Jako, on byl jako strujcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perl, jako to bylo pořád něco jako.
2: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
0: No tak vlastně tak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ty děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam synek jako chodil, jenom že jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od někud, tak prostě jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kde si, co si. Ráno se šlo do školky, syn to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energii. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka promrňata, že kdybych byla pořádná učitelka jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kurám říká jako slepicím. Jako.
1: Ano, ano.
0: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě oni řekla jenom kura. A já říkám, ale on na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když se mi říkala, že to kura je vlastně slepice, no tak to já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně jako.
1: Teda, vy jste no, dobrá, to je úplně neskutečné. Já se vás musím zeptat, jak si to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím se vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
0: Ne, vůbec ne, protože za prvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatuju,

0: kupovala jsem si fůru, dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidi a tam jste si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
1: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
0: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
1: Jo, tak to dobře, propletení.
0: Jako různé propletence, prostě tam, tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli, jsme bydli tak pohromadě. Půl rodiny a tak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže jsem se musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po více 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, jako to.
1: To máte velké štěstí, Aničko.
0: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
1: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu, že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík. A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Brám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu. Nuže ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roh, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení?
5: Čiňte si po libosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahu o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu – Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací madraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provazem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení nakonec. Ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový sketch se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čoveče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přestá? Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. To co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není marný nápad, na druhé straně to není marný nápad.
4: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle, vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
4: A to si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
3: Tak mluvte.
4: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážil vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím to, nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se, ale čistýho, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
5: No prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
5: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama. Drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemáme.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou.
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak. Takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
6: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila. Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
7: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
8: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uděláš mi skupinovou fotografii?
9: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu, vole.
10: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky.
0: Žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že?
1: S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že? Tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíš tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary a měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva, a nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padav je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stále a já na banjo hrál. A holky byly krásný a uměli se smát. A všichni byli šťastní a

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková. Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku, žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer. Dano, domů, Toníku, Slávku. Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence. Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co? Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem. Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu. Moc si o sobě myslíš. Jednou si měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt? Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla. Boule, to budu vypadat. Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě. Já jsem se praštila do hlavy, maminko. Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he, nová móda, praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínel. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala. Ty padouchu, vykřikla náhle. A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu. Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila. Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci, tak jsi padouch. Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení.